postupně podvádět ve škole, začalo mi vadit, jak mluvím. Všímal jsem si, že mi víc záleží na lidech kolem mě. Bylo to zvláštní, ale přirozené. Nemusel jsem se k něčemu nutit. Věřit pro mě bylo jednodušší. Postupem času jsem dál hledal, jak být Bohu blíž a jak s ním být víc propojený. Když mi bylo asi 15 let, tak mě hodně začala bolet záda. Asi proto, že jsem rychle vyrostl. Bylo to nesnesitelné. Rozhodl jsem se, že půjdu na takzvaná místa uzdravení, což je služba, kam může kdokoliv přijít, ať věří nebo ne. Pár lidí se tam za dotyčného modlí a věří v zázračné uzdravení. Slyšel jsem více do příběhů, jak tam byli lidé uzdraveni, a tak jsem chtěl přijít taky, aby bolest zmizela. Nakonec se ale stalo něco, co jsem vůbec nečekal. Modlili se za mě 4 dámy, které jsem vůbec neznal, některé možná jenom od vidění, ale nic o mě nevěděli. Než se začali modlit za má bolavá záda, řekli, že jim přijde, že mi chce Pán Bůh ještě pár věcí říct a že by mi to rádi vyřídili. Tak jsem se zvědavostí řekl, že určitě, ať vyřídí, co chtějí. No a oni začali říkat tak přesné osobní věci z mého života a co mi k ním Pán Bůh říká, že jsem z toho byl úplně pryč. Tahle událost mě na jednu stranu velice pozbudila, na druhou stranu mě ale až vyděsila, protože jsem si uvědomil, že Bůh o mě ví úplně všechno. I to, co nikomu neříkám. On mi rozumí, on je se mnou. A záda pak během pár dnů sama přestala bolet. Od té doby už uplynul nějaký čas a já jsem zpětně velice vděčný, že mi Ježíš odpustil. Zachránil mě a otevřel mi cestu k Bohu. Stále hledám způsoby, jak se mu přiblížit. Mnoho z toho nadpřirozena, po kterém jsem tehdy toužil, se stalo součástí mého každodenního života. Ale jsou i věci, které mám stále před sebou. Dnes můžu říct, že Bůh je mi blízko. Je to můj přítel a já jsem rád, že můžu jít životem s ním po boku.

0: co to znamená žít s Ježíšem každý den?
1: To je dobrá otázka, protože Ježíše vlastně nevidím. Nemůžu si na něj šáhnout, ale můžu vidět věci, které on dělá, nebo slyšet, když mi něco říká, nebo ho nějak cítit ve svém životě. Takže prakticky třeba pro mě to znamená, že se nějak zastavím, třeba ráno, když se zbudím, a v té modlitbě promluvím na Ježíše: Pane Ježíši, díky za tenhle den a těším se, co ty jsi připravil, použij si mě, já jsem tady k dispozici. A třeba takováhle jednoduchá modlitba vděčnosti pro mě, a třeba někdy se Boha ptám, co on si přeje pro ten den, jestli mi chce něco říct, a někdy mi něco řekne, někdy třeba ne, a jenom cítím, že je prostě se mnou, nebo tak. A samozřejmě pak jsou dny, kdy člověk musí dělat nějaký důležitý rozhodnutí, tak to se snažím se Boha ptát, co mám udělat. Věřím, že Pán Bůh lidi, kteří v něj věří nebo kteří ho následují, tak je vlastně vede pořád.

Doznělo vyprávění Davida, který si nakonec uvědomil, že je mu Bůh blízko. Ví o něm úplně všechno a rozhodl se, že i on chce být blíže jemu. Ježíš Kristus otevřel cestu k Bohu pro všechny lidi, i pro vás, pro tebe. Přibližte se mu, pozvěte ho do svého srdce a sami poznejte, jaké to je kráčet po stezce života s ním po boku. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař vítá Katku Garcia. Ahoj, pěkný večer.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Luboše Malinu, zdravím.
2: Dobrý večer.
0: Sešli jsme se nad albem, které se jmenuje Malina Brothers a Kateřina Garcia. Malina Brothers velkými písmeny. Nehádali jste se třeba o to, jak co bude velké, jak co bude důležité, Katko?
1: Nehádali.
2: Musíte to brát, takže nápis Malina Brothers je logo.
0: Tak. A pod tím tedy to důležité, tak jako na jednom minulém albu byl hostem Charlie McCoy, tak teď je tedy tím hostem Kateřina Garcia, která účinkuje ne sice ve všech písních, ale tam, kde účinkuje, tak samozřejmě je nepřeslechnutelná. A já teď nevím, ta první píseň, kterou si poslechneme, než se pustíme do povídání, Ben Foster, tam, Katko, zpíváš?
1: Tam zpívám vokál v refrénech.
0: Tak Ben Foster.

0: Tak já připomenu, že Malina Brothers jsou tři bratři Malinové, Luboš, Pavel a Pepa, plus tedy Pavel Peroutka, který je, já teď nevím, jak to říkat, od začátku členem kapely, nebo jste ho přibrali tak nějak, protože ona na začátku to vlastně nebyla regulární kapela, ale prostě vaše muzicírování, že je domácké.
1: No, bylo to naše muzicírování spíš hospodské než domácké, protože my jsme se každého 25. prosince scházeli a do dneška se scházíme v takové hospůdce nedaleko Náchoda a tam jsme si vždycky chodili zahrát. No a tam právě místní kamarádi nás přesvědčili, abychom vystoupili na pódium a po několika letech jsme s tím tedy souhlasili a když jsme uvažovali o basistovi, tak Pavel Peroutka byla první volba, protože všichni jsme se s ním už jako setkali v různých sestavách a taky je nakonec z Náchoda jako my všichni.
0: Z toho hospodského muzicírování jednou za rok o Vánocích nakonec vzniklo pravidelné turné po novém roce, aspoň v posledních letech to tak bývá.
1: Začalo to pravidelným turné po novém roce a dneska se dá říct, že turné samozřejmě existují leden, no, březen, ale hrajeme i v průběhu roku.
0: Asi tehdy, když máte čas si odskočit od svých dalších projektů.
1: Přesně tak. Takže pár festivalů přes léto. No právě v loni v létě jsme hráli s Katkou Garcia náměšti nad Oslavou a teď vlastně nemůžu říct, že tam vzniknul nápad natočit společnou desku, protože ten nápad vznikl už dřív, když jsme si spolu zahráli.
0: Tak já jsem se právě k té spolupráci s Katkou chtěl dostat přes ty další projekty, protože my jsme se i v této sestavě už setkali, když jsme se bavili o albech projektu nebo kapely Garcia, takže vy dva spolu dlouhodobě spolupracujete, je to pak třeba kapela Consira jako další váš společný projekt, takže já v tom vidím jakési logické vyústění nebo pokračování tady té spolupráce, ale když se tedy vrátíme k tomu koncertu v Náměšti nad Oslavou, tam jsem vás viděl, slyšel, tak v té době ta spolupráce byla v jaké fázi? To už album bylo roztočené nebo aspoň připravené, nebo jak to bylo?
2: Album jsme natáčeli na podzim v září a v Náměšti nad Oslavou už jsme se domluvili, už jsme měli připravený plán natáčení a už jsme měli naskoušeno. Už to bylo na spadnutí.
0: Repertoár, který na tom albu slyšíme, tak ten se rodil jak? Podílela se na něm, Katko, nějakým způsobem?
2: Já jsem přinesla většinu písní, ve kterých zpívám, až na píseň Jabloň, kterou složil Pepa Malina. Ale jinak jsou to písničky, které se mi líbily už dlouho a vždycky jsem se chtěla zaspívat.
0: A když to teď otočím, Luboši, zeptám se tebe, vy ostatní, když jste vybírali, co se na desku dostane, bylo to už právě s přihlédnutím tady k té teď pětičlenné sestavě, tak jak se na albu objevila?
1: V podstatě ne, protože my jsme čekali, s čím přijde Katka a s tím jsme samozřejmě neměl nikdo problém, protože to jsou krásné písničky jedna vedle druhý. A my bychom nahráli tedy za Malina Brothers a za ty české písničky, které jsme přinesli my, tak to jsou zase písně, které otextoval Mirek Jaroš z Kung, jo? A nebo Stanislav Skala, který napsal Stín staré řeky, tak ten je právě autorem té písničky, kterou jsme slyšeli, Ben Foster, a je ze stejného období, to znamená někdy ze začátku 70. let.
0: Když se ale podívám na ten přehled písní, tak mám pocit, že ty písně Miroslava Skunka Jaroše pomalu ubývají, to znamená vyčerpávají
1: se. Je pravda, že na téhle desce jsou jenom dvě a tak ubývají, samozřejmě, že ubývají, ale stejně jeho zpěvník čítá, já nevím, snad 100 textů nebo otextovaných písniček, takže to tam ještě určitě velká zásoba songů je.
0: Tak co si dáme teď jako druhou ukázku, Katko? Co bys vybrala? Dáme některou z písní, které si přinesla ty do
2: Dobře, písnička, kterou uslyšíte teď, se jmenuje The Banks of the Ohio, břehy řeky Ohio, a je to vlastně taková neznámá verze té známé písničky Banks of the Ohio a je to písnička, kterou vlastně ze Spojených států přivezla irská zpěvačka Noriana Kennedy, která v současné době zpívá s kapelou Solas, americko-irskou skupinou Solas. A je to verze, kterou slyšela na nějakém sessionu ve Spojených státech.

0: Malina Brothers, Kateřina Garcia, ukázky z nového alba. Katko, ty si předpokládám tedy Malina Brothers znala jako kapelu předtím, znáš asi jejich předchozí desky. Co se ti na nich líbí, na tom, jak hrají a to, co hrají?
1: Mně se na nich líbí jejich přímočarost.
2: Dobře si to rozmyslí.
1: Opravdu radost z muziky. Samozřejmě jsou to fantastický muzikanti a bezvadný lidi a vůbec prostě mám k ním blízko. Takže když mě oslovili, jestli bych s nima nenahrála jejich další desku, tak jsem neváhala.
0: S Lubošem Malinou, jak už jsme si říkali, spolupracuješ dlouho na různých projektech. Navíc píseň, kterou teď jsme slyšeli, tak ta vlastně k tobě patří. To je píseň toho typu, tak jak zpíváš, ale když si třeba měla naspívat vokály do skladby Ben Foster, to znamená staré trampské písničky, jak no, máš blízko k tomuto žánru?
1: K těm mám taky blízko, protože já jsem se zrovna uvědomila, že moje první vystupování na veřejnosti se odehrávalo v rámci čundrů a různých výprav do přírody. Takže
0: máš nebo si měla i své oblíbené trampské autory?
1: No, v podstatě jo, já mám ráda takové ty staré trampské písničky, potom tak takový výběr, no, z toho folku.
2: Já si teďka vzpomínám na jednu situaci, když jsme poprvé vystupovali vlastně jako Garcia, možná, že ještě jsme si neříkali Garcia, ale bylo to první vystoupení na nějakém babím létě v Chebu a po nás hráli Hop Trop. A já jsem koukal, jak ta Káďa všechny ty písničky zná, ona je strašně
1: poslouchala,
2: úplně tam šílela. I s tím kytaristou Petrem Košuberským, oni seděli a koukali tak zbožně na ty Hop Trop. A já, tam jsem si uvědomil, že ona to vlastně zná.
1: Že to vlastně půjde.
2: Ale to jsem samozřejmě ještě netušil, že se jednou naše cesty setkají i v téhle oblasti. Jak si líbilo, jak si říkal, že naše spolupráce vyústila v natočení společného alba Malina Brothers, jako kdyby všechno, co jsme za těch 15 let dělali, směřovalo k tomu natočit desku z Malina Brothers. Ale tak...
0: Dobře, tak já to teď vezmu ještě zase z jiné strany. Luboši, ty jako klasicky vzdělaný muzikant, jako člověk, který má blízko třeba i k nové akustické hudbě, až někam k jazzu, třeba teď mluvím o tom triu s Tomášem Liškou a Michalem Nejtkem, tak co tebe v současné době baví na trampských písních?
2: Mě baví to samé, jako mě vždycky bavilo, a to je taková radost a upřímnost, pokud je tam upřímnost samozřejmě. Já myslím, že v těle písničkách upřímnost je a proto mě baví i ty zlatokopecký příběhy, i ta naivita a ta romantika těch příběhů, prostě to je úplně úžasný, to jsou jak starý westerny, no.
0: Tak já se teď vrátím zpátky k vašemu novému albu. Mimo jiné, vedle písní, které přinesla Katka, vedle starých trampských písní, jsou tam taky autorské písničky od Pepy.
2: No vlastně je to tak skoro půl na půl, bych řekl v tomhle případě, což je přelomová událost v historii skupiny Malina Brothers, protože my jsme začali jenom s těma převzatýma věcma a teďka tam už máme 5 autorských písní, že jo? 2 napsal Pepa, 1 napsal Pavel Peroutka a 2 instrumentálky jsem napsal já.
0: Tak dejme si některou z těch Pepových, která by to mohla být.
2: No tak pojďme zahrát písničku Hany, kterou Pepa i zpívá.

0: Už jsme mluvili o tom, že Malina Brothers je tady čtyřčlenná, čistě mužská kapela, na novém albu doplněná hostem Katkou Garcia. Luboši, v čem je to jiné? Zpívat ve čtyřech jenom samý chlapy a zpívat i s Katkou?
1: To jsi mě tady zaskočil touto otázkou. V čem to je jiné? V podstatě je to jiné v tom, že tam je i ženský hlas. Jinak my si tak dobře rozumíme, že nemám pocit, že by mezi náma byl nějaký, jak to říct, cizí element, nebo že bych si uvědomoval to, že najednou je mezi námi ženská zpěvačka, Katka je úžasná zpěvačka, v tom to je zejména jiné samozřejmě, protože povýšila Malina Brothers i v tomto směru, protože to byl právě důvod, proč já jsem se dlouho bránil tomu, aby Malina Brothers vystoupili na pódiu, protože si myslím, že nikdo z nás není úplně tak solový zpěvák, ale to už teďka neplatí, protože je s náma tak Katka Garcia.
0: Nelákali tě, Katko, aby zpívala i v dalších písničkách, třeba v těch, kde pánové zpívají ty hlavní hlasy?
2: No, já jsem se přihlásila sama. Já jsem jako nebráním se vokálům.
0: Tak, ale ty jsi samozřejmě zpěvačka, ale taky na albu hraješ, přinesla si nástroje.
2: No, já tam hraju na takzvaný shruti box, na takovou krabičku, že, indického původu, a ta právě zazněla v písni Banks of the Ohio, a pak tam ještě hraju na píšťalu, na irskou low whistle.
0: Jak vůbec tady vznikají aranže v současné době pro Malina Brothers? Vy jste vlastně tak, jak říkáš, Luboši, že žádný z vás není soulový zpěvák, tak instrumentalisté jste výborní všichni.
1: Ono to vzniká všechno spontánně, jako vlastně všechno, co jsem doposavat dělal, možná až na malé výjimky. Je to tak, že se muzikanti sejdou a vzájemně se ovlivňují a inspirují. A to se mně právě na tom líbí, že to je takový živej proces, o kterém dopředu nevíte vlastně, jak dopadne, a ani ho vlastně nemusíte příliš korigovat, protože když se setkáte s muzikanty na stejné úrovni se zhruba podobným vkusem, tak jsou to věci, které se příliš neřeší.
0: Ty sám jsi banjista, ale taky hráč na dechové nástroje. Tak jak je to teď tady na novém albu? Na co všechno tam hraješ?
1: Já tady hraju víc na banjo snad, než na těch předchozích deskách Malina Brothers. A hraju tam taky na kytaru a na irskou píšťalu a na kaval. A na lžíce. V Benu Fosterovi hraju na lžíce.
0: Krásné. Tak my si dáme další ukázku. Teď by to mohla být možná tedy jedna z písní s textem Miroslava Skunka Jaroše, tak jak jsme tady už o něm mluvili, je to taková vlastně kontinuita s těmi předchozími deskami Malina Brothers, Éra parních lokomotiv.
1: Éra parních lokomotiv, moje oblíbená píseň. Já jsem se nedávno u toho Mirka stavoval v Německu a tak jsme probírali ty jeho slogany a úryvky, a mně se právě tady v této písnice líbí štěpný verš: projíždí nádraží s těžkou toráží.

0: Našimi hosty v pořadu Jak se vám líbí jsou Luboš Malina a Kateřina Garcia. Představujeme si album Malina Brothers a Kateřina Garcia. Tak toto byla tedy éra parních lokomotiv. Za chvíli si pustíme další autorskou skladbu Pepy Maliny, to už prozrazuju dopředu, ale já teď odbočím od CDčka. Katko, čím ty se v současné době zabýváš, teď myslím hudebně, na čem pracuješ, co děláš?
1: Mě teď s Lubošem, se Stevem Walshem doděláváme CDčko z hudebněných básní Věry Provazníkové, které by mělo vyjít na jaře. Takže to nás teďka, nebo mě aspoň, zaměstnává.
0: A to bude pod vašimi jmény, nebo to bude pod hlavičkou kapely?
1: Pod našimi jmény.
0: A kapela Garcia, kterou jsme tady několikrát zmínili, ta existuje, neexistuje, jak je to s ní vlastně? Spí?
1: Spí, no, neexistuje, v podstatě už nehrajeme.
2: Ačkoliv se nikdy nerozpadla oficiálně, no. Tak neexistuje.
0: Luboši, jak je to s tebou? Čemu ty se momentálně vedle Malina Brothers, vedle CDčka z hudebněných básní Věry Provazníkové, čemu se věnuješ?
2: Opravdu mě teďka nic víc nenapadá, než to, co před chvílí zmínila Káťa, protože tím teďka opravdu žijeme. Protože teď jsou úplně už takové ty finální práce. Vlastně všechno je nahráno, zbývá snad naspívat jeden mužský part v jedné písni a domíchat to. A pak najít vydavatele a vydat to. A pro nás je to velmi důležitá deska, deska, dá se říct, protože my na téhle muzice děláme už asi 7 let.
0: Zeptám se nějaký třeba telefonát Robertu Křesťanovi, že je potřeba dělat nové písničky. On totiž mi tady kdysi říkal, že Druhá tráva vydá nové album tehdy, když mu Luboš Malina zavolá, že je potřeba něco nového natočit.
2: Tak na telefonát se nečeká. Já myslím, že už ta potřeba je tak silná, že už není ani třeba mých nějakých intervencí, ale my od nového roku budeme mít nového kytaristu, Radka Hlávku. Emil Formánek odchází od Druhé trávy a myslím si, že i s tou změnou nastane vlna dalších aktivit, takže my v příštím roce bychom chtěli minimálně začít dělat na nových písničkách a Robert tady tuhle tu výzvu už má dlouhou dobu.
0: Dobře, tak já se budu těšit na všechno, o čem tady mluvíte. Pojďme si dát tedy skladbu, kterou jsem už zmínil. Pepa Malina, autorská píseň Jabloně.

0: Když se tady dívám, kdo přichází v Malina Brothers s autorskými písněmi, tak jak je to s Pavlem? Pavel neskládá nebo nemá nápady, které by přinesl?
1: Pavel neskládá, ne? Nevím. Myslím, že ne, že by v životě nic nenapsal, ale rozhodně s ničím nepřišel, takže takhle to je. My jsme aktivnější.
0: Jasně. Tak, Katko, prosím tě, jak ty to vnímáš, tu spolupráci? Je to jednorázová spolupráce na jednu desku, na pár koncertů? Nebo myslíš, že se budeš občas s Malina Brothers dál potkávat? A nebo třeba nějaká další deska bude? Jak to vidíš teď?
2: No, já si myslím, že se budu potkávat. Doufám, že se budu potkávat s Malina Brothers v budoucnosti.
1: My taky doufáme, samozřejmě. Taky mě to napadlo, tady ta otázka. Myslím, že tímhle to určitě nekončí naše spolupráce.
0: My vlastně tento pořad vysíláme v době, kdy probíhá to zmiňované každoroční turné Malina Brothers. Koncerty s Katkou jsou vlastně před námi, ty, já bych řekl, no, nejdůležitější v podstatě v rámci toho turné, ale můžeme to tak asi říct, je to tak. Můžou se zájemci podívat na webové stránky www.malinabrothers.cz, tam najdou konkrétní data, místa, ale v čem se třeba ten projekt posunul od toho zmiňovaného koncertu v Náměšti nad Oslavou právě přes to natáčení teď k současnému turné? V čem to může být nové?
1: Já si myslím, že to je hlavně propracovanější, protože před tím studiem samozřejmě ještě každý přemýšlel nad tím, co sám vylepšit, jak sám vylepšit tu muziku a jak se v ní vlastně cítit co nejlépe, takže to aspoň za mě se to povedlo. Já jsem s tím spokojený sám za sebe, což se mi tak často nestává.
2: Já jsem s tím taky spokojená. A na těch koncertech samozřejmě posluchači uslyší víc těch společných písní, nejen ty, co jsou na desce.
0: Tak nicméně my se spokojíme na závěr s jednou skladbou ještě z desky. Vlastně je to skladba, kterou si, Katko, opět přinesla ty, předpokládám.
2: Je to instrumentální irská píseň The Kerry Fling.
0: Tak je to vlastně krásné, jak se nám to všechno rozprostřelo právě od těch starých trampských přes autorské až po irské písně a všechno to drží pohromadě.
1: Mimochodem, Katka na píšťalu tady hraje.
0: Tak, Katka Garcia, Luboš Malina, album Malina Brothers a Kateřina Garcia a závěrečná ukázka. Já vám moc děkuju.
2: Děkuji moc.
0: Za dnešní návštěvu.
1: Taky děkujeme.
0: A těším se zase někdy naslyšenou. Loučí se také Milan Tesář, o zvuk se nám staral Miloš Švábek.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně. Našli cíl, našli směr,

Když se tiše zaposlouchám do dechu svého syna, všechna ta tíha je pryč. Kéž se ty ruce, co mě po tváři hladí,

Děsí tě v noci, tajú plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně drží.

zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

0: přišel o trochu dřív. Dneska mě prosím tě obejmi o trochu víc.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. září.
1: Papež Lev XIV. Dnes zakončil svou apoštolskou cestu do Francie. Čtyřdenní návštěva se odehrávala na třech místech. V Paříži, v Lourdech a v Métách.
0: Stadion přetékající nadšenými projevy sympatií mladé generace, pohled na Elizejská pole a náměstí svornosti s 800 tisíci věřícími, slova o nescizitelné hodnotě lidského života v promluvě k nemocným v Lourdech i jasná výzva k návratu ke křesťanským hodnotám jako základu míru a evropské jednoty zůstávají silným a mimořádně aktuálním slovem nejen pro Francii.
1: Přejeme příjemný poslech. První den papežovy návštěvy v Paříži vyvrcholil při vigílii na zaplněném Stade de France, kde bylo 80 tisíc lidí. Svatý otec odpověděl na otázky dvou mladých věřících. Během vigílie byla vystavena relikvie svaté tuniky. Lev XIV., dojatý silnou atmosférou, děkoval mladým za jejich víru, odvahu, ducha a

0: Volal na ně.
1: Vous êtes les saints de France.
0: Vy jste svatí Francie. Církev vás velmi potřebuje. V promluvě pak zdůraznil symboliku Kristova roucha a kříže, jež společně představují církev zrozenou z boží lásky.
2: V sobotu, tedy druhý den apoštolské cesty do Francie, zamířil svatý otec nejprve do pařížského centra pro sociální integraci Maison Bakita. Vyzdvihl nezastupitelnou roli žen při budování civilizace lásky, význam bratrského přijetí a důstojnost každého člověka.
0: Drazí, skutečností je, že chudí nejsou pro křesťany sociologickou kategorií, ale samotným tělem Kristovým. Chudý a ukřižovaný Kristus se nechává potkávat a milovat svatými muži i ženami, kteří nás volají k tomu, abychom vyšli ze sebe samých a odvážili se k lásce. Nikdo není tak chudý, aby neměl co dát. Nikdo není tak bohatý, aby neměl co přijímat.
2: Následně papež zamířil do Pařížského katolického institutu, univerzitního ústavu, který každoročně vzdělává více než 11 000 studentů ve třech kampusech v Paříži, Remeši a Rouen, aby se setkal s účastníky provinčního synodálního shromáždění, s katechumeny a nově pokřtěnými. Ve své promluvě se zaměřil na otevřenost církve k nově příchozím a důležitost formace nejen nově pokřtěných, ale i těch, kdo je na této cestě doprovázejí.
0: Nově pokřtění nejsou zváni pouze k tomu, aby přijímali. Jejich víra je pokladem, který se nabízí církvi ve Francii i církvi všeobecné. Myslím na to, co se přihodilo jednomu z nejslavnějších katechumenů historie, svatému Augustínovi. Byl uveden do života víry svatým Ambrožem a jeho víra nebyla nic víc než malé zrníčko, když byl pokřtěn. Ovšem toto zrnko vyrostlo a rozmnožilo se, rozrostlo se v tak mohutný strom, že v jeho listoví můžeme dokonce i dnes najít občerstvení.
2: V sobotu odpoledne za přítomnosti 800 tisíc věřících papež Lev sloužil mši svatou na Place de la Concorde. Jehož jméno, tedy náměstí svornosti, mělo překrýt chmurné události francouzské revoluce. Právě tam ukončila gilotina život Ludvíka XVI., Marie Antoinety a později dalších obětí vlády teroru. Svatý otec mluvil o žízni po smyslu a pravdě, kterou může naplnit jedině Bůh, který nás zná jménem a nahlíží do našeho srdce.
0: Z Paříže, tohoto krásného města, se vroucně modlím, aby se živá voda Ducha Svatého rozlila po celé Francii. Myslím na vás, drahé rodiny, které navzdory mnoha nesnázím, s nimiž se denně potýkáte, statečně vytrváváte ve svém poslání. Z celého srdce vám děkuji za všechno dobré, co se skrze vás uskutečňuje. Ať ve vás nikdy nechybí konkrétní přítomnost Ježíše. Myslím na vás, drazí mladí. Vy jste dnešní církev. Jak krásné je vidět vaše nadšení, vaši energii, vaše nasazení a radost ve křesťanských společenstvích. Myslím také na vás, drazí katechumeni a novokřtěnci, kteří se vydáváte na cestu víry, obrácení a křesťanské iniciace. Ať vás dar Ducha Svatého učiní svědky, připravenými šířit kolem sebe civilizaci lásky.
2: Po mši svaté se svatý otec rozloučil s francouzskou metropolí a odcestoval do Lourdes, kde se shromáždili 10 000 poutníků, nemocných, handicapovaných i pečovatelů a lékařů z celého světa. Papežovi první kroky vedly do Masabielské jeskyně, kde se v roce 1858 Panna Maria představila svaté Bernadetě jako neposkvrněné početí.
0: Svatá Pano Maria, Matko nejmilejší, svěřujeme ti své nejnaléhavější osobní prosby, zvláště ty, které v sobě nesou nemocní a trpící, i ti, kdo o ně pečují, ti, kdo sem přicházejí, aby načerpali sílu a uzdravení. Svěřujeme ti své blízké a své drahé zesnulé. odstraň, prosíme tě, všechny překážky, které nás ještě odlučují od tvého milovaného syna, a dej, ať vládne ve všech srdcích.
2: V neděli ráno se papež v Lourdech setkal se členy francouzské biskupské konference. Ve své promluvě vyzval biskupy k odvaze, misijní tvořivosti i jednotě, tváří tvář současným výzvám.
0: Církev byla svědkem a dokonce se trpělivě podílela na utváření vašeho národa. I dnes je nedílnou součástí jeho kultury, jeho identity a jeho poslání ve světě. Proto má její hlas plné právo zaznívat ve veřejné debatě ve Francii. Ze své podstaty má prorockou autoritu. Znám vaši odhodlanost a vaši odvahu. Jasně jste je prokázali během nedávných debat o otázkách konce života. A vybízím vás k vytrvalosti společně se všemi lidmi dobré vůle, kteří hájí tytéž hodnoty.
2: Velký důraz položil papež také na podporu rodin, katolického školství a doprovázení mladé generace.
0: Katolické školství však nemůže v žádném případě rezignovat na svůj vlastní vzdělávací projekt. Projekt zaměřený na Krista, který směřuje k celostnímu rozvoji lidské osoby ve všech jejich rozměrech, duchovním, kulturním, intelektuálním, mravním a společenském. Nikdo by se proto neměl divit příležitostem, které se v každé katolické škole nabízejí k setkání s Ježíšem Kristem a k naslouchání jeho slovu. A už vůbec by se žádný žák neměl cítit ve své třídě vyloučený jen proto, že věří v Ježíše.
2: Po setkání s biskupy slavil papež Lev XIV. Mši svatou pod širým nebem na prostranství před Lurdskou bazilikou. Ve své promluvě vyšel z nedělních liturgických textů spojených s motivem pokání a obrácení, k němuž vybízela i Panna Maria prostřednictvím svaté Bernadety.
0: Tato naléhavá výzva k obrácení zaznívá i ve slovech, která pronesla sama Maria. Pokání, pokání, pokání. Toto slovo opakuje třikrát a zve Bernadetu, aby je doplnila určitými gesty. Proč pak? Jsme příliš váhaví to pochopit? Pokládáme se za bezhříšné příliš snadno? Nekonáme pokání dostatečně? Svatá Panna nás žádá, abychom konali pokání nejen sami za sebe, jelikož toho máme zapotřebí, ale i za hříšníky, za svět, s nímž to jde špatným směrem.
2: V závěru mše svaté pozval Lev XIV. Přítomné i diváky k modlitbě Anděl Páně. Připomněl, že v Lourdech se Panna Maria setkala se svatou Bernadetou s růžencem v rukou a vyzval proto všechny, aby se v říjnu spojili v této modlitbě za ukončení válek. Papežově návštěvě na poutním místě v Lourdech asistovalo více než 7 tisíc nemocných a nebýt omezené kapacity, bylo by jich daleko více. Svatý otec se s nimi setkal v neděli 27. září odpoledne. Ve své promluvě zdůraznil mimořádnost místa, kde křehkost není skrývána, ale kde Maria každému předává andělova slova Pán je s tebou. Právě tato boží blízkost a jeho láska je zdrojem života a základem důstojnosti, o kterou nesmí být nikdo připraven. Vzít někomu život nesmí být považováno za normální. Co je legální, není nutně morální.
0: Drazí nemocní bratři a sestry, chci vám říci, nejste břemenem, jste pulzujícím srdcem našeho lidství a drahoceným pokladem pro církev. Modlitbou provázím zkoušky, kterými procházíte. Mé myšlenky směřují ke všem, kteří zde nemohou být, kteří se ze svých domovů či nemocničních pokojů připojují k našemu setkání. Všechny vás svěřuji mateřské lásce Matky Boží a prosím ji, aby vám přinesla útěchu svého syna Ježíše. Bůh vám žehnej a ochraňuji vás.
2: Svatý otec poté v soukromí pozdravil a povzbudil sestry karmelitky. Jejich klášter naproti jeskyni Zjevení založil v roce 1876 papež Pius IX. a od té doby bosé karmelitky provázejí poutníky svou modlitbou.
0: V neděli v podvečer se papež Lev sešel se 7 lidmi, kteří se stali oběťmi zneužívání. Jak uvedl kanál Telegram svatého stolce, papež s každým z nich promluvil osobně a s některými se modlil. Potvrdil odhodlání udělat vše proto, aby se podobné zlo neopakovalo.
2: Papežovým přáním bylo osobně kráčet ve světelném procesí, které v Lourdech zakončuje Den poutníků. Jak uvedl rektor poutního místa, svatý otec si výslovně přál jít v procesí za sochou Panny Marie jako poutník mezi poutníky. Na závěr oslovil shromáždění a svěřil všechny nemocné přímluvě Matky Boží.
0: V pondělí ráno svatý otec odcestoval z Lourdes do Met. Po příletu se v kongresovém centru Roberta Schumana setkal s představiteli různých náboženských tradic. V krátké promluvě papež zdůraznil klíčový význam úcty k člověku a lidským právům v rámci autentických náboženských postojů.
2: Osobnost Roberta Schumana a jeho ideál evropské jednoty, ale také hlubší sonda k tomu, co evropskou jednotu zakládalo historicky, byly tématem papežovy promluvy v Schumanově centru v Metách. Za přítomnosti prezidenta Macrona a dalších politických i církevních představitelů vyzýval Lev 14. k uznání a k návratu všeobecných hodnot, jejichž nositelem je křesťanství, aby byla znovu objevena ústřední role lidské osoby a aby byl dán skutečný obsah slovům, jako je svoboda, demokracie, mír a jednota.
0: Je třeba zapojit se do trpělivého dialogu, prokázat odvahu při vyjednávání a být připraveni obětovat některé pozice ve jménu vyššího dobra, jímž je mír. Hledání míru v Evropě, stejně jako ve zbytku světa, se samozřejmě nesmí zaměňovat s naivním irénismem. Podpora míru je aktivní činnost. Dnes si musíme položit otázku, zda skutečně vyvíjíme tvůrčí úsilí na podporu světového míru, nebo zda se pouze snažíme regulovat krvácení války a lépe se připravit na ty, o nichž předpokládáme, že teprve přijdou, řekl mimo jiné papež.
2: Francouzskou cestu zakončil Lev 14. v katedrále svatého Štěpána v Metách. Připomínáme, že všechny papežovy promluvy najdete na internetových stránkách naší redakce.
0: Z Vatikánu zdraví
2: Johana Bronková
0: a David Válka.
2: Laudetur Jesus Christus.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kotkosti.

z IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku? Ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím? Dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

0: kriticky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat. Tak se lásko.
1: Dnešní myšlenka na den je o barvách podzimu a připravili páter Marcel Puvák.

Už je to tady. Myslím ten krásný podzimní čas, úžasně zbarvená příroda, zejména listy na stromech. Každý rok se na to těším, ale opravdu. Nejvíce na červenou, ale i na různé odstíny, žluté, hnědé, zelené. Tento týden jsem si takhle uvědomil obzvláště jeden odstín. Byl jsem se projít v lese, bylo tam hodně dubů, akorát se začínají barvit velmi jemně. Jakoby listí teprve vybledlo. Místo sytě zelené byly světlé, tak jako na jaře, jen listí bylo pochopitelně větší. A tak mě napadlo, že podzim se vlastně neskutečně podobá jaru. A nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Jak moc se stáří podobá dospívání. Nejprve v lásce. Když děti odejdou z domu a manžele zůstanou sami, najednou zjistí, jak jsou jeden pro druhého důležití. Nejdůležitější. Pak v obdivování přírody. V důchodu je znovu čas se do ní vrátit, sbírat houby, anebo se jen tak procházet a dýchat čerstvý vzduch. Ale v prvé řadě se těšit z barev listí, ze zpěvu ptáků, z výhledu do krajiny a podobně. No a nakonec se stáří podobá dospívání v ještě jedné věci. Ve snižování nároků. Už dobře víme, že ke štěstí nepotřebujeme ani vysokou pozici, ani velké peníze, ani perfektní bydlení, ani mnoho dalších věcí. Stačí, že nás má někdo rád. Že nás vyslechne, navštíví, potěší. Všimne si a pochválí naši práci, pomůže, když nemůžeme. A ještě něco? Ať mladý nebo starý, ať na jaře nebo na podzim, očekává něco většího, něco krásnějšího, co zatím teprve tušíme. Lásku a nový domov. Ten nebeský, věčný, který bude zářit nejen žlutou nebo červenou, ale všemi barvami. Barvami podzimu, jara i štěstí.

byla 6. hodina, vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno, je úterý 29. září, Světový den srdce. Podle katolického kalendáře se slaví svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. Gabriel, tedy anděl zvěstování, je patronem Proglasu. A podle občanského kalendáře má svátek Michal. Je to jméno z hebrejštiny, které znamená, kdo je jako Bůh. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A na Proglasu vás už zveme k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

první kapitoly podle Jana. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: To je pravý Izraelita, v kterém není lsti. Natanael se ho zeptal: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl: Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. A dodal: Amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.

0: Jak už je na Proglasu zvykem, po četbě evangelia se k nám můžete připojit také v modlitbě ranní chval. A dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Jiří.
0: Prožíváme svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Dnešní texty ze svátku budou od strany 1728, v novějším vydání breviáře od strany 1728, ve starším 1533. 1533. Pouze žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře od stran 914, 914 nebo 813. 813. Ještě zopakuji dnešní texty v novější vydání breviáře od stran 1728 a 914. Ve starším vydání 1533 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bojuj, Michaeli svatý, o čest Boží, zažeň války, neptis anděl míru. Ochraňuj lid vykoupený, krví Páně zachráněný, ode všeho zlého.
1: Zvěstuj Gabrieli svatý Boží plány, jeho cesty, neb ti posel spásí. Veď nás všechny k pravé víře, uč nás hlásat v Boží síle Kristův příchod na svět.
0: Uzdrav Rafaeli svatý, naši nemoc, sešlost naši, neb ti lékař Boží. Přines útěchu a pomoc, vyveď slepé z moci temnot v nebes věčné světlo.
1: Kriste, andělů všech slávo, všeho světa věčná spáso, králi vykoupených, v andělů všech svatém sboru dej, ať můžem Otci tvému vzdávat věčně chválu. Chvalme Boha spolu se všemi anděli, a jako cherubové a serafové volejme svatý, svatý, svatý.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chvalme Bohu spolu se všemi anděli a jako cherubové a serafové volejme svatý, svatý, svatý. Anděle Boží, chvalte Pána na věky.
0: Všechna díla Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána, anděle Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána. Všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána. Nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáry, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. noci a dni, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Anděle Boží, chvalte Pána na věky. Tebe Bože, chválí všichni andělé a jedním hlasem volají. Tobě, Bože, patří chvalospěv.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Tebe, Bože, chválí všichni andělé a jedním hlasem volají. Tobě, Bože, patří chvalospěv.
0: Jakub měl sen. Viděl žebřík opřený o zem, jeho vrchol se dotýkal nebe a boží andělé vystupovali a sestupovali po něm. Hospodin stál nad ním a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka.

0: Ukázal se jeden z andělů a postavil se u oltáře v chrámě.
1: Ukázal se jeden z andělů a postavil se u oltáře v chrámě.
0: V ruce měl zlatou kadidelnici a postavil se u oltáře v chrámě. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ukázal se jeden z andělů a postavil se u oltáře v chrámě.
1: Amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Amen, amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Oslavujme Boha spolu se zástupy andělů, kteří hledí na jeho tvář a ustavičně mu slouží. Radostně volejme.
1: Dobrořečme Bohu všichni jeho anděle. Bože, ty jsi přikázal svým andělům, aby nás chránili na všech našich cestách.
0: Veď nás, ať bezpečně kráčíme cestou tvých přikázání.
1: Bože, ty zjevuješ andělům svou slávu.
0: Dej, ať i my žijeme ve světle tvé přítomnosti.
1: Bože, tebe velí všichni tvoji andělé, dbalí tvých rozkazů.
0: Pomáhej nám svou milostí, abychom poslušní tvého slova věrně plnili tvou vůli.
1: Bože, pošli archanděla Michaela na pomoc svému lidu,
0: aby nás bránil v boji proti satanovi a jeho spojencům.
1: Dobrořečte Bohu všichni jeho anděle.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí. Dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

úterý 26. týdne v mezidobí čteme z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Kapitola 1, verš 27 až kapitola 2, verš 11. Bratři, chovejte se tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu, abych mohl vždycky shledat, ať už k vám přijdu a uvidím vás, nebo ať jsem nepřítomen a jen o vás slyším, že pevně držíte pohromadě a jako jedna duše, že společně bojujete za rozšíření víry v evangelium a že se v ničem nenecháváte zastrašit od protivníků. To je důkaz záhuby pro ně, ale spása pro vás. Je to důkaz od Boha. Vám se přece dostalo té milosti, že smíte v Krista nejen věřit, ale také pro něho trpět. Podstupujete stejný zápas, jaký jste viděli, že jsem podstupoval já, a který, jak slyšíte, trvá dosud. Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo z touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jako měl Kristus Ježíš. Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je roven Bohu, ale sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 29. září, Světový den srdce. Podle katolického kalendáře se slaví svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. Gabriel, tedy anděl zvěstování, je patronem Proglasu. Datum 29. září 1938 nese mnichovský diktát o odstoupení československých pohraničních oblastí nacistickému Německu. Před 75 lety ve Staré Boleslavi vytvořil Emil Zátopek světový rekord v běhu na 20 kilometrů. 57. narozeniny dnes slaví farář v Dolních Bojanovicích páter Petr Karas, osobnost katolické charismatické obnovy. 67 let se dožívá norský spisovatel a dramatik Jon Fosse, nositel Nobelovy ceny za literaturu. 70 má farář v Napajedlích páter Josef Říha. Stejně tak britský běžec a konzervativní politik Sebastian Coe, světový rekordman, dvojnásobný olympijský vítěz na trati 1500 metrů. 83. narozeniny slaví bývalý polský prezident s Nobelovou cenou za mír Lech Walesa, přední muž protikomunistického odporu Poláků. 90 let se dožívá jazykovědec, bohemista, překladatel profesor Oldřich Uličný. A svátek má Michal, je to jméno z hebrejštiny a znamená, kdo je jako Bůh. Taky Michalům vše dobré k dnešnímu svátku. A také tu máme pranostiky. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima, prší-li, bude levná. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Pojďme se

vysílání Zíváček v 6 hodin a 45 minut. Od 7 hodiny pak nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď už nám budou hrát Jarabáci, je to skupina z Prahy, píseň se jmenuje Čmelák.

To byly Jarabáci a teď už očekávané události za tém 29. září 2026. Velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Svoboda pořádá ve Vatikánu koncert pro účastníky pouti plzeňské diecéze. Sbor Chorus Egrensis z Aše vystoupí v kostele Panny Marie Bolestné v Campo Santo Teutonico. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě nové velvyslance. Pověřovací listiny mu předá i nový apoštolský nuncius v Česku arcibiskup Eugene Nugent. Začíná 30. ročník kampaně Týden knihoven. Přes 400 knihoven chystá

0: besedy a čtenářské výzvy, autorská čtení i představení nových služeb. A 103 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana připomene večerní pouť ve Velehradské bazilice, kde má arcibiskup hrob. Bohoslužbě bude předsedat generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák. Tolik z očekávaných událostí.
1: Kdybyste v neděli na břehu seděli, tak byste viděli, že rozlobil se jeden most. Stojím tu od věku, jak tvrdý jí přes řeku, ve vlhkým obleku a už toho mám vážně dost.

0: mám.
1: A tak se sebral a šel.
0: No to je k nevíře, co je to za zvíře? Má čtyři pilíře a místo hlavy tlustej trám. Z kuráží šlape si, řve jako na lesy,

farbou a nadšení. Zedníci zkoušení, už staví lešení a najednou se blíží most. Klopítá pilíři, křece hned zamíří, trochu se zapíří a omlouvá se za svou zlost.

Ahoj holky a kluci, dobré ráno vám všem, kteří už vstáváte a ladíte ranní zíváček. Máme po prodlouženém víkendu, tak doufám, že jste si ho užili, že jste si hezky odpočinuli. Teď už zase škola volá, to se nedá nic dělat, ale věřím, že se těšíte minimálně na kamarády. Ale nabízím vám si zpříjemnit tento ranní čas soutěží. Dnes opět zavítáme do našeho pohádkového bazaru jako každé úterý. A teď už vás zvuk ranní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za ten prodloužený víkend, který jsme prožili, a také za nový den, který je před námi. Prosíme o ochranu pro všechny, kterým jsme slíbili své modlitby, a hlavně prosíme o pokojné srdce pro každého z nás, ať prožijeme den ke tvé chvále. Amen. Když nás dneska čeká ten pohádkový bazar, mám tu pro vás také pohádkovou písničku ze tří veteránů.

písnička dohrála, tak pojďme soutěžit. Pokud budete vědět odpověď na dnešní otázku, můžete zavolat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. Můžete se vysoutěžit nějakou pěknou písničku. A teď už tedy otvíráme náš pohádkový bazar.

0: Dneska tu mám věc, nad kterou by možná spousta lidí ohrnula nos. Není to zlato, nejsou to drahokamy ani nablízkané šperky. Na pultě tu mám takovou malou, skromnou nádobku. Dává se do ní bílý prášek, který má doma v kuchyni úplně každý. Jenže bez obsahu téhle malé věcičky, tedy bez toho prášku, by i ani to nejlepší jídlo nechutnalo. A co je na téhle věci tak kouzelného? Nikdy v ní ten bílý zázrak nedojde. Můžete z ní sypat ráno, v poledne i večer, solit polévky i pečeně pro celé království a pořád je plná. Podmínkou však je, že se vždy musí majitel o ten obsah rozdělit s ostatními. A ještě vám napovím, že v pohádce kvůli téhle věci jeden pan král nejdříve vyhnal svou nejmladší dceru Marušku z domu. Ale když mu pak kuchař uvařil sladkou pečení bez špetky koření, pochopil, co má v životě tu největší cenu. A teď tedy otázka pro vás, děti, jaký obyčejný, ale vzácný předmět to je. Tak vidím, že už se někdo dovolává, tak zvedáme telefon. Dobré ráno. Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Markétka Bertiková.
0: Ahoj, Markétko. Tak co to je dneska?
1: Solnička.
0: Perfektní, je to kouzelná solnička. A z jaké pohádky vzpomeneš si?
1: Sůl na zlato.
0: Perfektní, je to tak. Líbilo by se ti mít doma takovou bezednou solničku?
1: Jo.
0: To by bylo určitě moc fajn, to by jsme hodně ušetřili za sůl, že? A Markétko, jak jsi prožila ten prodloužený víkend? Co pěkného jsi dělala?
1: V sobotu jsme hráli divadlo o Engelmarovi Unzeitikovi. V Hradci nad Svitavou.
0: Krásný.
1: Pondělí k nám přijel strejda se Střenicema. Mají miminko, mají dvě starší holky a mají miminko, který se jmenuje Evelinka.
0: Evelinka, tak to je hezké jméno. A Markétko, co jsi v tom divadle hrála?
1: Hubertovou sestru.
0: Tak to zní strašně hezky. A měla jsi trému před vystoupením?
1: Moc ne.
0: A dobře to dopadlo. Líbilo se. Tak to jsi moc šikovná. A budete to ještě znovu opakovat?
1: Někdy jo.
0: Tak jo, Markétko. Tak já ti přeji, ať máš dneska pěkný den, ať to dneska ve škole rychle uteče a potká tě tam něco hezkého a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady pana doktora Janouška, nebo Co dělá medvídek, anebo Koblíška. Tak co se ti z toho nejvíc líbí? Můžu ti to klidně zopakovat ještě. Pan doktor Janoušek, Co dělá medvídek, anebo Koblížek?
1: Koblížek.
0: Koblíška. Dobře, komu písničku pošleme?
1: Tatínkovi, mamince, bráchovi, všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak všem tady posíláme písničku o Koblíškovi. Tobě moc děkuji, že jsi zavolala, měj se hezky a těším se zase příště. Ahoj.
1: Ahoj.

když jsem přelstil aj velkého

Dozněla nám písnička na přání o Koblíškovi a dnešní soutěž byla tak trochu o soli. V bazaru jsme totiž nabízeli solničku z pohádky Sůl nad zlato, tak tu pro vás mám ještě takovou pohádkovou bleskovku. Viděli jste, že sůl byla v historii opravdu ceněná úplně stejně jako zlato? Ve starověkém Římě dostávali vojáci část výplaty právě v soli a z toho dokonce vzniklo anglické slovo proplat, výplatu, tedy salary. Sůl byla tak vzácná, protože bez mrazáků a ledniček to byl jediný způsob, jak uchovat maso, aby se neskazilo. Tak nevím, jestli už jste toto slovíčko probírali v angličtině, každopádně si můžete zkusit tuto zajímavost o soli zapamatovat a povědět ji třeba paní učitelce nebo panu učiteli v angličtině. Věřím, že je to moc potěší. A až si dnes budete u oběda dosolovat polévku, tak si vzpomeňte na princeznu Marušku. Měla totiž úplnou pravdu, sůl je opravdu nad zlato. No a dnešní pohádkový bazar už tedy zamykáme na dva západy. Otevřeme ho zase příští úterý. Ještě jednou gratuluji a děkuji dnešní výherkyni Markétce a vám všem také děkuji, kteří se snažíte dovolávat a kteří sem pravidelně voláte a máte odvahu. A přeji vám všem pěkný den. Ať vám to dneska ve škole rychle uteče, zítra ráno nezapomeňte opět ladit ranní zíváček, bude to zaměřeno na hudební nástroje. A teď vám ještě na cestu do školy posílám pěknou písničku.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a v novém dni s datem 29. září vás vítají Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata probereme v této hodině ranního plusu? Sněmovna bude jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Čeká se, že ho kabinet ustojí. Který tábor může být stěžit s vystoupení poslanců?
1: Do Prahy dnes přijíždí italská premiérka Giorgia Meloniová, z čeho plyne její dlouhodobý politický úspěch.
2: A robotů v českém průmyslu v posledních letech výrazně přibylo. Jak jsme na tom v porovnání se světem?
1: Probereme po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
4: Dobré ráno. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii je poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Budeme se tomu věnovat v ranním plusu za chvíli. A mluvit budeme taky o tom, že poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu, anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování pravděpodobně ustojí, opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Proočkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo očkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 korun navíc, pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
7: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Tehrán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí anebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřijímá jednání v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu. Válka v Iránu začala americkými a izraelskými útoky 28. února. Trump dává najevo, že zvažuje nové rozsáhlé údery. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátků Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
8: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, který židé nazývají chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jenom čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidi dál používat jako užitkovou, tedy třeba ke sprchování a nebo praní. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy a Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
9: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
4: Začíná týden knihoven, 30. ročník celostátní kampaně, připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí asi 400 knihoven po celém Česku. Tady jsou ranní dopravní informace. Na D1 z Ostravy nadále narůstá kolona před Brnem. Zpomaluje se už za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220. Kolona pak pokračuje až na 200. kilometr. Tam řeší nehodu tří aut v levém pruhu. Celý úsek pojedete asi 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru pokračuje úklid po nehodě kamionu. Stále se jede pouze levým pruhem a kolona má už 10 kilometrů. Brzdí se tedy na 75. kilometru. Poslední možný sjezd je na 81. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem se brzdí na 19. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. V Praze na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Pomalu pojedete hlavně kolem Lochkova a Slivence. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové. Je to na necelých 20 minut. A v tunelu Mrázovka směrem na Troju se srazilo osobní auto a dodávka. Blokují levý pruh. Plní se tak do Břížska od Zlíchovského tunelu. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný den v Čechách, přechodně až polojasný, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty přes den 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: České vysoké učení technické v Praze otevřelo výzkumné centrum Liminal. Bude studovat, jak může porozumění minulosti pomoci připravit se na budoucnost. Výzkumníci se budou zabývat tím, co lidi motivuje, jak se učí a jak se společnosti vyrovnávají se změnami. Poznatky plánují využít při navrhování technologií, ve vzdělávání i při hledání způsobů, jak posilovat odolnost společnosti.
2: Založila jsem Centrum Liminal, protože mně přijde, že v srdci AI transformace a AI revoluce tak jsou stejně ve finále jenom lidi. A aby jsme těm lidem mohli porozumět, tak potřebujeme šáhnout do společenských a humanitních věd, jako je archeologie, antropologie, filozofie, sociologie, psychologie. A vlastně od toho vzniklo Centrum Liminal, které se tady těm tématům bude věnovat. Bude se věnovat té šedé zóně mezi lidmi a technologiemi, takže té liminální zóně, i proto se to tak jmenuje.
1: Představila Sara Polák, zakladatelka Centra Liminal při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Centrum propojuje archeologii a antropologii s dalšími obory. Chce posílit jejich význam pro vzdělávání i pro pochopení a utváření technologického světa. Zkoumá i neformální systémy, jako jsou třeba nepsaná pravidla, vztahy důvěry a zvyklosti, podle kterých lidé skutečně jednají.

0: Charita Ostrava pořádá opět po roce benefiční koncert Sešli se, aby pomohli. Uskuteční se v pátek v zábřežském kulturním domě Akord. Výtěžek podpoří výstavbu nového domova pokojného stáří.
1: Vystoupí Jan Kechner a Robert Balzar Trio a také mladá kapela Getaway. Předprodej vstupenek probíhá na adrese www.dkakord.cz. Srdečně zveme na tento jedinečný kulturní zážitek, který podpoří i smysluplný projekt. Děkujeme a těšíme se.
0: Upřesnil Proglasu a zve mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

0: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny ve Vyskeři na Semilsku, v západní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. Empírová památka na kopci je jednou z dominant Českého ráje. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby teď přispěje 165 tisíci korunami Liberecký kraj. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí na tuto péči letos peníze nezbyly, vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Klápště.
1: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinnou dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou ty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový, ovocní.
0: Areál kaple svaté Anny s křížovou cestou, kalvárií se svatými schody a Božím hrobem stojí na četičovém vrchu zvaném Vyskeř nad stejnojmenou obcí. Jde o jedinečnou ukázku křesťanské architektury vtisknuté do krajiny. Současná podoba kaple je z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí.

Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den. Je 7:30, úterý 29. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 29. září je Světovým dnem srdce. Podle katolického kalendáře se slaví svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. Gabriel, tedy anděl zvěstování, je patronem Proglasu. Datum 29. září 1938 nese mnichovský diktát o odstoupení československých pohraničních oblastí nacistickému Německu. Před 75 lety ve Staré Boleslavi vytvořil Emil Zátopek světový rekord v běhu na 20 kilometrů. V tento den roku 1963 začalo druhé jednací období druhého vatikánského koncilu podle rozhodnutí nového papeže Pavla VI. 57. narozeniny dnes slaví farář v Dolních Bojanovicích páter Petr Karas, osobnost katolické charismatické obnovy. 67 let se dožívá norský spisovatel a dramatik Jon Fosse, nositel Nobelovy ceny za literaturu. 70. slaví farář v Napajedlích páter Josef Říha. Stejně tak britský běžec a konzervativní politik Sebastian Coe, světový rekordman, dvojnásobný olympijský vítěz na trati 1500 metrů. 83. narozeniny slaví bývalý polský prezident s Nobelovou cenou za mír Lech Walesa, přední muž protikomunistického odporu Poláků. 90 let se dožívá jazykovědec, bohemista a překladatel profesor Oldřich Uličný. A svátek má Michal. Toto oblíbené jméno z hebrejštiny znamená, kdo je jako Bůh. Tak Michalům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik, padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima, prší-li, bude levná. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Tak se také pojďme podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojedinělé vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech

očekávaných událostí pro dnešní den a od 9. hodiny pak naladíte Na stole je téma. Dnešním hostem bude Andrea Buchtová, výtvarnice a autorka projektu Vanko, která se rozhodla otevřít vlastní rodinnou historii spojenou s Brnem, česko-německým soužitím, nacismem i poválečnými událostmi. Z osobního hledání postupně vznikl rozsáhlejší projekt propojující umění, terapii, historické bádání a veřejný dialog. Jehož součástí je výstava i časozběrný dokument. O rodinné paměti, o tom, co si neseme z příběhů předchozí generací i o odvaze podívat se na vlastní minulost bez jednoduchého dělení na viníky a oběti si s Andreou Buchtovou povídají Veronika Smyslová a Markéta Brhlíková z Centra dialogu v Arnoldově vile spravované muzeem města Brna. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám budou zpívat Vendula Příhodová a Michal Horák.

0: čekala všechno, anebo ještě něco?
1: Něco by tu bylo.
0: Doufám, že ne brukve kilo.
1: To ne, já abych se přiznal, rád bych se vám vyznal.

0: A nebo se prostě zeptám, jestli byste nešla na rande třeba.
1: Jo, jo, jo. Ne, já mám přítele.
0: Jo, jo, aha, aha, tak ještě tady ten salát si vezmu.
1: Jo, a chcete ho zabalit?
0: Jo, děkuji.

0: Poprvé ve službě pražského arcibiskupa vedl včera Stanislav Přepil hlavní bohoslužbu Národní svatováclavské pouti. Do Staré Boleslavy šel pěšky s poutníky, kteří vyrazili časně ráno z Prahy k jí. V kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Nesouhlas podle něj nesmí přerůstat v nenávist.
1: Svatý Václav je světec katolický, ale zároveň je to kníže, usiloval o to být křesťanským vládcem a tak vlastně myslím, že je přirozené dávat ty věci dohromady a trošku se rozpomínat na

odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době. Mažu stopy

0: Evangelický kostel ve Škvorce na Praze Východ v sobotu rozezní duchovní kantáty ze 17. století v podání hudebního telesa Hof Muziči. Za pořadatele z tamního spolku sousedů podrobněji Martina Reslerová.
1: Program tvoří nepublikované a dosud neprovedené skladby z archivu Říma, Ferrari, Boloně a Nápole. Díla autorů, kteří byli ve své době uznávanými skladateli a kapelníky a dnes jsou téměř zapomenuti. Uslyšíte je navíc podání vzácných historických nástrojů, barokního violončela, teorby, barokní kytary, čembala i varhanního pozitivu. Účinkuje soubor barokní hudby se sopranistkami Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou. Lístky je možné zakoupit na místě nebo online prostřednictvím SMS ticket.

0: Máme 7 hodin a 45 minut a to už je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes si představíme album How Did We Get Here, které společně natočili americký vibrafonista Tim Collins a německý saxofonista a klarinetista Mulo Franzl. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Duka Ellingtona In a Sentimental Mood.

Představujeme vám album How Did We Get Here? Vibrafonisty Tima Collinse a saxofonisty a klarinetisty Mula Franzla, známého z německé skupiny Quadro Nuevo. Album je komorním dialogem těchto dvou výrazných hudebníků, kteří navzdory minimálnímu nástrojovému obsazení dokážou vytvořit zajímavé kombinace barev a nálad. Základem nahrávky jsou vlastní kompozice obou muzikantů. V nich se swingující jazz potkává s latinskoamerickými rytmy, romantickými baladami, válčíkem a prvky minimalistické hudby. Vedle toho však album přináší i jazzové standardy a další převzatý materiál. Název How Did We Get Here, jak jsme se sem dostali, má dvojí význam. Odkazuje jednak na situaci hudebníků na turné, když se ráno probudí v neznámém hotelu a na okamžik přemýšlejí, kde vlastně jsou. A jednak vystihuje samotný způsob hudebního dialogu. Důležitá není předem určená cesta k cíli, ale to, kam se hudba během společného hraní právě vydá. Autorem titulní skladby, kterou si teď poslechneme, je Tim Collins. Na závěr uslyšíme skladbu York's Guitar, kterou složil německý pianista Chris Gale.

0: Hrali nám Tim Collins na vibrafon a Mulo Franzl na saxofon a bas klarinet. Dnes ve 14 hodin budeme v hudebním kompasu poslouchat pražskou skupinu Severní nástupiště a skladby z jejího alba Nové písně. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: Bude 8 hodin a zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: V 8 hodin v úterý 29. září vám společnost dělá Ranní Plus a spolu s ním Daniela Vrbová
4: a Martina Maškova.
5: Český rozhlas Plus.
4: A jaká témata jsme vybrali pro tuto hodinu? Prahu dnes navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Jak silné jsou obchodní vazby mezi Českem a Itálií?
3: Jak rostoucí ceny plynu, elektřiny a ropy dopadají na zdejší chemický průmysl?
4: A mladí Češi objevují svět investování, jsou ale připraveni i na krize a propady na burze?
3: Tak o tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Přeju dobré úterní ráno s datem 29. září. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví Prahu. Jednat bude s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který ji přijme ve Strakově akademii. Mluvit budou třeba o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a taky o evropské bezpečnosti. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Téma pro Ranní Plus, podrobnosti uslyšíte už za několik minut. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje, podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO, jde ale jen o předvolební gesto.
7: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
6: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Iránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
8: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Dodávky katarského skapalněného plynu budou pravděpodobně narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
9: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladéš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle ukrajinského prezidenta Zelenského nasadit více cizích žoldnéřů.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Oděsi Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Auta ani chodci se ode dneška nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, potrvá do prosince příštího roku. Pěší do té doby využijí lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách, anebo autobusovou linku 302. Auta pojedou v jednom směru přes rekreační ulici k přístavišti, v tom opačném pak přes Rozdrojovickou ulici. Práce za více než 46 milionů korun popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
11: Dojde k demolici všech 9 bloků koruny hráze. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků.
6: Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
12: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
13: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
14: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
13: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Po půl hodině další dopravní informace ve vysílání Ranního plusu. Na D1 směrem z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 čekejte kolonu, nesouvisle pokračuje na 200 kilometr. Tam je po nehodě nadále blokovaný levý pruh, fronta je teď asi na hodinu, plná je taky souběžná silnice. Na D1 z Brna ve směru do Prahy od sjezdu na Ledeč nad Sázavou z 81. kilometru pojedete v koloně. Dál se rozjíždí po dřívější nehodě kamion. Na 65. kilometru už nic nepřekáží, osobními auty se zdržíte už jenom kolem čtvrt hodiny. V Praze na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, k Ořechu čekejte více než 20 minut navíc. Ve směru na D1 se jede pomalu už od D6 k Ořechu, je to na více než půl hodiny. Plný je sever města, stojí Cínovecká a následně Liberecká ulice do Holešoviček, je to na necelých 40 minut. Dobře, dojeďte. Před námi je jasný den, v Čechách bude přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty přes den 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 16 a na Šumavě to bude až 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 12 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 29. září 2026. Papežův osobní vyslanec pro humanitární otázky, předseda italské biskupské konference kardinál Matteo Zuppi, jedná do zítřka v Rusku kvůli válce na Ukrajině. Jde o jeho třetí moskevskou misi po návštěvách června 2023 a října 2024. Letos v červenci byl na Ukrajině, navštívil i zajatecké tábory. Český velvyslanec u svatého stolce Pavel Svoboda pořádá ve Vatikánu koncert pro účastníky pouti plzeňské diecéze. Sbor Chorus Ingrensis z Aše vystoupí v kostele Panny Marie Bolestné v Campo Santo Teutonico. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě nové velvyslance. Pověřovací listiny mu předá i nový apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Eugene Nugent. 7 klíčníků, zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dopoledne znovu sejde v kapli svatého Václava Pražské katedrály, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Ty byly k vidění od 15. do 28. září. Prezident předloni rozhodl, že se budou na hradě vystavovat každoročně. Začíná 30. ročník kampaně Týden knihoven. Přes 400 knihoven chystá besedy a čtenářské výzvy, autorská čtení i představení nových služeb. Slavnostní setkání k nedožitým 125. narozeninám básníka s Nobelovou cenou Jaroslava Seiferta bude v rezidenci pražského primátora. Vedle literátovy rodiny se zúčastní tvůrci a protagonisté celovečerního filmu Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí. V Praze 4 otevřou domov Branická pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, včetně těch s poruchou autistického spektra. 103 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana připomene pouť ve Velehradské bazilice, kde má arcibiskup hrob. Vše svatou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák. V ostravském charitním středisku Gabriel proběhne další setkání pečujících o lidi s demencí. Umožňuje vzájemné sdílení, vede je odborník a účast je bezplatná. Na faře v Brně na Petrově se koná úvodní setkání kurzu Odevzdej Krista, zaměřeného na formaci v oblasti evangelizace. V programu svatomichalských slavností v Litvínově přednese harfistka Kateřina Englichová duchovní hudbu v kostele svatého Michaela Archanděla. A jak Vavřinec navaří, jak je to dál, svatí svátky, pranostiky, fenomén života našich předků. To celé je název dnešní přednášky historika Petra Polehly v Krkonošském muzeu zprávy Krnap v Jilemnici. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Cena Václava Buriana se v 11. ročníku poprvé zaměřuje výhradně na poezii. Porota proto udělí ocenění v jediné kategorii. Má podtitul Poezie mezi Labem a Dněprem. Pět nominovaných básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy se představí v pátek 2. října od 18 hodin v sále Centrál muzea umění Olomouc. Autorská čtení doplní promítání uměleckých překladů básní a následná diskuze s odbornou porotou. Vstup je volný.
2: K nominace jsou vždycky v našem případě dílem mezinárodní odborné poroty, která vybírá podle to, co považuje v tom aktuálním básnickém provozu za to nejpodstatnější. Letošní nominaci získal maďarský básník Matyáš Dunajčik, potom polská básnířka Antonína Tosiek, německá básnířka Odile Kennel, slovenská básnířka Viktorie Citráková a český básník Jonáš Hájek. A co je spojuje, je ta zvláštní různorodost.
1: Upřesnil Proglasu David Voda, předseda výboru pro cenu Václava Buriana. Součástí pátečního večera v sále Centrál muzea umění Olomouc bude i hlasování o ceně diváků.

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tolar, a pak mi zahrej,

Ještě mi zahřej, až si lehnu a čelo mi přikryje hlína. Potichu hrej a já se nehnu, zahřej mi, jak se zapomíná. Tak už mi zahřej, prosím.

0: Knihkupectví a nakladatelství Cesta uvede v Brně novinku nazvanou Bůh nám svěřil svět a klidně si odjel. Setkání se uskuteční na faře u svatého Jakuba ve čtvrtek od 17.30. Spoluautor knihy, novinář Ondřej Havlíček, pro naše rádio doplňuje.
1: Bude to beseda se Salesiánem a katolickým knězem Michalem Martinkem. My jsme spolu napsali knihu rozhovoru, jak to v tou naší roli na zemi je. Ta knížka představuje Michala Martinka, který je známý jako takový trochu církevní rebel, který se nebojí zvedat různé kontroverzní otázky. V jeho životě ukazuje, proč přemýšlí, jak přemýšlí a co ho k tomu vedlo. A právě i o tom budeme mluvit. Bude to debata, kterou bude moderovat Michalův dávný přítel, známý politik Marek Výborný, se kterým se znají 30 let, a budeme mluvit taky o budoucnosti církve, o roli synody, o tom, jaké reformy církev možná čekají nebo jaké jsou potřeba.

Je 8:30, úterý 29. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je Světovým dnem srdce. Podle katolického kalendáře se slaví svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. Gabriel, tedy anděl zvěstování, je patronem Proglasu. 455 let uplynulo od narození italského malíře Caravaggia. Zemřel v roce 1610. Datum 29. září 1938 nese mnichovský diktát o odstoupení československých pohraničních oblastí nacistickému Německu. Před 75 lety ve Staré Boleslavi vytvořil Emil Zátopek světový rekord v běhu na 20 kilometrů. 57. narozeniny dnes slaví farář v Dolních Bojanovicích páter Petr Karas, osobnost katolické charismatické obnovy. 67 let se dožívá norský spisovatel a dramatik Jon Fosse, nositel Nobelovy ceny za literaturu. 70 má farář v Napajedlích páter Josef Říha. Stejně tak britský běžec a konzervativní politik Sebastian Coe, světový rekordman, dvojnásobný olympijský vítěz na trati 1500 metrů. 83. narozeniny slaví bývalý polský prezident s Nobelovou cenou za mír Lech Walesa, přední muž protikomunistického odporu Poláků. 90 let se dožívá jazykovědec, bohemista a překladatel profesor Oldřich Uličný. A svátek slaví Michal, je to jméno z hebrejštiny, které znamená, kdo je jako Bůh. Tak všem Michalům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik, padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima, prší-li, bude levná. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Tak se pojďme podívat, jaké počasí přinese dnešní svatomichalský den. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě kolem 20 stupňů. A bude vát slabý, během dne převážně mírný. Jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Večer bude místy slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu, kde vám nabídneme nějaké zprávy a pozvánky z regionů. Od 9. hodiny pak naladíte pořad Na stole je téma. Dnešním hostem bude Andrea.

Vídají Veronika Smyslová a Markéta Brhlíková z Centra dialogu v Arnoldově vile spravované muzeem města Brna. V 10 hodin nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit na 3D Talk, což je relace Radia 7 v 10 hodin a 15 minut. Od 10.30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky, kterou pro vás přepravuje hudební redaktorka Helena Pretfeldová. Od 11. hodiny pak čteme Na pokračování. V rámci něj otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám autor. Dnes čtvrtou část. A teď už z nebe padá ranní déšť, zpívá Pavel Bobek.

0: Pražském divadle v Dlouhé bude v neděli 4. října benefiční koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Pořádá ho už 15. rok kapela Mrakoplaš. Jejího člena Martina Kalendu už zdravím po telefonu. Dobré ráno z Proglasu.
1: Dobré ráno všem posluchačům i vám.
0: Pane Kalendo, proč vaše kapela podporuje výzkum léčby Alzheimerovy choroby? Jak jste se k tomu vůbec dostali?
1: No, má to oslý můstek v tom smyslu, že touto nemocí onemocněl i Terry Pratchett, což je vlastně duchovní otec postavy Mrakoplaše z knížek Úžasná země plocha. To je takový cyklus fantasy, velmi vtipný a zároveň místy z filozofické. Takže my jsme podle téhle postavy pojmenovali kapelu, no a protože tedy Pratchett Alzheimerem onemocněl a následně na komplikace

0: zdravotní spojený s touto nemocí zemřel, tak jsme si řekli, že by bylo dobré, kdybychom i my udělali něco takového, aby v ideálním případě se ta nemoc co nejdřív dala léčit.
1: V rámci toho benefičního koncertu obvykle zvete ke spolupráci známé hudebníky a různé osobnosti. Tak kdybyste mohl třeba zmínit, s kým jste se za ta léta konání už setkali, s kým jste spolupracovali a kdo to bude letos?
0: Je, to je spousta lidí a určitě na někoho zapomenu, bylo jich no víc než 30 vlastně za těch 15 let. Mezi nimi byli třeba Jan Spálený, Petr Janda z Olympiku, Luboš Pospíšil, ale třeba i Zdeněk Svěrák, Slávek Janoušek, Marta Elefteriadu, Věra Nerušilová, těch lidí byla opravdu široká škála. Teď mi ještě napadl třeba Robert Křesťan. No a letos budeme mít jednoho speciálního hosta, to bude Michal Prokop. Měl být fyzicky i Miloň Čepelka, další herec z divadla v Járy Cimrmana, nicméně kvůli jeho aktivitám spojeným s jeho 90. Bude pouze virtuálně, protože prostě nestíhá dorazit v rámci jeho dalších povinností. Nicméně bude tam, bude na plátně, bude s námi zpívat, povídat si a doufám, že neuchudíme naše posluchače právě o něj. Spolu s Michalem Prokopem dorazí ještě taky Ondřej Konrád, skvělý harmonikář, a bude tam i Vladimír Secký, zvaný Boriš, což je člověk, který hraje snad se všema lidma z Československa na saxofon nebo hrával už od nějakých 80. let. No a pak tam samozřejmě bude kapela Mrakoplaš.
1: Dokázal byste říct, kolik peněz se vám už za celou tu dobu podařilo vybrat na výzkum Alzheimerovy choroby?
0: No, úplně na korunu si to teď nepamatuju, ale vím, že jsme se už přehoupli přes 1 350 000 korun.
1: A na závěr bych se vás ještě zeptala na ten tedy nedělní koncert. Už jste naťuknul, na koho se můžeme těšit, tak jak bude celkově ten večer vypadat?
0: Je to vždycky soubor písniček z hosty, které si Mrakoplaš připravil. Většinou, a je to i v tomto případě, z hosty nezkoušíme, takže to bude překvapení i pro ně, jak jsme ty jejich věci uchopili. V případě Michala Prokopa je to celkem jednoduchý, tam ty jeho písničky jsou notoricky známý, takže jsme jich pár vybrali a spolu s ním, respektive my ho doprovodíme do těch jeho věcí. S Miloním Čepelkou to bylo hlubší, protože on píše nádherný sonety a my jsme 4 z nich zhudebnili, takže v tomhletom směru je to trošičku dál než jenom reprodukování toho, co už tady bylo. No a mezi těma písničkama, mezi těma hudebníma blokama bude aukce rytních předmětů. Těmi předměty přispívají právě ti hosté, kteří jsou každý rok na naší benefici. No a naši posluchači se můžou, nebo i diváci samozřejmě, se můžou těšit na věci, ke kterým by se normálně nedostali. A tou aukcí potom uzavíráme celý ten večer a přidáváme výtěžek z ní k penězům z vybraného vstupného, což výrazným způsobem zvyšuje tu částku na výzkum Alzheimerovy nemoci, což je ten jeden z těch základních cílů, který máme. Celým večerem bude provádět jako obvykle Pavel Anděl, no a jenom bych chtěl posluchače a diváky případné ujistit, že to není žádnej smutný večer, žádná trizna, naopak snažíme se vesele poukazovat na aspekty Alzheimerovy nemoci a pomoct lidem, kteří buď už Alzheimera mají, anebo třeba jejich rodinným příslušníkům, protože i ti to mají v případě choroby jejich člena rodiny dost složitý.
1: Děkujeme za pozvání, budeme se těšit. Hostem ranního Proglasu byl Martin Kalenda, jeden ze členů kapely Mrakoplaš. Tak děkuji za váš čas a přejeme především, ať se ten nedělní koncert co nejlépe vydaří.
0: Já moc děkuju a budu se těšit, že se třeba v neděli 4. října uvidíme i s vašimi posluchači.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Návštěvou města Mety, rodiště jednoho ze zakladatelů Sjednocené Evropy Roberta Schumana, uzavřel včera apoštolskou cestu do Francie papež Lev XIV. Od pátku byl v Paříži a v Lourdech. Mši svatou slavil před návratem do Říma v katedrále svatého Štěpána v Métách. Pro mimořádné světlo z vitráží od tvůrců z různých epoch se chrámu říká Boží Lucerna. Tato katedrála nás učí, že Boží světlo nemaže naši jedinečnou identitu, ale spojuje různé dějiny a kultury v jedinou nádhernou mozaiku pokoje, prohlásil papež Lev. Závěrem vyjádřil přání, aby se společenství v Metách stalo majákem naděje pro Francii, Evropu i pro celý svět.

zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma. A v

jich od řeky. Krásný je kraj tam na jich od řeky. Každý se navrací tam na jich od řeky.

Tam na jih od řeky, tam vidím tebe, tam v pestrém člunu, tam se mi zdáš, když zašelestuji.

0: Soutěž neprofesionálních filmařů vyhlašují i letos pořadatelé Raibasu, tedy festivalu filmů, setkání a dobrodružství chystaného v Blansku na víkend mezi 20. a 22. listopadem.
1: Krátké amatérské filmy zaměřené na cestování, outdoor a sport budou letos již po 26. zápoli o prvenství tradiční soutěži Okem dobrodruha. Soutěž se koná v rámci festivalu Raibas a jako taková má rezervovaný blok v pátek od 16.30 a to 20. listopadu, kde se bude promítat soubor vybraných filmů v blocích. Taková zvláštnost tohoto promítání je, že současně dochází k hodnocení těchto filmů, píše komentářům od vybraných porotců. Ti autoři, kteří tam dojedou, uvidí svůj film na velkém plátně a poslechnou si nějaké připomínky o těch vybraných porotců.
0: Popsala pro Glasu hlavní organizátorka klání Alena Žákovská z blanenského spolku Horizont. Snímky musí být nekomerční v délce do 15 minut. Téma i provedení je plně na autorovi.
1: Příkladem takového filmu, který byl oceněn, byl vloni rodinný dokument, který mapoval třeba Fajerské ostrovy, ale s komentářem teprve 11-leté Alenky Vinklárkové. Bylo to velice milé, dokonce i ta Alenka dostala cenu za nejlepší herecký výkon, takže toto je taková radost.
0: Tři nejzdařilejší snímky soutěže Okem dobrodruha získají koncem listopadu v Blansku sošku Raibasáka. Čtvrtá bude cena srdcaři.cz. Filmy je třeba přihlásit do 15. října.

kousání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mého.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma, který pro vás připravujeme z Centra dialogu v Arnoldově vile, spravovaného muzeem města Brna. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Smyslová
1: a Markéta Brhlíková.
0: V každém díle otevíráme téma, které propojuje minulost s přítomností. Dnes budeme mluvit o rodinné paměti, o věcech, o kterých se v rodinách někdy nemluví desítky let. O tom, co se stane, když se člověk rozhodne do takového ticha vstoupit. A také o otázce, jestli příběhy našich předků končí jejich smrtí, nebo nějakým způsobem pokračují v nás. Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle, protože v projektu, o kterém budeme mluvit, totiž nestojíme jen jako moderátorky zvenčí, protože obě i s Markétou jsme do jeho vzniku a průběhu výrazně zapojené a celý ten příběh jsme v uplynulém roce sledovali z bezprostřední blízkosti.
1: Naším dnešním hostem je výtvarnice Andrea Buchtová, autorka projektu Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Vanko je projektem festivalu Meeting Brno a výstava tohoto projektu právě míří do Centra dialogu v Arnoldově vile. Andrejko, vítej.
0: Ahoj, Andrejko.
2: Já vás zdravím a zdravím i všechny posluchače a mám radost, že jsem tady.
1: To mi taky. Celý ten projekt vychází z historie tvé vlastní česko-německé rodiny a z otázky, nakolik naši osobnost a prožívání utvářejí zkušenosti našich předků. Z původně osobního pátrání postupně vznikl velmi rozsáhlý a košatý projekt, který propojuje nejen historický výzkum a osobní paměť, ale také výtvarnou tvorbu a dokonce terapii a veřejný dialog. Jeho dílčími výstupy jsou zmiňovaná výstava, také doprovodná publikace, dokumentární film, edukační programy a workshopy. Dnes nás pořadem budou doprovázet úryvky právě ze zmiňované publikace. Budeme se tedy pohybovat mezi dvěmi okamžiky. Mezi Andreou, která svůj příběh postupně prožívala a zapisovala, a Andreou, která na něj nahlíží dnes.
0: Začneme přesně tam, kde začal celý projekt. Jedním zářijovým odpolednem v kafe Podnebí pod Špilberkem. Andrejko, přičti nám, jak to celé začalo.
2: S Markétou se znám z vily Levber. Pracovali jsme spolu. To bylo ještě předtím, než mi Brno na dvakrát zlomilo srdce a sama sebe jsem odsunula za jeho hranice. Poslední dobu Markétu nešlo nevidět. Její profesní dráha byla tak skvělá. Měla pořad v rádiu. Zatoužila jsem potkat se s ní a dotknout se jejího hvězdného prachu. Třeba mě to nějak nakopne, říkala jsem si. Dala mi knihu o Sudetech, na které se zachytil její vlas. Vložila jsem ho mezi stránky jako magickou záložku a pod Špilberkem u kafe a cigára poslouchala, co všechno dělá. Třeba v Centru dialogu v Arnoldově vile, které mimo jiné otevírá téma česko-německých vztahů. Vysypala jsem ze sebe nečekaně příběh mojí rodiny. Ani se to k tomu zářijovému odpolední nehodilo. Pár dní na to mi napsala, že Meeting Brno zrovna hledá Brňáka s německými kořeny, který by byl ochoten sdílet rodinnou historii. A protože jsem chtěla jezdit do Arnoldky a pít dobrý kafe a potkávat se s mladýma lidma, co dělají sami inspirativní a smysluplný projekty, řekla jsem ano. Jediný drobný problém byl v tom, že pravda o mé německé části rodiny pro mě byla dlouhých 46 let totální tabu.
0: Totální tabu. Proč tabu, Andrejko?
2: Já si myslím, že jsem to od jak živa, od malička vnímala jako něco velmi složitýho a komplikovaného, co mi ten život spíš stěžuje, než usnadňuje. Takže jsem se od toho tématu trošku distancovala, od těch česko-německých vztahů.
1: A co jsi vlastně do té doby věděla o německé části své rodiny?
2: Nějaký střípky samozřejmě jsem věděla, protože občas se u nás doma o těch věcech mluvilo. Ale nikdy ne nějak komplexně, abych tomu úplně porozuměla. Takže jsem zachytávala jenom takový kousíčky. A navíc jsem taky vnímala, že o některých věcech se nemluví vůbec. Že tam byly takový momenty, kdy jsem cítila, že se o tom lidem jako popravdě mluvit nechce.
0: Ty jsi velmi podrobně pátrala po historii tvojí rodiny v archivech v archivu města Brna, v archivu bezpečnostních složek. Bylo něco, o čem se zbála, že zjistíš?
2: No, to bylo asi takový právě moje celoživotní trauma, že jsem se děsila toho, že jsem nějak jako tušila nebo částečně věděla, že můj děda vlastně byl zaměstnancem gestapa a že byl nacista a bála jsem se, že zjistím některé podrobnosti tady o tom, což se teda potvrdilo a taky jsem to nakonec zjistila.
0: Jak ses u toho cítila?
2: No, asi to byla úplně ta nejtěžší část celého toho projektu.
0: Ty jsi začala hledat, nezůstalo samozřejmě jen u dokumentů, jmen a rodokmenů. Velmi rychle ti ten příběh vstoupil do každodenního života. Myslím, že už to můžeme cítit z toho, jak teď mluvíš. Přečti nám jeden ze záznamů z té doby.
2: Nejraději bych teď byla úplně sama a všechno si to odžila. Je docela šílené dělat jakoby nic a normálně doma fungovat. Chci uvařit brambory k obědu, ale neudělám to. Myšlenky jsou nutkavé a všechno pohlcují jako tma. V noci mám noční můry. Jsem sama v domě a za oknem pozoruji obrovská zvířata, která všechno ničí. To jsou v dědině cirkusáci a nechávají zvířata všechno demolovat. Moje zahrada, můj dům. Snažím se s nimi mluvit, ale jsou hrozně chladní a bezcitní. Moje prosby je nezajímají. Vymýšlím rychle účinnou strategii. Nakonec jim řeknu, že jsem jedna z nich. Říkám, že vím, že nejsou zlí. Naslouchají mi a principál se nakonec rozpláče. Brečím s ním a po probuzení utírám slzy do rukávu pyžama.
1: Andrejko, děkujeme za přečtení a sdílení tady toho velmi silného a autentického záznamu, který odráží tu dobu, ve které jsi zpracovávala to, čím procházíš. Co se s tebou v té době dělo? Bylo možné to téma sdílet se svými blízkými, třeba s manželem, přáteli, rodinou?
2: No, popravdě jsem do toho neměla moc chuť to s někým takhle blízkým sdílet. Trošku jsem si to téma šetřila sama pro sebe. A v tom úplném počátku jsem měla potřebu se tím zabývat jakoby o samotě. A musím říct, že mě vlastně překvapilo, s jakou intenzitou mě to zasáhlo, protože jednu dobu jsem upadla až do takového, řekla bych, těžkého depresivního stavu, který nešel ani ovládat vůlí. Jak moc mě to vlastně pohlcovalo a jak mě to rozkládalo. Vlastně mi to trošku přišlo tak, že se člověk, když se snaží integrovat nějakou takovou dosud nepoznanou jakoby rodinnou historii, že se musí nejdřív jakoby rozložit, aby se později znovu nějak líp složil. A ta fáze toho rozkladu, se přiznám, že nebyla moc příjemná.
1: Bylo něco, co tě přesto všechno, jak to bylo intenzivní a jak popisuješ, že ti to rozkládalo, drželo nad vodou, nějaké záchytné body?
2: No, já jsem se spíš snažila zachovat klid. A musím teda říct, že jsem si vlastně poprvé v životě uvědomila, co cítí lidi s depresí, že se s tím stavem jako fakt nedá nic dělat. Že je to tak hluboký stav, který fakt jako neovlivníte tím, že si řeknete tak a už dost a už něco jako půjdu dělat a už se z toho dostanu. Takže vůli to ovládat nešlo. A já jsem se snažila ale zachovat klid a nějak jsem věřila tomu, že jak to přišlo, že to zase odezní, že to bude jak vlny a že když prostě nebudu panikařit, zachovám klid, takže zase časem přijde nějaký jiný lepší období a že se to nějak vykrystalizuje a promění se to do něčeho jako hezkýho a smysluplného. Což naštěstí v mém případě se potom stalo.
1: K tomu se určitě dostaneme. Já jenom podotknu, že my se známe už dlouhá léta a já tě znám jako velmi pragmatickou a racionální ženu. Takže mohu potvrdit, že tady ta zkušenost pro tebe musela být mimořádně intenzivní.
2: No, přiznám se, že byla. A hlavně mě to opravdu zaskočilo, protože když se řekne, že někdo bude jako pátrat po svých kořenech nebo se bude teda zabývat historií, Tak to zní jako velká zábava, že jako budeme chodit do archivu a budeme odhalovat nějaké tajemství a že se budeme zabývat třeba historií Brna, která mě jako ohromně zajímá, tak jsem myslela, že to bude zábava. Ale v žádném případě by mě na začátku nenapadlo, že tam budou nějaké emoce, že tam budou tady takovýhle stavy nějakého psychického propadu a že to bude jako hrozně osobní. Neuměla jsem si to představit. Bylo to překvapení pro mě.
0: Já možná poodstoupím od toho příběhu, protože pátrání po příbězích historie není něco, co je ti neznámé. Ty se tomu věnuješ už poměrně dlouho. Můžeš posluchače trošku zasvětit do toho, čemu se věnuješ?
2: No, já jsem se vlastně stala úplně neplánovaně nějakým řízením osudu amatérským historikem, amatérskou archeoložkou, trošku jako objevitelkou a badatelkou. Začalo to všechno orální historií, když jsem dělala nějaké rozhovory s pamětníkama. A potom jsem se začala soustředit celkově na historii regionu, ve kterém žiju. A já jsem si svůj život dokonce zařídila tak, že jsem úplně svobodná, mám volné ruce a vlastně se věnuju skoro výhradně jenom tady tomuhle. Takže se vlastně ze mě stal takový amatérský badatel na plný úvazek.
1: Do toho já musím vstoupit a podotknout, že velmi úspěšný.
2: No tak nějaký úspěchy bychom tam našli, nějaký objev nebo třeba vydání nějaké regionální literatury, takže jako nebo třeba i založení malého soukromého muzea, takže nějaký výsledky to má. A právě proto jsem se na to těšila a říkala jsem si, tak skvělý, tak teď uděláme jako to Brno prostě a ty česko-německé vztahy a válku a co bylo po válce, takže mě to přišlo jako hrozně cool téma.
0: Ty tam v tom snu si zmiňovala Jsem přece jejich, což se nakonec stalo vlastně i názvem doprovodné publikace a následně názvem dokumentárního filmu, který budeme uvádět 15. října v kině Lucerna v Brně. Co to pro tebe znamená? Co to v tom snu ti řeklo? Jsem přece jejich.
2: No, v tom snu, mimochodem to byly tak živý noční můry, který si docela dobře pamatuju, včetně těch emocí. A člověk má úplně chuť se potom jít podívat, jestli třeba se nějak fyzicky nezměnil, protože si říká, že taková hrůza se musela nějak projevit i na tom vzhledu. A v tom snu to byla asi taková rychlá volba nějaké strategie, jak se zachránit. Takže v tom snu to bylo asi tohle. Ale celkově tady to heslo Jsem přece jejich se ukázalo jako nějakým řešením nebo klíčem, jak vlastně z toho celého nakonec ven. Protože jedna věc je do toho tématu se ponořit a začít tu rodinnou historii zkoumat. Ale pak je potřeba s tím taky něco udělat. A ono dlouhou dobu to vypadalo, že jediná možná cesta, jak se s tím vyrovnat, je se od těch činů, těch mých předků nějak úplně distancovat. Jako bych chtěla říct, no dobře, tak tohle se teda stalo, tohle oni udělali, ale já jsem přece lepší. Já bych jako nikdy nic takového neudělala. To jako musíme oddělovat, že já bych se rozhodovala mnohem líp. Ale když jsem potom k sobě byla upřímná a chtěla jsem ty věci dotáhnout fakt do konce, tak jsem si říkala, Andro, a jako opravdu bys byla lepší, jako fakt by ses rozhodovala o tolik líp nebo jinak v takové jako nenormální době a v nějakých extrémních situacích. A nakonec to Jsem přece jejich se stalo vlastně opravdu takovým klíčem k tomu, jak se s tím vyrovnat. Prostě tu komplikovanou rodinnou historii integrovat se vším všudy. A přiznat si, že přece jenom k té rodině patřím, že ti předci jsou moji předci. A nějaké nesoudit, nehodnotit, ale celý to jakoby přijmout, že jsou to členové mojí rodiny a ať se stalo, co se stalo, tak že se k té rodině budu hlásit a že k ním vlastně budu patřit. Protože bych tím vlastně popírala sama sebe nebo to, kdo jsem.

0: Milí posluchači, vítejte po písničce v pořadu Na stole je téma. Dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Vždycky jsme byli Brňáci Andreou Buchtovou.
1: Andrejko, my už jsme naznačili, že výchozím příběhem pro celý tento projekt Vanko je příběh tvé rodiny, česko-německých vztahů v Brně. A já musím říct, že během toho projektu, na kterém jsem se s tebou podílela, se moje soukromá mapa města Brna, tak jak jsem ho dosud vnímala, hodně silně proměnila. A předpokládám, že něco podobného se přihodilo i tobě s tím, jak vnímáš jednotlivá místa a ulice, po kterých se pohybovali tví předci. Jedním z míst, která se vynoří z toho rodinného příběhu, je také Panenská ulice. Stával tam dům tvého pradědečka Eduarda Bendy společně s rodinným hostincem. A já bych tě opět ráda poprosila, jestli by si nám přečetla ukázku z publikace a z tvých zápisků, které tuto situaci dokumentují.
2: A pak myslím na to, že pradědův dům s hospodou byl na Panenské ulici, velmi blízko radnice. Na jejím balkóně měl v roce 1945 po válce Beneš slavný projev, kdy žádal lid o pomoc s definitivním vyřešením německé otázky v Brně. A lid tleskal a skandoval a chtěl pomoct a praděda to musel slyšet a vidět z okna a věděl, že jeho dcera si vzala Němce a má s ním 3 děti. Možná ani není tak děsivé, že se popisované události týkaly mojí rodiny. Možná je prostě děsivé to, že se udály, že to bylo v Brně a ne zas tak dávno. Protože je snadné představit si, že je dělali lidé, kteří tu žili, a že se to dělo v ulicích a budovách, kolem kterých denně chodíme. A že by se to klidně mohlo stát zase. Zase by stál člověk proti člověku, Brňák proti Brňákovi, a jeden by měl navrch a trýznil toho druhého.
0: Díky, Andrejko. Markéta upozorňovala na to, že ona začala vidět Brno jinak. Jak to bylo s tebou? Začala si Brno vidět jinak?
2: No, Brno se mi hodně proměnilo. Tady je zrovna jmenovaná Panenská ulice, kde teda naše rodina měla dům, o který později přišla. A nedávno jsme tam zrovna byli s Ester a s Kájou, s filmařkama, a byli jsme se podívat na to místo, kde ten dům stál, protože už nestojí. A bylo fakt fascinující, jak blízko té radnice byl vlastně, že to bylo v podstatě jenom pár metrů. Takže když jsme tam stáli, tak si člověk jakoby snadněji ty věci uměl představit. A tak jako stejně vnímám i ty ostatní místa, které se v tom příběhu objevují, ať je to ulice Kubližná, kde vlastně sebrali zbrojováci mýho pradědu, když ráno hledal psa. Prostě už tam vidím ty příběhy v těch ulicích. A jedna i z důležitých věcí tady v tom projektu byla právě návštěva místa paměti. A byly to takový kouzelný momenty, kdy se člověk jako opravdu dokázal snadněji přenést v tom čase. Tím, když tam stál na tom místě, tak jak stáli ti předci kdysi, takže Brno určitě vidím jinak.
1: Možná v souvislosti s tím ještě podotázka. Bylo zmíněno, že výstava nese titul Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Proč vždycky jsme byli Brňáci v souvislosti s mapou Brna, jeho historií a tvým rodinným příběhem? Co to pro tebe znamená?
2: No, to je taková samozřejmá věc. Prostě my jsme byli vždycky Brňáci a nějaká národnost, ať už česká nebo německá, v tom nehrála žádnou roli. Dokonce teďka, když jsem postupovala už v tom rodokmenu, jak se mi daří ho nějak dávat dohromady, jak jsem postupovala dál a dál do minulosti, tak jsem zjistila, že jméno Vanko, psáno s dvojitým V, mně se vlastně nepodařilo dopátrat se ani toho, že by tam někteří předci Vanko byli Němci. Vlastně tam jsou pořád Češi, ať byli v Telči nebo na Přimdě, nebo já nevím, kde všude. Tak vlastně to byli Češi. A byli to prostě všechno Brňáci. Byl tam prapraděda, který byl kočí v Brně. Bylo tam spousta různých jako číšníků, restauratérů a různých jako zajímavých lidí se zajímavýma povoláníma. Babička byla třeba učitelka ve vesně v Brně. Takže a i z druhé strany vlastně to vnímám tak, že jako všichni moji předci víceméně byli Brňáci.
0: Jsme o tom už částečně mluvili, ale ten obraz při tom pátrání té tvojí rodiny se začal komplikovat a narážím na tvého dědečka Ernsta Vanka, který byl členem NSDAP, působil u bezpečnostní policie, vyloučili ho následně ze strany, odsoudili ho za podvody. Vedle z toho samozřejmě stojí rodinné vzpomínky, které nějak uchovávají další části jeho příběhu. My jsme se bavili o tom, že zjišťuješ něco, nebo bála se zjistit něco o své rodině. A jaké to tedy bylo, když to zjistila, to, co jsi nechtěla zjistit?
2: No, zaprvé musím říct, že se mi podařilo zjistit věci nějakou zvláštní náhodou, který ani skoro nebylo, to já skoro ani nebylo možný, co všechno se vlastně podařilo zjistit. Protože třeba spisy gestapa, který dohledal archiv bezpečnostních složek, to byl jako malý zázrak, že se to vlastně stalo, protože většinou takový materiály jsou dávno zlikvidovány. Takže jsem se dostala k opravdu zajímavým informacím. A pak byla otázka, co s tím teda jako budu dělat. No, tak kromě toho, že jsem z toho neměla úplně radost, toho, co jsem tam nacházela, tak ještě docházelo vlastně k takovým konfrontacím v rodině, protože každý měl, tam ho vlastně jako nikdo neznal, tady toho dědu, protože jako ty děti, který měl, tak ho nepoznali nikdy, protože vznikly za války, v podstatě z jeho nějakých pár opušťáků vznikly jeho tři děti, který ho ale vlastně jako tatínka nezažili. Takže každý v té rodině měl o něm nějakou svou ideální představu. A nebo třeba i trošku děsivou představu o některých věcech. A museli jsme si to trošku jako vyříkat, kdo to vlastně byl a co se mi to vlastně o něm podařilo zjistit. No a potom další fáze byla nějak se jako skutečně srovnat s tím, co dělal a jaký dopad vlastně ta jeho práce nebo ty jeho činy měly na ostatní lidi. A to byly teda docela těžký okamžiky, protože já jsem celou dobu měla k ruce terapeutku Šárku Vébrovou, která se teda zabývá i mezigeneračním traumatem přímo a tam mě dělala takového jednoho z průvodců, tady takového odbornějšího a nějak mě provázela terapeuticky tím příběhem. Ale pamatuju si i na moment, kdy už mi ani ten terapeut nemohl pomoct. Jsem zahlídla už takový zlo a tak jsem se ho jako dotkla, nebo viděla jsem, že ti mi předci se ho dotkli. Že, a to si budete obě určitě dobře pamatovat, že pak jsem říkala, že už mi nemůže jako terapeutka pomoct a v podstatě žádný člověk a vyžádala jsem si setkání s duchovním, protože to nešlo už jako vlastně nějak jinak zvládnout a ustát.
0: Nemůžu nereagovat na to. Popiš nám tu situaci, co se stalo, když se setkala s duchovním Honzou Hanákem.
2: To byl jeden ze tří úplně stěžejních momentů tady v tom celém projektu. A mimochodem, vždycky to byly setkání s lidma, který ty věci vyřešili. A tady v tomhle případě to bylo setkání teda s ním jako s duchovním. A hezky na tom bylo i to, že jsme se předtím neznali a já jsem o něm vůbec nic nevěděla. Ty jsi to jenom vlastně nějak rychle zprostředkovala, když jsem měla tady ten požadavek a rychle došlo k tomu, že jsme se potkali, ale potkali jsme se jako dva úplně obyčejní cizí lidi na kafi. A já jsem na něho prostě vybalila celý tady ten příběh a ten můj problém, že už jako nevím, že už si s tím prostě dál nevím rady, že už to jako nevím, co s tím mám dělat. A on mi navrhl, kromě toho, že mi řekl pár moudrých věcí, tak mi navrhl, že vlastně bude sloužit mši a že ji bude sloužit i za ty moje předky. A tam to byl jeden z takových fakt jako transformačních zážitků, který to vlastně celý nějak jako usmířil, uhladil, vyléčil a nějak se s tím potom dalo jít dál.
0: Děkuju. Já bych se nyní chtěla zeptat na dalšího člena tvé rodiny, který hodně prostupuje i tím celým projektem, a to je tvoje babička Berta. A jedno zvláštní setkání proběhlo v bývalé káznici na Cejlu, kde mimochodem proběhla i ta mše, o které si teďka mluvila. Mohla bys nám to přečíst, prosím?
2: Setkávám se s Markétou před káznicí na Bratislavské ulici, kde je vchod. Napadlo nás přinést projektor a promítnout fotku mojí babičky na stěnu, aby tu byla s námi. Jiný plán nemáme, jen chceme strávit nějaký čas v celé. Tuším, že ho nakonec naplníme povídáním a jsem přesvědčena, že tak trávili většinu času i vězenkyně. Necháváme naší performanci úplně volný průběh. Nakonec nás cela sama nasměruje k oknu blízko velkého černobílého portrétu babičky a vyprávíme si celou dobu o ní. Ze střípků vzpomínek, které jsem pozbírala po rodině, skládáme její obraz a zbytek si domýšlíme. Jakou měla povahu? Jak snášela svůj osud? Jaké bylo její postavení v rodině i životě? Nakonec to opravdu vnímám jako setkání s ní a zároveň se sebou, protože objevují podobnosti mezi námi.
1: Díky, Andrejko. V káznici jsme byli spolu a pro mě to bylo velmi intenzivní. A ty už jsi zmiňovala i to, že členy své rodiny a své předky si poznávala mimo jiné díky tomu, že jsme se vraceli společně na ta místa, kde oni se pohybovali, ať už v dobrém, anebo v tomto případě s velmi špatnou zkušeností. Co si v prostorách káznice a v té celé, kde babička byla zavřená, o Bertě pochopila? Jak se ti podařilo se k ní přiblížit?
2: V té celé v káznici to bylo celkem snadný. Ještě bych k tomu podotkla, že vlastně já jsem neměla moc možností, jak se třeba s babičkou poznat. S babičkou, která nežije a jako nikdo vlastně o ní už není moc schopen mi něco říct. Měla jsem tetu, která mi o ní vyprávila. Potom jsme měli vlastně nějaký výslechový protokoly z archivu a pak jsme měli vlastně ty místa, kde jsme věděli, že se babička někdy vyskytovala. Takže to byly takový záchytný body. A v té káznici to je tak strašně autentické místo, kde se od té doby, co tam babička byla vězněná v roce 1949 až 1950, tak tam se vůbec nic nezměnilo. My jsme to vlastně viděli úplně v té podobě, tak jak to vydala tam ona.
1: Já si ještě vzpomínám, promiň, že ti do toho vstupuju, že jeden z našich původních plánů byl, že bychom strašně rádi v té celé přespali. Jsme měli takové odvážné vize, že jsme si to opravdu chtěli prožít na vlastní kůži, aspoň na tu jednu jedinou noc a dostat se blíž tomu, co tam nejen babička, ale i ty ostatní ženy museli zažívat. Z toho nakonec sešlo, ale přesto všechno, ten pobyt a ten čas strávený tam byly velmi, velmi silné.
2: No silné byly a mimochodem a taková drobnost, nám tam celou dobu byla úplně strašná zima.
1: Je to tak.
2: A když jsme si představili, moje babička tam byla těhotná dokonce a byla tam i přes zimu, takže to ještě jako nám přidávalo, aby jsme si uměli představit úplně ty podmínky životní tam a jaký to asi teda vlastně bylo. Byla tam strašná zima. Jsem i ráda, že jsme tam potom nepřespali, protože bychom to asi odnesli nějakým nachlazením.
0: My jsme na začátku říkali, že jsi výtvarnice a v průběhu celého toho projektu vznikaly velmi autentické a silné kresby. Jsem si jistá, že i po návštěvě káznice si tvořila. Mě by zajímalo, jestli ty kresby, které jsou i součástí výstavy, prolínají se i do dokumentárního filmu, jestli vznikaly jako reakce na konkrétní situace, nebo někdy ten obraz předběhl, řekněme, samotné, nevím, porozumění té situaci.
2: No tak bylo jasný, že se ty kresby nějakým způsobem tam objeví, protože jak když zpracovávám nějaký zážitky nebo přemýšlím, tak většinou píšu a kreslím a je to pro mě úplně stejně přirozený jako dýchání, takže to bylo jasný, že to tam bude. A často vznikaly jako reakce na to, co jsme zrovna prožívali i s celým tím týmem. A třeba v Káznici to bylo vlastně, jak když na to teďka vzpomínám, to byly tak hezký zážitky, když jsem to pak kreslila, protože já jsem překreslovala z té Káznice ty vzkazy a obrázky, které tam byly vyrytý do zdi vlastně. A to propojení vlastně s tím tématem, s těma vězenkyněma i s tou mojí babičkou, to bylo jako velmi intenzivní tady u tohoto. Takže většinou ty kresby byly fakt nějaká reakce nebo takový i reakce na to moje přemítání o nějakém historickém Brně, jak to tam asi bylo.

0: má projekt Vanko ještě jednu důležitou rovinu, kterou už si zmiňovala, a to rovinu terapeutickou. Co pro tebe tahle linka v tom projektu znamenala a co vlastně pro tebe otevřela a ošetřila jinak?
1: No, ta role terapeuta tam byla hodně důležitá i proto, že terapeut je vždycky na vaší straně. Já jsem taky nějak pořád bojovala s tím, že jsem cítila nějaký tlak třeba i z rodiny nebo i od kamarádů, že vlastně mě v tom moc lidi nechtělo podpořit v tom, tady v tomhle pátrání, protože to téma se jevilo, že je nějaký jako problematický a ošklivý a bolavý a všichni mě o to pořád zrazovali, že se v tom jako nemám vrtat tady v tomhle. A terapeut prostě, terapeutka tam byla vždycky pro mě, vždycky byla na mé straně, byla tam prostě pro moje aktuální potřeby. Ničemu se nedivila, protože já jsem tam procházela různýma fázema, když už jsme se pak dostávali i k mým nějakým traumatům a k tomu, jak fungují v normálním životě, tak jsem, já si úplně pamatuju, jak jsem procházela takovým dětským obdobím vzdoru tady v tom projektu. A ona se nikdy ničemu nedivila. Jí vlastně všechno, co jsem vyváděla, přišlo úplně normální a naopak mě v tom podpořila. A uměla mi to hlavně perfektně vysvětlit, protože některé věci, co jsem cítila pod Prahově, nebo jsem si teprve osahávala, tak ona tím, jak se traumatem zabývá dlouhodobě, je uměla moc dobře pojmenovat. Takže mi to pak jakoby dávalo smysl a mohla jsem se s tím nějak líp vypořádat. Hmm.
0: Tímto zdravíme srdečně Šárku Webrovou, jejíž jméno už tady padlo a která je právě onou terapeutkou, která Andrejku doprovázela. Ještě taková malinká otázka, která souvisí jednak s tím terapeutickým procesem doprovázení, ale zároveň s celým tím projektem. Nastal okamžik, kdy jsi řekla dost, kašlu na to, já se tímhle prostě nechci zabývat, je to pro mě zatěžující, končím.
1: No, spíš ne. Byly tam těžký momenty, ale byla jsem tak odhodlaná a motivovaná a vlastně jsem to brala jako takovou zodpovědnost, že když už jsem se do toho pustila a to břímě jednou nesu, že ho musím donést až do konce a že tady ten rodinný příběh pro všechny ostatní musím jako dokončit, uzdravit, uzavřít. A to byl tak zodpovědný úkol vlastně, že bych si ani asi nedovolila nějak s tím seknout třeba v půlce, protože to bylo nepříjemné. Takže jsem vždycky zatla zuby a pokračovali jsme.
0: A my ti za to moc děkujeme.
2: A my se dostáváme do situace, že jsme mnoho měsíců procházeli vlastně sami v té šestici žen, která v tom projektu byla a pak v jednu chvíli jsme s tím museli ven. Vznikla výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, která byla uvedena na festivalu Meeting Brno. A pro posluchače informace, že od 30. září tato výstava bude znovu k vidění v Arnoldově vile. V té výstavě jsou tvoje kresby, osobní reflexe, archivní fotografie, dokumenty, také druhý hlas, hlas tety Gerdy, která část toho příběhu sama prožila. Jenže ve chvíli, kdy se připravuje ten příběh k zveřejnění, se kolem nás dělo něco hodně velikého a pro nás v tu chvíli děsivého. A v Brně se připravoval historicky první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky a téma sudetských Němců znovu vyvolalo velmi silné emoce ve veřejnosti, protesty, ostré reakce. A ty se v této atmosféře chystáš zveřejnit svůj česko-německý příběh. Cítila jsi strach? Bála se ten příběh zveřejnit?
1: No, nejenom, že jsem se ho bála zveřejnit, ale hlavně jsem se bála k němu přihlásit svým skutečným jménem, proto jsem taky měla pseudonym na začátku a to bylo moje rodné příjmení. Asi nikdy v životě jsem neměla možnost se podívat tak zblízka na svoje strachy a obavy, jako se to stalo vlastně na jaře v Brně. A byla to pro mě velká zkušenost a velká zátěž. Pamatuju si chvíle, kdy jsem tím strachem byla totálně paralyzovaná. Vůbec jsem to ani nebyla já, úplně mě to jako znehybňovalo a zabraňovalo mi to cokoliv dělat. Nedalo se předtím utíct, zkoušela jsem takové věci, jako že zvolím

0: nějaký adrenalin a přírodu a výlety a podobně. A pak to dopadlo většinou tak, že jsem se někde sama strašně bála v lese. Nedalo se předtím nikam utíct. A i si pamatuju takový moment, že jsme měli jednou nějaké setkání a já jsem tam nedokázala zavřít oči. To byla Šárka, říká, zavřete oči. A jsem zjistila, že před lidma, když nejsem jako zamčená někde úplně doma a jsou tam lidi a jsem někde jako v nějakém veřejném prostoru, že nedokážu zavřít oči. Takže tam jsem se s takovou hruzou vlastně u sebe setkala poprvé. Zaprvé jsem byla teda překvapená. Já nevím proč, já jsem si vždycky myslela, že jsem docela hrdina. A já jsem zjistila, že jsem, že prostě nejsem tak úplně hrdina. To bylo pro mě velký překvapení. A na druhou stranu jsem celkem vděčná za to, že jsem to v téhle děsivé atmosféře mohla prožít, protože neexistoval asi jiný lepší okamžik pro to, abych si představila, co ti moji předci zažívali. To bylo tak autentický a tak se člověk do nich mohl vcítit. Do toho, když jako ten dav něco skanduje a lid si něco myslí a je ta situace nějaká jako vyhrocená a nebezpečná a nepříjemná. Tak to byl jako velký kus poznání v tom vlastně, jak se mohla moje rodina vlastně po válce cítit.
1: Děkuju.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Vítám vás, milí posluchači, zpátky v pořadu Na stole je téma, dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Andreou Buchtovou.
1: My už jsme se dotkli mnoha dílčích výstupů tohoto košatého projektu a já bych se ráda vrátila k tomu, že po celou dobu procesu vzniku projektu tě doprovázela kamera. Vznikl dokumentární film Vanko, jsme přece jejich, který bude mít premiéru 15. října v kině Lucerna v Brně, takže všechny posluchače srdečně zveme. Změnila přítomnost kamery něco na tom, jak si ten proces prožívala? Bylo to těžké si ji připustit takto k tělu?
2: No, připustit si kameru k tělu bylo velmi těžké a taky jsem ze začátku byla proti. Byl to vlastně nápad Veroniky, když sledovala, co s Markétou všechno podnikáme a na jaký zajímavý místa chodíme. Tak jí přišlo, že by se to mohlo i vizuálně nějak vlastně celý zachytit. A nic proti tomu, filmy mám ráda, ale ne, když v nich sama hraju, takže já jsem to vnímala jako hodně rušivý element. Ale musím říct, že asi jenom do chvíle, než jsme se i s tím filmařským týmem a v podstatě s celým týmem nějak víc zblížili a ty vztahy se prohloubily, tak potom už to bylo snadnější. A ještě co tam musím jenom aspoň krátce zmínit, mě jako osobnost filmařek, režisérky i kameramanky vlastně mě přesvědčila, protože ty holky byly tak upřímný a autentický, na nic si nehrály a byly tak jako opravdový, že jsem jim uvěřila a byla jsem potom ochotná to zkousnout, že teda budeme dělat film.
0: Já jenom potřebuju pro posluchače zmínit, že režii filmu dokumentárního Vanko jsem přece jejich dělá Ester LC a za kamerou stojí Karolína Poláčková.
1: Tak jedna z věcí, která zůstávala ve vaší rodině neuzavřená po několik generací, je to, že babička Berta ani nikdo jiný z rodiny nevěděl, co se stalo s Ernstem. Nevěděl to vlastně ani tvůj tatínek. A potom si přišla ty a začala si pátrat. A jak už jsi zmiňovala, měla si v pátrání mimořádné štěstí, že se děly takové velmi až zázračné situace. Poprosím tě, aby si zase četbou úryvku zdokumentovala situaci, které se to týká.
2: Babička se nikdy nedozvěděla, kdy a jak její manžel zemřel. Odešla ze světa, aniž by věděla, co se s ním stalo, proč se nevrátil nebo kde je pohřben. Nemohla přijít zapálit svíčku, ani se rozloučit. Pak jsme do rodinného hrobu ukládali mého otce, další generaci. I on prožil celý život, aniž by mohl tohle tajemství uzavřít. Byla jen malá naděje, že se to podaří zjistit mně. Po neúspěšném pátrání úřadu u nás i v zahraničí po tak dlouhé době. Zkusila jsem to. A podařilo se mi to hned na první pokus. Když umřel, bylo mu 31 let. Teď už vím, kde jste. Ležíte jen několik metrů od sebe.
0: Andrejko, pamatuješ si tu emoci, kdy ses to poprvé dozvěděla? Kdy jsi na to přišla?
2: To se stalo tak rychle, že si ani tu emoci nevybavuji. Já jsem byla fakt velmi překvapená. Protože s tímhle mi pomáhal nejdřív Michal Doležel a později pan doktor Břečka z Moravského zemského muzea. A ta možnost, že by se to zjistilo po tolika letech, po 81 letech, že by to někdo jako vypátral, to, co se nepodařilo nikomu přede mnou, to byla úplně mizivá šance. A já jsem to zkusila na základě nějakého teda postupu, jak to mám udělat, tak jsem to provedla a hned opravdu na první pokus se to podařilo. A dlouho jsem si pak šetřila ten okamžik, když se tam poprvé půjdu podívat. A to mám tenhle okamžik taky spojený asi s úplně jako nejsilnějšíma emocema tady v tom celém projektu, protože jako najít to tělo, najít ten hrob a vlastně po 81 letech, co ten člověk někde ležel sám a celá rodina o něm nevěděla, ani neznali ten jeho konec, tak jí tam poprvé zapálit svíčku a na Vánoce na hřbitov jako první za rodinu, tak to byl prostě silný okamžik.
1: Děkujem za sdílení. Já si myslím, že už je zcela jasné, že tento projekt byl doprovázen sérií mimořádných zázraků. Nebojím se to takto pojmenovat, ať už v rámci bádání, v rámci mimořádných setkání. A jedno z těch setkání skutečně bylo naprosto, naprosto unikátní. Nedošlo k němu prostřednictvím archivů fotografií nebo navazování kontaktu s předky na základě bádání, ale došlo vlastně k setkání mezi dvěma živými lidmi. Na workshop k výstavě Vanko přišel Petr Koenig, vnuk Augusta a Alice Lefbérových, tedy muž z židovské rodiny, která před nacisty uprchla z Brna. Petr, tehdy tvůj příběh, Andrejko, vůbec neznal, nevěděl, čím ses vlastně rok zabývala. Ani to, co jsi zjistila o svém dědečkovi a zbytku rodiny. Co se mezi vámi odehrávalo? Co se stalo, když jste se potkali na workshopu?
2: No a to jsme právě u toho druhého nejzásadnějšího momentu, kde nějakou roli hrálo jako obyčejné lidské setkání vlastně. Když se Petr dostavil tady na tu naši akci, tak na mě ze začátku působil jako totálně rušivý element. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, nemluvil česky a působil tam tak jako nepatřičně, ale během chvilky se ukázalo, že tam určitě měl být. I to, že si sedl vedle mě a Veroniku přímo. A jak jsi říkala, že to je vlastně potomek židovské rodiny Lefbér, tak já jsem tu rodinu velmi dobře znala. Ale bylo to poprvé, kdy jsem se setkala s nějakým naživo takhle, s nějakým potomkem rodiny Lefbér a ve chvíli, kdy jsem i já znala svůj rodinný příběh. Takže příběh rodiny Lefbéru jsem znala dávno, ale tentokrát se jako potkali už oba ty příběhy. A když on říkal, že tam přišel, protože jeho předci před válkou žili v Brně a máme tedy hodně společného, tak jsem mu musela jsem najít odvahu a vysvětlit mu, že moji předci taky žili před válkou v Brně nebo za války a že by ale kamarádi úplně nebyli. A byl to takovej zvláštní moment a mně to bylo všechno tak hrozně líto vlastně. Nedalo se s tím nic dělat, hrozně mě to mrzelo, co se stalo. Ne, že bych si kladla za vinu to, co se stalo, nebo co mi přeci dělali, ale prostě mě mrzel ten příběh té rodiny. A došlo tam právě k takovému okamžiku, kdy ten Petr s tou svou vřelostí a moudrostí, která je jemu vlastní, mě vlastně podal ruku a později mě objal. A to bylo něco tak důležitýho, takovej důležitý moment, kdy bylo jasný, že jako my dva, jak jsme se tam setkali, 81 let po válce proti sobě už vlastně nemůžeme nic mít, ať se stalo, co se stalo. Že se tam potkáváme jako dva lidi. A to gesto, to jeho podání ruky, to byl tak spontánní lidský akt v tu chvíli, že to mělo neuvěřitelnou sílu vlastně. Nebylo v tom vůbec nic vyumělkovaného, že bychom to jako nějak plánovali, nebo že on by si chtěl hrát na nějakého jako dobrýho člověka, který je jako velkorysý a nad věcí, ale tak nějak to přišlo samo a bylo vlastně zajímavý pozorovat, jak podání, co může změnit podání ruky v určitou chvíli vlastně.
0: Mě vždycky vlhnou oči u tohohle příběhu, to se nedá nic dělat, tak to tady popadám dech. My se chýlíme ke konci našeho pořadu dnešního a já bych chtěla poslední slovo nechat textu, který celý projekt doprovází. Andrejko, přečti nám závěrečný text.
2: Některé příběhy chtějí být dovyprávěny. Dobré je, že se zesnulí mohou setkat i dnes, v nás. Ať už naši předkové dělali cokoliv, nejde o to, abychom se s jejich rozhodnutími ztotožňovali nebo je odsuzovali. Stačí je přijmout. Proto jsme dnes tady a tím, kým jsme.
0: Andrea Buchtová, výtvarnice a autorka projektu Vanko. Děkujeme za rozhovor, Andrejko.
1: Děkujeme za rozhovor a připomeňme si ještě dvě důležitá data. Od 30. září bude výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, znovu k vidění v Arnoldově vile.
0: A 15. října proběhne v brněnském kině Lucerna premiéra dokumentárního filmu Vanko, jsem přeci jejich. Děkujeme vám za poslech, milí posluchači. V pořadu Na stole je téma z Centra dialogu v Arnoldově vile.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Brehlíková,
0: Veronika Smyslová a děkujeme za rozhovor Andreje Buchtové.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A v dalších podcastových aplikacích.
2: Dobré dopoledne, 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování pravděpodobně ustojí. Polsko bojovým pilotům usnadnilo sestřelování nebezpečných letounů a na vesnici nedaleko palestinského Nábulusu zaútočilo asi 100 židovských osadníků, zapalovali domy a auta. Je úterý 29. září. Dobrý den, u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
2: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
4: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků. Tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
5: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Ve škole v obci Staškov u západoslovenského města Čatca žák 8. třídy zaútočil nožem na několik lidí. Podle televize TA3 zranil jednoho žáka a dvě učitelky. Jedna z nich je v kritickém stavu. Na místě zasahují záchranné a bezpečnostní složky. Policie má situaci pod kontrolou a na místo míří i ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. Nelegální židovští osadníci v noci na dnešek zaútočili na palestinskou obec nedaleko Nábulusu na okupovaném západním břehu. Asi 100 lidí tam podle serveru Times of Israel zapalovala domy a auta. Osadníci taky zranili 3 izraelské policisty. Ti se snažili zajistit návrat palestinců, které židovští útočníci v červenci vyhnali z domovů. Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a taky v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdily nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili, anebo nepřežili zásah elektrickým proudem.
6: Největší obavy teď vzbuzuje přehrada na řece Maeklong. Je naplněna na 100%, každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady už vyzvali obyvatele ve městech pod přehradou, aby preventivně opustili své domy. V metropoli Bangkoku je nejhorší situace ve východní části města nedaleko mezinárodního letiště Suvarnabhumi, kde voda zaplavila silnice, průmyslové objekty i rezidenční čtvrti. V Thajském zálivu i na druhé straně pobřeží v Andamanském moři hlásí meteorologové až 3metrové vlny a varují rybáře i turisty, aby nevyjížděli na moře. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
2: Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale taky třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
7: jsem se zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
8: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhardt z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
9: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkerů.
8: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru po nehodě uzavřená, srazily se dva kamiony, brzdí se na 45. kilometru, poslední volný sjezd je na 50. kilometru. V Praze na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od D6 k Ořechu, zdržení 20 minut. A v Novopatské se před Kbelskou srazila dvě auta, blokují teď pravý pruh, kolonu kamionů čekejte od D10 a dobře dojeďte. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, ojediněle ještě mlhy, teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16 stupňů. To byly zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: klid. A v celku za ženu mít top modelku a pak jako DiCaprio v 25 jí vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš?
0: Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene.

ve světozoru letí Buena Vista. A v telce hajlují skinheadi.

Hvězdy mizí do tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: To byla kapela Taky tak v písni Pouštní chrám. Máme 10 hodin 15 minut a to je na Proglasu čas na relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu 3D Talk. Dnes tu sedím s Pavlem Kolem a společně tak přemýšlíme o tom, co vedoucí potřebuje. Říkali jsme si, že bychom mohli tak společně brainstormovat i z našich zkušeností, i z toho, co nám někdo jiný řekl, společně dát nějak dohromady takovou vizi nebo takový obrázek toho, co by vedoucí v církvi nebo nejen v církvi mohlo potřebovat. Ahoj Pavle, vítám tě v 3D Talku.
3: Ahoj Vojto. Říkal jsem si, protože někteří mají rádi manuály, tak jako nesestrojí takový jako manuál toho vedoucího, co by vezmu si do kapsy, A, B, C, D, myslíš, že něco takového jde?
2: Úplně nevím, jestli je to nějak možné pro všechny vedoucí, ale nějaké základní předpoklady asi tam jsou. Co z tvé zkušenosti potřebují vedoucí?
3: Pokud vedu druhé lidi, tak asi zájem o ně, jako být tam s nimi, být pro ně k dispozici, být tím pomocnou rukou, mít ten prostor možná. To je to slovo, kdy dnes jsme zahlcení vším možným sítěmi a úkoly a vším, ale nemáme ten čas a prostor to strávit, vstřebat, přemýšlet o věcech, tak možná to může být jako základní předpoklad vůbec do něčeho jako vstupovat. Těch věcí bude spoustu.
2: Že takové ty znalosti a skilly nebo takové ty soft skills, to se všechno člověk může naučit, ale charakter, ten se člověk nenaučí. Tak přijde mi, že zájem je vlastně jedno z toho, že když má člověk opravdový zájem o druhé, tak je to něco jiného, než když jenom jako kdyby finguje, nebo když,
3: položka na seznamu, když mám očkrtnuto.
2: Přesně tak, jako projevil jsem zájem, očkrtnuto. A ten skutečný zájem o druhé je součástí toho charakteru člověka. A na tom myslím, že je potřeba pracovat.
3: Charakter se mění mnohem hůře než nějaký skill, kdy neumím mluvit, tak můžu mít nějaká školení, cvičit a učit se mluvit, ale charakter je to, co dělám, jak o věcech přemýšlím, z čeho čerpám, s kým se stýkám, kamarádím, s kým komunikuji, že to jsou věci, které ten charakter jako utváří, naše minulost, naše zranění, jako tam je vlastně těch věcí spoustu. Je to ta těžší disciplína možná
2: ano,
3: v tom.
2: Ano, těžší a delší utvářet. Vlastně i hodnoty do toho patří, že, které zastáváme a v našem prostředí křesťanském, pak i Bůh. Ten myslím, že jako jestli dáváme Bohu dost prostoru nás měnit, nás utvářet ke svému obrazu.
3: Jak nám promlouvá, nebo jestli sloucháme, můžeme ho tam mít jako nějakého toho dirigenta, ale i v tom orchestru nemusíme poslouchat tu taktovku a hrát si podle svého a pak to podle toho vypadá.
2: Někdy můžeme mít hluboké teoretické znalosti o spoustu věcí. Já mám spoustu teoretických znalostí o urbanistickém zahrádkáření, o kutilství, o sváření.
3: Kolik si toho vyrobil?
2: No právě. A to je ta potíž, že pak se nám to nedaří uvést do praxe. Ano, v některých případech nemáme na to k tomu příležitost nebo místo, ale v některých případech nám chybí odvaha nebo takové.
3: Nebo máme možná nějakou představu, jak by to mělo vypadat. Vybavuju si, stalo se mi, šel jsem na procházku, modlím se a říkám, pane Bože, chtěl bych někomu říct o Bohu a na mysli mě tak jako vytanul nějaký pán s hůlkou a já jsem si dosadil tu představu toho staříka, co se opírá o hůlku a tak se tak vleče někde postupně po cestě. No a během chvilky potkám pána, co si vykračuje a hůlku měl přes ruku a nebyl to ten stařík, ale byl to takový jako mladší pán. A já prošel dál, protože jsem minul tu svoji představu, že? Tak to není přece on, jak by měl vypadat. A pak mi to došlo, ale mezi tím už pán samozřejmě odešel někam za roh a už jsem za ním neběžel. Tak mi to přijde jako, někdy máme to, jak by to mělo vypadat, ale nevkročíme do toho, protože to nezapadne do těch našich představ, ale ty boží můžou být vlastně trochu jiné, tak mít tu otevřenost, to hledět na ty příležitosti jinýma očima, dívat se na to trošku ze široka.
2: Možná i nebát se aktivně vyhledávat.
3: A možná si je vytvářet, ano. Mm-hmm.
2: Co jsou pak takové ty znalosti nebo ty dovednosti, které se vedoucí potřebuje naučit? Co je to, co potřebuje znát, umět?
3: Přijde mi důležitá komunikace. Ono to souvisí s tím zájmem, ale možná jako umět vyjádřit to, co prožívám, to, co chci, kam chci vést ty druhé nebo kam je chci nějak směřovat, tak umět popsat ty svoje myšlenky, myšlenkové pochody, prožívání a možná dát do toho nahlédnout právě skrz nějakou komunikaci. Ježíš to měl v něčem jako zmáknuté dobře, že vzal ty učedníky a chodili s ním dennodenně, krok za krokem, tamhle uzdravili, tamhle někomu pomohli, tamhle Ježíš něco prožíval, šel se modlit, oni viděli, jak se modlí, ptali se ho na to, doptávali se a byli v tom blízkém kontaktu a komunikovali o těch věcech. Měli spoustu času spolu, protože se líbí v Biblii slůvko, Ježíš šel do Galileje a ono to bylo 40 kilometrů nebo nějaký jako kus cesty, který neujdeme za hodinku, ale trvá to den, dva a ty učedníci tam byli s ním a teď se ptali a tamhle hele fíkovník a co to a Ježíš do toho přidával ty podobenství a další. Tam to v něčem šlo, tohle jsme trochu v dnešní době si neumím moc představit, vzít někoho takhle nablízko a mít ho takhle jako v tom učednickém nebo nějakém spolupracujícím módu, aspoň takové střípky vždycky na těch akcích nebo tam, kde se setkáváme s těmi druhými, tak tam možná, ale v této intenzitě je to něco asi velmi neobvyklého.
2: Mm-hmm. Další věc, co mi přijde důležitá, je ochota se učit. Žádný učení z nebe nespadl. Člověk, který si jednou řekne, tak teď už jsem se naučil dost a už nemám co přijímat, už nepotřebuji, tak tam je začátek jako konce vedoucovství. Že je potřeba být neustále otevřen novým informacím, novým podnětům, možná z knížek, možná z přednášek. Nebát se přijímat nebo diskutovat nebo přemýšlet nad názory jiných lidí.
3: Myslím, že to byl Dunning Kriegerův efekt, který je o tom růstu jako vědomostí a na začátku mám to nadšení a jako to bude super a neuvědomuju si to, co nevím a pak mě to mnohdy vyškolí, že věc, kterou bych si představil, že udělám za 10 minut, tak trvá hodinu, dvě, týden, protože tam přišlo spoustu vlivů, ale rostu v tom, až dojdu na nějaký bod, aha, tak nejsem tak dobrý, musím více učit, více vzdělávat a pak po nějaké čase se to ustálí a získám určitou jako odbornost třeba v dané věci a pak už ten růst není takový.
2: Bavíme se tady o tom, co vedoucí potřebuje a tohle jsou věci, které sám může nějak ovlivnit, ale přijde mi, že i důležitá součást je vlastně to okolí, co potřebuje ten vedoucí od toho okolí. Tak možná, jestli nás poslouchá někdo, kdo má kolem sebe nějakého svého vedoucího, tak myslím, že důležité od toho okolí je podpora a důvěra. Sám to ten člověk neudělá, když je mu dávána podpora a důvěra a možná i povzbuzení, tak to vedoucímu může usnadnit a ulehčit a možná odstranit nějaké pochyby, které má sám o sobě.
3: Někdy ty vedoucí vidíme jako takové supermany nebo někoho, kteří by měli zvládat A, B, C, do toho komunikovat, do toho umět spravovat, u toho být
2: dostupní 24/7
3: a tak dále. Ano. To si myslím, že je jedna věc, kdy můžeme tomu vedoucímu ukázat, není na to sám a mění to i nás, ten náš pohled na to, že ten vedoucí teda nás taky potřebuje, že nemůže ten sbor táhnout sám, ale musí tam být ty další sloužící, kteří se starají a i v Bibli mě napadá Mojžíš, který byl tím vedoucím jako v podstatě single vedoucí toho izraelského národa a pak zjistil, že už to nestíhá, že už je toho na něj moc a přišlo povolání těch jako dalších starších, rozdrobil tu službu, aby on se mohl věnovat to, v čem byl dobrý, on slyšel Boží hlas, on vedl Izrael, ale ty spory a další, to si tady řešte na základě nějakých pravidel nebo vytvořil nějaký koncept. A Ježíš to samé, že ten zas měl podporu, vlastně stále byl napojený na Boha Otce, který ho podporoval v těch nejtěžších chvílích, zazněl hlas a toto je ten milovaný syn, toho poslouchejte. Takže Ježíš potřeboval tu podporu toho okolí, ač možná učedníci mu ji nedokázali dát, tak on měl dobrý zdroj.
2: Co myslíš, že je nejvíce nedostupné v uvozovkách zboží, které se k vedoucímu dostává? To znamená, co často hodně potřebuje, ale nejvíc se mu to nedostává.
3: Padá mě čas a možná ta podpora, no, že mnohdy spoustu vedoucích, které znám, tak jsou do nějaké míry, nebo já nevidím do jejich zázemí tolik, možná mají ty lidi kolem sebe, ale jsou tak skrytí a modlí se za ně a dělají nějakou tu práci pod povrchem, která stabilizuje toho vedoucího a není tak vidět, ale zároveň je spoustu vedoucích tak zaneprázněných, nebo má těch úkolů moc, třeba neví, jak předávat ty úkoly, nebo delegovat, dávat ten prostor pro další. Vidím i na sobě, že dojdu do nějakého bodu, kdy si říkám, možná tohle, kdyby udělal někdo jiný, tak to bude vlastně lepší, protože já budu mít čas na ty jako věci, které mi jdou, nebo které mě baví, nebo které mají nějakou přidanou hodnotu a tady to zvládne někdo a dá mu to ten prostor pro ten růst, tak je to asi nějaké nastavení mysli možná.
2: To se mi líbí vlastně na církvi, že nejsme vůbec stejní, nejsme všichni stejní, každý umí něco jiného, každému jde něco jiného, každého baví něco jiného a když se to tak jako podaří nějak propojit, rozvrstvit, tak to může být skvělé. Já bych ještě dodal, že možná odvaha. Někdy možná po mnoha snahách něco změnit, nebo po mnoha odmítnutích, už ten člověk nechce se možná vystavit znovu odmítnutí nebo možná zranění a někdy se možná stáhne trošku k sobě a už nechce začínat některé věci. Tak možná ještě odvaha znovu a znovu vstupovat do toho pole nebo do neznáma a znovu zkoušet nové věci.
3: Možná i ty informace, které mám, tak převádět do nějaké praxe trošku.
2: Ano, je to myslím, že je vlastně nejdůležitější věc, kterou vedoucí potřebuje udělat, a nejen vedoucí, ale i spousta lidí. Máme informace, že máme, že víme, co máme dělat, víme, jak to máme dělat, ale bojíme se do toho jít, protože co kdybychom to nedokázali udělat přesně tak, jak to má být? Co kdybychom možná tím nějak uškodili církvi nebo ukázali špatný obrázek o Bohu. Často se to stává, když máme někomu říct něco o Bohu, tak co když bychom to neřekli správně?
3: Tak raději neřekneme vůbec.
2: Tak přesně, raději se připravujeme, raději si připravíme 5minutové svědectví, naučíme se ho nazpaměť a potom stejně ho vlastně neřekneme, protože co kdybychom to řekli špatně, co kdyby ten člověk to nepřijal, a pak jenom čekáme na tu ideální příležitost, ale z mé zkušenosti ta ideální příležitost vlastně nikdy nebude. Že na nás je jenom vyjít. Že informací, znalostí, vlastně všeho máme dost a jenom se nebát a zkusit to použít, zkusit využít, zkusit použít to, co jsme se zrovna naučili na nějaké přednášce nebo na nějakém z nějakého rozhovoru od někoho jiného, zkušenějšího, anebo zkusit jít a říct lidem o Bohu, říct to tak, jak to dokážeme a dát Bohu důvěru a věřit, že on si to dokáže použít a že to třeba z toho může vzniknout skvělý rozhovor.
3: Ještě mě napadá potom se zastavit, ohlédnout, zhodnotit a můžu se vlastně z té situace poučit. Když to by šlo dobře, můžu si říct, ha, super, tak příště to můžu zkusit udělat podobně nebo stejně. A ne, tohle asi není ta cesta, tak hledám jinou, někam dál, nezastavit se v tom a možná vykročit, no. Udělat ten krůček a ono se otevřou postupně ty další kouty a další možnosti, kam najednou můžu jít nebo co můžu říkat, jak sdělovat.
2: Ale pokud ten první krok neuděláme, tak to vlastně nezjistíme. Nemůžeme reflektovat, co bylo dobré, co nebylo dobré. Tak možná nebát se udělat ten první krok. To myslím, že je důležitá vlastnost, důležitý skill, který se vedoucí potřebuje naučit.
3: Já si myslím, že bychom s ní mohli i zakončit to dnešní povídání 3D Talku.
2: Ano, tak od mikrofonu se loučím já, Vojta.
3: A Pavel.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Jste zváni na svatováclavské hody do Dolních Bojanovic. Poslední hodový den probíhá právě dnes. Hody završí závěrečná hodová zábava pod zeleným s dechovou hudbou Legrúti. O nadcházejícím víkendu v neděli 24. října proběhnou takzvané hodky s vinobraním. Odpolední zábavu pod zeleným a večerní otevření hory budou doprovázeny dechovou hudbou Podluží.

Starci Eva Hodonská a Šimon Latina vás zvou na tuto sobotu odpoledne na hody do Moravského Písku. O půl druhé proběhne sraz krojovaných na náměstí. Od 14 hodin projde průvod obcí prohodové právo za doprovodu dechové hudby Stříbrňanka. Od 20 hodin pak bude na Sokolovně hodová zábava, opět se Stříbrňankou a také cymbálovou muzikou struna. Jste srdečně zváni.

Krátce po 11. hodině vám na Proglasu nabízíme čtení na pokračování. V rámci něj otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám její autor, dnes čtvrtou část názvem Osek klíčava. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Natálie Fajtová a hned po čtení na pokračování vás dalším vysíláním provede kolegyně Lenka Pochopová, dříve Pekařová. Přeji vám pěkný den a příjemný poslech.

Przystała przyszedł. Usiadł po łóżce. W koszyku miał mniejwicę salezjaną. Potem Dominikani, Remonstraci, Petrini, niekolik Benediktinu, Jezuite, milosrdní bratři a nevím už kdo všechno. Také tam byli redemptoristé. I nás tam byli otec Izidor, Václav, Bonaventura a klerici Emil a já. Nejoblíbenějším bratrem laikem v poseku byl bratr Trochta, salezián, rodný bratrem pana kardinála Trochty, Štěpána. Ten bratr byl vtělená Roberta. Měl na starosti malé hospodářství, slepice, králíky a dvě kravičky. Bylo zážitkem poslouchat jeho průpovídky, když svolával například slepice ke krmení, nebo když s nimi rozmlouval. Pí, pí, pí, kuřátka, mohla byste přijít na zrničko a mohla byste přijít všechna. Krabičkám říkal rybulátka. A měli ještě jiná pojmenování, na která si už nemohu vzpomenout. Jednou ale přišla na rybulátka bratra Trochty pohroma. Bylo totiž potřeba zorat pole, které bylo vedle hospodářství. Ten úkol připadl na bratra Hanusku, redemptoristu, se kterým jsme také trhali pařezy, a na mě. Našli jsme tedy postroje, vyvedli jsme kravičky ven a zapřáhli je do pluhu. A to bylo to neštěstí. Asi jak živě netahali, a když jsem nasadil brázdu, kravičky běhaly po poli křížem, krážem, takže orba připomínala spíše následky bombardování než orbu. Juška Hanuska na ně vymyslel, ale lapálí. Vzal vařené brambory, asi byly vařené se šrotem, protože pěkně voněly. Napíchl si je na špičku biče a držel je rybulátkám před nosem a pomalu postupoval pěkně rovně po poli. Rybulátka natahovala za nimi krk a dala se do pohybu a orba byla vyřešena. Rázdy byly rovné, jako když bičem mrskneš. Za odměnu měli večer ty brambory s otrubami v náplni. Jednou nám také přikázali uklidit hudební skříň. Otec Bonaventura stěhoval basu. Byl na něho kouzelný pop. Někdy nás vozili na výpomoc při žňových pracích. Také jsme odklízeli suchou trávu z přistávací plochy civilního letiště, které bylo blízko. Odvezli nás tam otevřeným nákladním autem, jenže při práci se strhla bouře, blesk řádil a my jsme se běželi schovat do jednoho z hangárů, kde byla létadla. Všichni jsme však byli nevybíravým způsobem vyhnáni. Museli jsme v bouřce odejet. Někteří bratři neměli ani tolik fyzikálního cítění, že stáli v otevřené korbě nákladního auta s k nebi vztyčenými hroty vídlí. Vytvořili tak vlastně mohutný lapač blesků. Tak si ho totiž představoval vynálezce hromosvodu kněz Diviš. Bylo s podivem, že jsme žádný blesk nechytili. Asi po měsíci k nám došla zpráva, že hangár, ze kterého nás vyhnali, při další bouřce vyhořel. Nebylo ale všechno v poseku veselé, přišly také vážné věci. V takových chvílích jsem se zašel do kvadratury a přemýšlel o možnostech, co bude dál. I o těch nejhorších. Tenkrát mi bylo 28 let, všechno jsme brali tak trochu sportovně, ačkoliv jsme věděli, že jsme bez páry v žvoucího lva. Otec Izidor Jankech, náš vychovatel juvenistů a profesor na učilišti,
pracoval s některými na pile. Jednou se na něho sesul Stoss Foscher. Vyvázl s těžkým zraněním nohy. Jiný bratr, Františkán ze slovenské provincie, si při práci přesekl tepnu na ruce. Sešívali mu to v nemocnici bez narkózy. Lékař po ošetření prohlásil, vy jste internace, jste přeci jenom chlapi, vy něco vydržíte. Nejsmutněji nám bylo, když přijal zelený Anton, naložili do něho vyvolené bratry a už jsme je neviděli. Některé už vůbec ne. Jiné až po létech. Tušili to a chystali se na tvrdé zacházení. Mladý redemptorista Olga Kubina se připravoval tím, že si zvykal jít spát bez večeře. Zelený Anton ho neminul, ale až později. Mně to minulo. Nebyl jsem hrdina. V internaci se žilo nejen dopisy, ale také šuškandou. Mistrem šuškaných zpráv byl náš otec Václav Hlavatý. Uměl vymýšlet nejnesmyslnější zprávy. Samozřejmě, že jsme jim nevěřili. Když otci Václavovi ale došla fantazie, když už žádnou šuškandu do společenství nedodával, bylo to znamení, že se doopravdy bude něco dít. A dělo se. Buď se uskutečnil nějaký přísun nebo odsun, školení v České Kamenici, nebo příště s něčím, aby se to podepisovalo. Nosným bodem našeho života byla Eucharistie. Ministroval jsem s Emilem otci Bonaventurovi, který celebroval v kapitulní síni u mariánského oltáře. V síni byl krásný románský pulpit, který stál uprostřed a opravdu krásná socha Matky Boží na oltáři a také ostatky tchébských mučeníků ve velkém relikviáři vytvářely dohromady kouzelnou atmosféru. Dodnes na tu kapitulní síň a na ty mše svaté opravdu s radostí vzpomínám. Byly to kouzelné chvíle. Pošta chodila nejen ta normální, ne příliš bohatá, ale i ta tajná, jejíž mechanismus jsem neznal ani znát nechtěl. Bylo dobré, když člověk mnohé věci nevěděl. Při výslechu se to hodilo. Otec Bonaventura mi diktoval dopisy a já mu byl písařen. A konec připsal svůj podpis a bylo to jako za dob Pavlových. Touto cestou jsme korespondovali s otcem provinciálem Kapistránem, který byl v Želivě, a tak jsme od něho dostali se Salézem dimisoriálky ke slavným slimům. Měli jsme z toho velkou radost. Potají, aby nikdo nic nepoznal, jsem se chystal na složení slavných slimů. Přijímal je ode mne otec Izidor. Svědky byli otec Bonaventura a otec Serafín, který přibyl s jedním přísunem. Slavné sliby jsem složil 17. června 1951 v Poseku u Duchcova. Jako upomínku na ten den jsem dostal od otce magistra Bonaventury malou stříbrnou kapsuli s ostatkem svatého kříže, kterou dostal od hradčanských karmelitek, u nich slavil svou primici. Od toho dne nosím darovaný ostatek na krku spolu s mediálkou neposkvrněné. Kolikrát se mi řetízek přetrhl, ale ku podivu ostatek se nestratil. Měl jsem v něm velkou útěchu. Odpoledne po složení slavných slibů mě pozval otec Izidor k sobě na čaj, dal na hrneček sítko s čajem a vybídl mě, podrž hrneček, já ti naleju vodu.
ve své pověstné profesorské roztržitosti lil horkou vodu nejenom do hornečku, ale také na moji ruku. Namaloval jsem o tom karikaturu, ale ta se ztratila. Prostě život to tak někdy dělá. Něco příjemného za něco, co bolí. Mezitím jsem pokračoval ve zkouškách z písma svatého od doktora Škrabala, dominikána a biblisty, s nímž jsme se setkali předtím v Králíkách. Často jsem ho obtěžoval svými četnými dotazy a nápady, ale on mě nikdy neodvil. Ty nápady mu musely být někdy k smíchu, ale on je s takovou bratrskou pokorou bral. Jednou mi řekl, člověče, ty mě přivedeš ještě na nějaké nové myšlenky. O Velikonocích byl otec Krabal hlavním celebrantem. O příjezdu z Králíků jsme byli s Emilem v poseku pouze dva františkáni. Otec Bonaventura byl na školení v Kamenici. K obřadu mytí nohou byl vybrán z každého řádu jeden. Já jsem zastupoval františkány. Byl jsem starší než Emil, řádově starší. Při obřadu mytí nohou otec Škrabal nalil každému vodu na bosou nohu, sehnul se, Bohu nohu pečlivě utřel, pak ji pošil. Byl to pro mě zážitek, vidět jeho víru a jeho pokoru. Když jsem mu potom někdy ministroval, viděl jsem, jak byl vždy úžasně usebraný a plný živé víry. Říkal jsem si, takhle bych chtěl jednou mši svatou sloužit. Ti, kdo při spaní chrápali, tvořili samostatnou světnici, říkalo se tam na pile. Jestliže si předtím, dokud byli na světnicích s ostatními ti druzí stěžovali, že chrápou, tak v této světnici, kde byli sami ti chrápači, si stěžoval každý na každého. Dobře se asi nevyspali. V noci jsme spali po práci celkem dobře. Dokonce jsme dobře spali i při školení ve české Kamenici. Zachytil jsem jednou Emila při školení. To jsou střípky vzpomínek z internace v Oseku. Ale ještě jedna vzpomínka. Otec Bonaventura, který měl opravdu hluboké vědomosti z historie, když zahlédl něco historicky celého na oseckých chodbách, nebo v těch pokojích, které samozřejmě všechny dobře zvizitoval, tak nám o tom vyprávěl, co to je, z které asi doby, kdo to je ten umělec. No měli jsme přitom opravdu takový hezký pohled do historie toho všeho, co tenkrát v Oseku na chodbách a v těch celách bylo. V tom pokoji, kde jsem bydl s bratry jezuity, měli takový menší obrázek, no tak asi 30x30. A když mě přišel otec magister navštívit a podíval se na ten obrázek, mlčel, kývl na mě, abych vyšel na chodbu a tam mi pošeptal, to je Granach, to je Granach. Za nějaký den přišel zase mě navštívit a říká těm bratřím jezuitům, je bratři, vy to tady máte hezké a tady ten obrázek, hezký obrázek, lpíte na něm, lpíte na něm. Oni řekli, ne, nelpíme. Tak já si ho beru, prohlásil. A hned ho měl ve svém pokoji. Ale pečlivě ho opatroval. To by byl takový poslední střípek z té internace v Oseku.
31. srpna 1951 přijel do Oseka autobus. Začali vyvolávat jména bratří, kteří se měli připravit k odjezdu. Byl jsem mezi nimi také já. Dozorce stál vedle mě, když jsem si balil kufr v pokoji. Viděl mi na tváři, že jsem rozmrzelý, že se mi z Oseka nechce. Měli jsme totiž opustit internaci a jít do pracovních táborů, kde to bylo už volnější. Tam nás hlídali už jen zpovzdálí. Esenbach mi řekl, buďte rád, že jste nakročil. Zavřel mi kufr bez kontroly a odešel. V autobuse seděli sami mladí bratři nekněží. Vezli nás na přehradu Uzbečna na Klíčavu. Přehrada měla zásobovat Kladno pitnou vodou. Stavěla se uprostřed lánských lesů. Mezi odvezenými bratry byl také Olda Kubina, redemptorista, Jaroš Kopecký, salesián, Karel Dománek, jezuita, někteří premonstráti, slovenští bratři Ferko a Efrem, verbisté, baziliáni, těšitelé, augustiniáni. Přijeli jsme tam, bylo odpoledne. Ubytovali nás v dřevěných barácích v údolí mezi přehradou a Zbečnem u potoka. Spal jsem na palandě nad urostlým redemptoristou Ježkou Hanuskou. Říkali jsme mu Hunsut. Ve vedlejší místnosti bydlel další redemptorista, Miško, bratr slabší postavy, který přijel na návštěvu na Slovensko z Argentiny, kde byl ministrem školství a když odjížděl, vyprovázela ho k lodi celá vláda i s prezidentem. Byl velmi oblíbeným vychovatelem v prezidentské rodině. Ale stala se mu v životě zvláštní příhoda. Onemocněl a umřel. Lékař mu vystavil úmrtní list, položili ho do rakve a čekali na den pohřbu. V noci ale jeden z bratří redemptoristů začal trpět nepřirozeným neklidem, že není mrtvý. Pod tlakem té nejistoty vstal a šel se k takzvaně mrtvému podívat, chodil bezradně kolem rakve, sem a tam, co by měl dělat. Až ho napadlo přiložit k nosním dírkám zrcátko, ale byl zděšený, když se mírně zamlžilo. Vzbudil konvent, zavolali lékaře, bratra Miško vytáhli z rakve doslova hrubaři z lopaty. Miško pak nesl u sebe vlastní lékařem potvrzený úmrtní list, že je mrtvý. Když už jsem se rozpovídal o této dvojici bratři redemptoristů, musím dodat, že oba pracovali v siláži cementu. Nosili 50-kilové pytle cementu ze skládky, museli je rozříznout a vysypat do sila. Byla to velká dřina. Jožka Hanuska byl ale opravdu hunsut. Když přišla svačina, sedl si na provizorní lavičku a povídal, Myško, jsem taky ustatý, že už nebyla tento vrecko cementu zvednou, zvedni to vrecko. A Myško pokorně zvedl ještě několik pytů cementu, než zahoukali na svačinu. Když se bratři posilnili a mělo se pokračovat v práci, povídá Jožko Honcůd, Myško, tak jsem se napapkal, že nevládzem to vrecko zvednout. Zvednuť, zvedni to vrecko. A pokorný Miško šel a zvedal vrecko. První večer po mém příjezdu na Klíčovu jsme šli do kantýny s bratrem Augustiniánem Vincencem. Spali jsme v jedné světnici.
bylo nás tam 8. Měli jsme jeden plechový hrneček a každý svou lžíci. Jídelna byla asi 0,5 kilometru od ubikací, ve kterých jsme bydleli směrem k hrázi. Bydleli jsme totiž dole v dřevěných barácích u potoka. 8 bratří v jedné světnici, postele nad sebou. Spal jsem na horní posteli. Když jsem se na ní posadil, málem jsem se dotýkal hlavou stropu. Ten byl poněkud uvolněný, takže v zimě jsem měl na posteli poprašek sněhu. Zpočátku byli vedle baráků jen záchody v tom nejprostším provedení, bez kabín, jen trám a malá mezistěna. Ověsili jsme tam rozříznutý pytel, aby bylo alespoň nějaké soukromí. Za latrinami tekl potok Klíčava. Ten se stal naší umývárnou. Na podzim, kdy se už brzy šeřilo a odpolední směna přicházela za tmy, museli jsme nejdříve nohou nahmatat břeh potoka a pak se umýt. Později nám dali, vlastně bratři sami zavedli, nad potok světlo, jednu žárovku. V zimě jsme nejdříve prorazili led botou a pak jsme se umývali. Bylo to ale báječné. Později nám postavili vedle potoka umývárnu s kotlíkem na ohřátou vodu a několika škopky. To nám připadalo jako luxus. Do horních baráků, které byly blízko přehrady a byly zděné, jsme se chodili v sobotu sprchovat. Bydleli tam bratři většinou ze Slovenska, které přivezli před námi. Blízko hráze byla jídelna, ošetřovna, dílny údržby, depo pro mašinky, sílo pro cement, betonárka, vzorkovna betonu, kde pracoval bratr Efrem, pokud si pamatuji. Takhle také sklad materiálu kanceláře stavby vedoucího pana Baxi i depo pro mašinky, které dopravovaly vozy s betonem pod kabelový jeřáb, který trůnil nad celým údolím a jezdil s ním tuším salesián Toník Krutílek. A jezdil s ním mistrně. Ovládal ho perfektně. Když bloky hráze povyrostly a Toník už neviděl do betonáže z horní kabiny, dávali mu znamení bratři praporky, kam má korbu s betonem usadit. Posadit těžkou korbu plnou rozdělaného betonu na dřevěné kozy vyžadovalo velkou bdělost. Jakmile korba vlastní vahou dosedla, otevřela se a beton se vylil a bratři těžkými vibrátory rozložili beton do bednění. Byla to velmi namáhavá práce. Jednou se stalo, že jeden z bratří se zamotal a upadl tak nešťastně, že ležel hlavou na trámu, na který měla dosednout korba s betonem. Bratři dali i hned znamení, aby jeřábník zastavil spouštění, jenže průhybem lám se korba ještě zhoupla, rozmačkala bratrovi rámeček brýlí, ale hlavy se nedotkla. Takových podivuhodných vyváznutí z krajně nebezpečných situací bylo na Klíčově víc. Bratrům betonářům jsem potom udělal malé album.

0: Z knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin 31 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne, tak je samozřejmě úterý 29. září, Světový den srdce. Podle katolického kalendáře se slaví svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. A Gabriel, anděl zvěstování, je patronem Proglasu. Svátek má Michal. Oblíbené jméno z hebrejštiny znamená, kdo je jako Bůh. Teď jsme začali dopoledním blokem hudby, těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den. Autorem i interpretem je pater Marcel Puvák, farář v Dětmarovicích u Opavy. Hned poté polední modlitba budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. Hudební siesta začíná na Proglasu krátce po poledni a dnes se při ní zaposloucháme do skladeb z období baroka. O úvod se postará Georg Philipp Telemann a jeho koncert pro trubku E-dur. Dále zazní Händlův koncert pro harfu B-moll a smyčcový koncert D-moll od Antonína Reichenauera. Program pak zakončí koncerto Grosso Pietra Locatelliho, známé jako nářek Ariany. Hned po hudební siestě přebereme zde na Proglasu zprávy o Českého rozhlasu Plus. Ve 13.05 vám nabídneme další muziku a taky se dozvíte, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin v hudebním kompasu se můžete těšit na pražskou skupinu Severní nástupiště a album Nové písně. Od 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí. Uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme zprávami, které zde na Proglasu přebíráme od Českého rozhlasu Plus. V 16 hodin vás v týdeníku Slyšte lidé pozveme na hudební výlet na britské ostrovy, konkrétně do Anglie, Skotska, Irska a Walesu. Zazní současná hudba inspirovaná místními lidovými tradicemi, od písničkářství přes skotské dudy a irské housle až po velšskou trojitou harfu. Představíme například Jima Cosleyho, Breeche Chambela, irsko-bretonské trio Harper McCrohan Baru, skupinu Landless nebo velšské hráčky na harfu Catherine Finch a Keris Havana. Výběr Milana Tesaře ukáže, jak různorodými způsoby lze dnes pracovat s tradiční hudbou, od věrného uchovávání melodického dědictví až po experiment, improvizaci a propojení s dalšími žánry. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne, teda lépe řečeno dopoledne a pak odpoledne. Teď už BT Wolf a Play On.

Ve městě Mety, rodišti jednoho ze zakladatelů Sjednocené Evropy a kandidáta blahořečení Roberta Schumana, uzavřel včera papež Lev XIV. Čtyřdenní apoštolskou návštěvu Francie. Předtím byl v Paříži a v Lourdech. Mši svatou slavil před návratem do Říma v katedrále svatého Štěpána v Metách. Chrámu se pro mimořádné světlo z vitráží od tvůrců z různých epoch říká Boží Lucerna. Tato katedrála nás učí, že Boží světlo nemaže naši jedinečnou identitu, ale spojuje různé dějiny a kultury v jedinou nádhernou mozaiku pokoje, prohlásil včera v podvečer papež Lev. Závěrem vyjádřil přání, aby se společenství v Metách stalo majákem naděje pro Francii, Evropu i celý svět.

0: 103 let od úmrtí božího služebníka Antonína Cyrila Stojana připomene večerní pouť v Bazilice na Velehradě, kde má tento olomoucký arcibiskup hrob. Mši svatou bude sloužit od 18 hodin generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák. A v neděli 4. října rozezní Velehradskou baziliku na nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Další varhaní koncert začne v 16.30. Za farnost zve Marie Vojáčková.
1: Na varhany zahraje švýcarský varhaník Michael Bartek, který zahraje skladby od Johana Sebastiana Bacha, Jeana Aléna, Nadži Hákima, Marcela Duprého, Cezara Franka, Maurice Dirifle a Charlesa Vidora. Je to k 450. výročí narození svatého Jana Sarkandra, patrona spovědního tajemství. V roce 2010 získal varhaník první místo za cenu publika jako absolutní vítěz na 13. mezinárodní soutěži Cezara Franka v holandském Haarlemu.

Osobní vyslanec papeže Lva 14. pro humanitární otázky italský kardinál Matteo Zuppi jedná do zítřka v Rusku kvůli válce na Ukrajině. Jde o jeho třetí moskevskou misi po návštěvách června 2023 a října 2024. Letos v červenci byl předseda italské biskupské konference jménem svatého otce na Ukrajině, viděl i zajatecké tábory. Český velvyslanec u svatého stolce Pavel Svoboda pořádá večer ve Vatikánu koncert pro účastníky pouti plzeňské diecéze. Sbor Chorus Egrensis z Aše vystoupí v kostele Panny Marie Bolestné v Campo Santo Teutonico. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě nové velvyslance. Pověřovací listiny mu předá i nový apoštolský nuncius česko-irský arcibiskup Eugene Nmátin Nugent.

Už je to tady. Myslím ten krásný podzimní čas, úžasně zbarvená příroda, zejména listy na stromech. Každý rok se na to těším, ale opravdu. Nejvíce na červenou, ale i na různé odstíny, žluté, hnědé, zelené. Tento týden jsem si takhle uvědomil obzvláště jeden odstín. Byl jsem se projít v lese, bylo tam hodně dubů, akorát se začínají barvit velmi jemně. Jakoby listí teprve vybledlo. Místo sytě zelené byly světlé, tak jako na jaře, jen listí bylo pochopitelně větší. A tak mě napadlo, že podzim se vlastně neskutečně podobá jaru. A nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Jak moc se stáří podobá dospívání. Nejprve v lásce. Když děti odejdou z domu a manžele zůstanou sami, najednou zjistí, jak jsou jeden pro druhého důležití. Nejdůležitější. Pak v obdivování přírody. V důchodu je znovu čas se do ní vrátit, spírat houby, anebo se jen tak procházet a dýchat čerstvý vzduch. Ale v prvé řadě se těšit z barev listí, ze zpěvu ptáků, z výhledu do krajiny a podobně. No a nakonec se stáří podobá dospívání v ještě jedné věci. Ve snižování nároků. Už dobře víme, že ke štěstí nepotřebujeme ani vysokou pozici, ani velké peníze, ani perfektní bydlení, ani mnoho dalších věcí. Stačí, že nás má někdo rád. Že nás vyslechne, navštíví, potěší. Všimne si a pochválí naši práci, pomůže, když nemůžeme. A ještě něco? Ať mladý nebo starý, ať na jaře nebo na podzim, očekává něco většího, něco krásnějšího, co zatím teprve tušíme. Lásku a nový domov. Ten nebeský, věčný, který bude zářit nejen žlutou nebo červenou, ale všemi barvami. Barvami podzimu, jara i štěstí.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Týna nad Vltavou, Českých Budějovic a hlavního města Ekvádoru Quita. A na závěr připojíme modlitbu za péči o stvoření Laudato si. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami

0: do smrti naší. Amen.
1: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
1: Modleme se.
0: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
0: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: Všemohoucí Bože, jen jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. Amen. Svatí Michaeli, Gabrieli a Rafaeli,
0: orodujte za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: orodujte za nás.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme koncert pro trubku, flétnu, hoboj d'amore, violu d'amore a orchestr E-dur od Georga Filipa Telemana. Skladbu zahraje Wiener Akademie Orchestr pod vedením Martina Haselbecka.

Právě dohrál koncert pro trubku, flétnu, hoboj, d'amore, violu d'amore a orchestr E-dur od Georga Filipa Telemana. Skladbu zahrál Wiener Academy Orchestra pod vedením Martina Haselbecka. Následuje koncert pro harfu, kytaru, orchestr a continuo B-moll od Georga Friedricha Händla. Sola zahrají Lubomír Brabec na kytaru a Kateřina Englichová na harfu. Doprovodí je virtuozy Di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.

Slyšeli jste koncert pro harfu, gitaru, orchestr a kontinuo B-moll od Georga Friedricha Händla. Solo na kytaru zahrál Lubomír Brabec, na harfu Kateřina Englichová, doprovodil je virtuozy Di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka. Následuje koncert D-moll pro violončelo, smyčce a baso kontinuo od Antonína Reichenauera. Solo na barokní violončelo zahraje Marek Štrincl, doprovodí ho muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Slyšeli jste koncert D-moll pro violončelo, smyčce a baso continuo od Antonína Reichenauera. Solo na barokní violončelo zahrál Marek Štrincl, taktéž dirigoval soubor Musica Florea. Následuje koncerto Grosso Esdur opus 7 číslo 6 Il Pianto d'Ariana, tedy nářek Ariany, od Pietra Antonia Locatelliho. Skladbu zahraje Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste Concerto Grosso S-dur opus 7 číslo 6 Il Pianto d'Ariana, tedy nářek Ariany, od Pietra Antonia Locatelliho. Skladbu zahrála Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu.
1: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Aplikaci Můj rozhlas.
3: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Unijní ministři pro energetiku jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. A na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák Robbie Williams. Zprávy a Martin Matýka. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO a svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. A podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
4: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
3: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. A Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. A tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
5: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
6: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
3: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. A v Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad neprůjezdná. Na 42. kilometru klízí dálnici po těžké nehodě a provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad. Na kilometru 42 je místo hodně ucpané. Také dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto a provoz zastavilo. Poslední možný je sjezd na chodce rady kilometr 29. A na dálnici D7 dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před letištěm v omezení stojí nepojízdné nákladní auto a kolona z Prahy od Evropské je asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, v Čechách až polojasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách měří kolem 16, na Šumavě 20 a zítra čekejte jasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Poprvé ve službě pražského arcibiskupa vedl včera, tedy v pondělí, Stanislav Přibyl hlavní bohoslužbu Národní svatováclavské pouti. Do Staré Boleslavy šel pěšky s poutníky, kteří vyrazili časně ráno z Prahy k jí. V kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Nesouhlas podle něj nesmí přerůstat v nenávist.
1: Svatý Václav je světec katolický, ale zároveň je to kníže, usiloval o to být křesťanským vládcem a tak vlastně myslím, že je přirozené dávat ty věci dohromady a trošku se rozpomínat na to, odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době.

Do dnešního barvínku si Alča a Naty pozvali Vojtu Fischeru, mimořádně nadaného mladého houslistu a klavíristu a držitele ocenění Zlatý oříšek 2025. Ačkoliv je mu teprve 12 let, je držitelem mnoha ocenění z domácích i mezinárodních soutěží. Zároveň miluje hru na varhany a sám začíná hudbu skládat. Jak vypadá jeho běžný den, co je jeho velkým snem, jaké má hudební vzory a dokáže třeba jen tak odpočívat, to vše se dozvíte v barvínku od 17 hodin a 10 minut. A to je rozhodně něco, co byste si neměli na Proglasu nechat ujít. Teď Čáry života a 2+1.

0: České vysoké učení technické v Praze otevřelo výzkumné centrum Liminal. Bude studovat, jak může porozumění minulosti pomoci připravit se na budoucnost. Výzkumníci se budou zabývat tím, co lidi motivuje, jak se učí a jak se společnosti vyrovnávají se směnami. Poznatky plánují využívat při navrhování technologií ve vzdělávání i při hledání způsobů, jak posilovat odolnost společnosti.
1: Založila jsem Centrum Liminal, protože mně přijde, že v srdci AI transformace a AI revoluce tak jsou stejně ve finále jenom lidi. A aby jsme těm lidem mohli porozumět, tak potřebujeme šáhnout do společenských a humanitních věd, jako je archeologie, antropologie, filozofie, sociologie, psychologie. A vlastně od toho vzniklo Centrum Liminal, které se tady těm tématům bude věnovat. Bude se věnovat té šedé zóně mezi lidmi a technologiemi, takže té liminální zóně, i proto se to tak jmenuje.
0: Představila Sara Polak, zakladatelka Centra Liminal při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Centrum propojuje archeologii a antropologii s dalšími obory. Chce posílit jejich význam pro vzdělávání i pro pochopení a utváření technologického světa. Zkoumá i neformální systémy, jako jsou třeba nepsaná pravidla, vztahy důvěry a zvyklosti, podle kterých lidé skutečně jednají.

0: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny ve Vyskeři na Semilsku, v západní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. Empírová památka na kopci je jednou z dominant Českého ráje. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby teď přispěje 165 tisíci korunami Liberecký kraj. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí na tuto péči letos peníze nezbyly, vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Klápště.
1: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinnou dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kdy častokrát osobaká ty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový, ovocní.
0: Areál kaple svaté Anny s křížovou cestou, kalvárií se svatými schody a Božím hrobem stojí na Čedičovém vrchu svatém Vyskeř, zvaném Vyskeř nad stejnojmenou obcí. Jde o jedinečnou ukázku křesťanské architektury vtisknuté do krajiny. Současná podoba kaple je z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu za 17. století.

Pořadu Jak se vám líbí v 19.15 budou našimi hosty maďarsko-kanadská hudebnice Sophie Lukáč, která hraje na tradiční západoafrický nástroj kora, a její spoluhráči Noel Mpiaza a Láslo Koš. Řeč bude o tom, jak se Sophie dostala ke koře, o jejím několikaletém studiu v Mali, o kulturních kořenech tohoto nástroje i o propojení afrických, maďarských a dalších hudebních tradic. Trio zahraje přímo v našem studiu své písně v několika jazycích a prozradí, co chystá na své první společné album. To je něco, na co se můžete na Proglasu dnes večer těšit. Teď Soňa Horňáková a Blízko neba.

čase ako deň, ako dážď, ako sen, ako noc.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej.

a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

13 hodin, skoro 32 minut. Vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pochopovou. A protože je dnes úterý 29. září, tak se teď dozvíte něco z toho, co znamená dnešek v kalendáři. Je Světový den srdce a podle katolického kalendáře svátek svatých archandělů Gabriela, Michaela a Rafaela. Ten oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a všem vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a životy na druhé straně. Gabriel, anděl zvěstování, je patronem poštovních úředníků a poslů televizního hlasatelství a zpravodajství Radia Vatikán i naší stanice. Michael, řečený kníže andělů, je patronem církve, vojáků, lékárníků, výrobců vach a dalších řemeslníků. Rafael, zobrazovaný jako poutník, platí za přímluvce poutníků, cestujících, vystěhovalců a horníků. Svátek má Michal. Oblíbené jméno z hebrejštiny znamená, kdo je jako Bůh. Pranostiky o 29. září. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima, prší-li bude levná. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle.

V 11. večer vám nabídneme reportáž z letošní brněnské noci literatury, kde natáčela naše redaktorka Zdislava Horníková. A to je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Peter Lipa a Svět mě je raj.

103 let je na věčnosti olomoucký arcibiskup ctihodný boží služebník Antonín Cyril Stojan. Papež František uznal, že Stojan žil křesťanské cnosti v heroické míře a posunul tak proces blahořečení někdejšího moravského metropolity, poslance a senátora. Stojan rozvinul cyrilometodějskou myšlenku jednoty křesťanů, zasloužil se o rozvoj poutních míst Svatý Hostýn a Velehrad. V královské kapli Velehradské baziliky má hrob. Lidové noviny po Stojanově skonu napsali. Pán Bůh vám to odplatí, říkával z parlamentní tribuny, když se odhlasoval zákon, na němž mu záleželo. A nikomu to neznělo směšně, protože se vědělo, že také on dělá všechno za boží odplatu a že na lidech nic nechce za to, co pro ně koná. Jeho finanční stav byl vždycky krutý. Ať byly jeho příjmy jakékoliv a vypomohli mu přátelé, byla to pomoc jen na chvilku, protože rozdal vždy víc, než měl. Do značné míry byl tento arcibiskup hanáckým příkladem francouzského biskupa Myriela z Igových bídníků, bez francouzské uhlazenosti a ducha plnosti ovšem, ale za to s bodrostí a otevřeností moravského sedláka. Za jeho rakví půjde úcta celého národa. To čteme v Lidových novinách z podzimu 1923.

57. narozeniny dnes slaví pater Petr Karas, farář v Dolních Bojanovicích a osobnost hnutí katolické charismatické obnovy, autor knihy Pozvedám své oči k horám. 60. slaví teoložka a farářka církve československé husitské Ivana Noubl, vedoucí ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, bývalá prezidentka Evropské asociace pro ekumenickou teologii. 67 let se dožívá norský spisovatel a dramatik Jon Fosse, katolík s pověstí skromného a tichého člověka, čestný doktor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a laureát Nobelovy ceny za literaturu. Dostal ji za dílo, které podle porotců vyjadřuje nevyslovitelné, jeho práce vychází i v češtině. Když se mi někdy podaří psát, chápu to jako dar a milost. Psát dobře je milost, říká Jon Fosse.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Radio Report. Cyklus reportáží a rozhovorů různých autorů a z různých koutů naší země, ba snad i světa. Co se děje a proč? Jaký to má význam? Co si s tím počít? Dozvíte se více a snad i hlouběji v pondělí a ve čtvrtek po 8. večer a v úterý a v pátek po 10. večer.
1: Je 14 hodin, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pochopovou. A protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas, kde jsou teď před námi tři skladby pražské kapely Severní nástupiště z jejího aktuálního alba nazvaného Nové písně. První z nich se jmenuje Starý hutě.

Posloucháme devítičlennou pražskou skupinu Severní nástupiště z jejího nejnovějšího alba nové písně. I když kapela po formální stránce hraje country a folk, pohybuje se spíše v prostředí alternativní hudební scény. Album nové písně, které vyšlo loni v listopadu, ve svých textech pracuje s obrazy přírody, cest, vody, ohně, hor a putování. Skupina album natáčela v Prachaticích, což souvisí s tradicí, že její nahrávky vznikají mimo Prahu. Pro členy kapely byla důležitá atmosféra společného nahrávání a také důvěra mezi nimi a zvukařem Lukášem Polákem. Z alba nové písně si poslechneme ještě skladby Pro Jirku a píseň Živých koní.

Poslouchali jsme pražskou skupinu Severní nástupiště z alba nové písně. Zítra ráno vám v hudebním kompasu představíme britskou skupinu Blind Yo. A zítra odpoledne si připomeneme kapelu Tichá dohoda, která letos slaví 40 let od svého vzniku. Tímto odpolední hudební kompas končí, jako vždy ho spolu s anoncemi pro vás připravil Milan Tesař.

Třetí album písničkáře Frantika Bartáka s názvem Čaj a stín moruší obsahuje především zhudebněnou poezii od českých i světových autorů. Barták sáhl například po textech čínského básníka Tufu, Françoise Viona, Paula Verlaina, Heinricha Heineho, Jana Skácela, Karla Hlaváčka nebo Konstantina Bíbla. Nahrávka vznikla postupně v domácím studiu v letech 2018 až 2025. A my si z tohoto alba pustíme vzpomínku pro paní X.

zpyšnit na ničím, protože jak uživí měhu, růže má vůni loňských sněhů a vaše srdce.

vleť důkazů, kde zůstala. Pro radost vemte aspoň květy, vždyť nalámal jsem vám je lety a vdoví jsou.

Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.

14 hodin 30 minut vy posloucháte Na proglase stále Lenku Pochopovou a protože bylo 14 hodin a 30 minut, začneme vás zvát na různá místa. Dnes to budou Klatovy, Jilemnice na Semilsku, Blansko, Ostrava, Škvorec v Praze, na východ Prahy a Olomouc. Než se tak ale stane, tak Lampy od Kači a Jana Kořenka.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Dvě století historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února, sdělila její autorka a kurátorka Jitka Lněníčková.
1: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový sklo secese první republika a vždycky jsem se snažila vybrat charakteristický exponáty.
0: Uran dává sklu výrazné barvy od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou. Uranové sklo na denním světle září a fluoreskuje. Jiný rozměr dostane při nasvícení UV světlem. Rozzáří se. Klatovský pavilon skla proto připravuje i večerní prohlídky. První bude v sobotu 10. října od 20:30.

Jak vavřinec navaří a jak to je dál, svatí, svátky, pranostiky, fenomén života našich předků. To celé je název dnešní přednášky našeho někdejšího redaktora, historika Petra Polehly v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Začne v 17 hodin.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Dnes po 20. hodině na Plusu.
2: Je 15 hodin. Posloucháte Odpolední proud. Dnes s Lucí Vopálenskou přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plus.
2: Jaká opatření připravila španělská vláda k urychlení vracení migrantů z exklávy Ceuta na pobřeží Maroka? O kolik mají růst v příštích měsících platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby? A Kreml předal ruská aktiva obchodního řetězce Metro neznámé firmě se základním jměním 2,5 tisíce korun. Co stojí za znárodněním německé společnosti? O tom všem budeme mluvit po zprávách Martina Matějky.
3: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok, který má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební meeting. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky, jedna z nich nepřežila. Na místě neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matuše Šutaj Eštok, který poděkoval záchranným složkám i učitelům školy.
4: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť, samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pritom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
3: Ministr školství Tomáš Drucker v souvislosti s útokem řekl, že škola už řešila jistou událost, konkrétní ale nebyl. Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 korun ročně. Odboráři o tom chtějí jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Unie požaduje zvýšení tarifů o 10%, tedy dvojnásobek původně plánovaných 5%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého se to ale nestane, odboráři proto chtějí alespoň přesunout víc peněz do tarifní složky platu.
5: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes řekl, že další změny už nečeká.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
6: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
7: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík, dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačen, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: V Francii stávkují zaměstnanci veřejného sektoru, včetně hasičů, zdravotníků a učitelů. Vstup na některé střední školy je zabarikádovaný. Zrušené jsou i některé lety na letištích v Paříži a v Marseille. Odbory požadují od příštího roku zvýšení platů a lepší pracovní podmínky.
8: Hasiči, kteří se na protest shromáždili v Paříži, požadují posílení vlastních řad nebo lepší ochranné pomůcky. Letošní sezóna požárů byla podle nich extrémní. Přibylo výjezdů a i přesto musí hospodařit se stejným rozpočtem. Studenti mezi tím popelnicemi zablokovali vstup před některými středními školami a požadují více peněz na školství. Kromě letišť v Paříži a Marseille může být omezený i provoz na těch menších, třeba ve Štrasburku. Na železniční dopravu ve Francii by stávka ale neměla mít vliv. Vláda ve čtvrtek předloží návrh rozpočtu na příští rok a kvůli vysokému deficitu počítá se zmrazením platů ve státní správě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šarejníkovou z Frýdku místu stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Jana Šarejníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce Ukrajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
9: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
3: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je obnovený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru už nehodu na dálnici uklidili a provoz je plně obnovený, kolona se rozjíždí. Zdržení je teď 20 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem se ucpávají příjezdy do omezení na mostě Šmíkalka. Nehoda na 23. kilometru už je odklizená a kolony se rozjíždí. Zdržení je ale dlouhé od Pražského okruhu a také od sjezdu na Divišov z kilometru 41 vždy přes půl hodiny. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umíta neprůjezdná. Na 49. kilometru je nehoda. Přistává tam vrtulník záchranné služby a provoz je zastavený. A poslední volný sjezd je na Mýto na 50. kilometru. A v Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce. Vždy k průmyslové kolony jsou od Spořilovské i od Běchovic asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Soutěž neprofesionálních filmařů vyhlašují i letos pořadatelé Raibasu, festivalu filmů, setkání a dobrodružství chystaného v Blansku na víkend mezi 20. a 22. listopadem.
1: Krátké amatérské filmy zaměřené na cestování, outdoor a sport budou letos již po 26. zápoli o prvenství tradiční soutěži Okem dobrodruha. Soutěž se koná v rámci festivalu Raibas a jako taková má rezervovaný blok v pátek od 16.30 a to 20. listopadu, kde se bude promítat soubor vybraných filmů v blocích. Taková zvláštnost tohoto promítání je, že současně dochází k hodnocení těchto filmů, píše komentářům od vybraných porotců. I autoři, kteří tam dojedou, uvidí svůj film na velkém plátně a poslechnou si nějaké připomínky o těch vybraných porotců.
0: Popsala pro Glasu hlavní organizátorka klání Alena Žákovská z blanenského spolku Horizont. Snímky musí být nekomerční v délce do 15 minut. Téma i provedení je plně na autorovi.
1: Příkladem takového filmu, který byl oceněn, byl vloni rodinný dokument, který mapoval třeba Fajerské ostrovy, ale s komentářem teprve 11-leté Alenky Vinklárkové. Bylo to velice milé, dokonce i ta Alenka dostala cenu za nejlepší herecký výkon, takže toto je taková radost.
0: Tři nejzdařilejší snímky soutěže Okem dobrodruha získají koncem listopadu v Blansku sošku Raibasáka. Čtvrtá bude cena srdcaři.cz. Filmy je třeba přihlásit do 15. října.

0: Charita Ostrava pořádá opět po roce benefiční koncert Sešli se, aby pomohli. Uskuteční se tento pátek v Zábřežském kulturním domě Akord. Vítěžek podpoří výstavbu nového domova Pokojného stáří.
1: Vystoupí Jan Pichner a Robert Balzar Trio a také mladá kapela Getaway. Předprodej vstupenek probíhá na adrese www.dkakord.cz. Srdečně zveme na tento jedinečný kulturní zážitek, který podpoří i smysluplný projekt. Děkujeme a těšíme se.
0: Upřesnil Proglasu a zve mluvčích Charity Ostrava Dalibor Kraut.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 15 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou. Teď písnička Utiš nás od Romana Dostála.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

0: Evangelický kostel ve Škvorci na Praze Východ v sobotu rozezní duchovní kantáty ze 17. století v podání hudebního tělesa Hof Muziči. Za pořadatele z tamního spolku sousedů podrobněji Martina Resslerová.
1: Program tvoří nepublikované a dosud neprovedené skladby z archivu Říma, Ferrari, Bologně a Nápole. Díla autorů, kteří byli ve své době uznávanými skladateli a kapelníky a dnes jsou téměř zapomenuti. Uslyšíte je navíc v podání vzácných historických nástrojů, barokního violončela, teorby, barokní kytary, čembala i varhanního pozitivu. Účinkuje soubor barokní hudby se sopranistkami Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou. Lístky je možné zakoupit na místě nebo online prostřednictvím SMS ticket.

0: chrámu svatého Mořice v Olomouci se v neděli propojí česká a evropská hudba 20. století. Další koncert podzimního festivalu duchovní hudby představuje na Proglasu mluvčí Jitka Korpasová.
1: Program otevře Nocturno ze serenády pro smyčcové nástroje Jaroslava Řídkého. Skladbou si připomeneme 70. výročí úmrtí tohoto českého autora a pedagoga. Dále zazní kanto korále od Zdeňka Lukáše. To je pozoruhodné dílo pro smyčcový orchestr, které napodobuje zborový zpěv. Solistkou večera bude varhanice Michaela Káčerková, která provede varhaní symfonii číslo 1 Petra Ebena. Na závěr koncertu zazní monumentální třetí symfonie s podtitulem Liturgická Artura Onegra. Účinkuje Karlovarský symfonický orchestr s dirigentem Ondřejem Vrabcem.
0: 6. a 7. října festival nabídne i komornější a objevné severské projekty.
1: Ve spolupráci s katedrou muzikologie Univerzity Palackého uskuteční přednáška o vlivech folkloru ve finské hudební tvorbě. Na ní o den později naváže recital finské klavíristky Katariiny Limatanien a posluchačům představí tvorbu severských autorů v čele s Jeanem Sibeliem. Tento jedinečný koncert natáčí Český rozhlas Vltava. Posluchačům připomenu, že vstupenky je možné pořídit na webu festivalu nebo v podloubí radnice, čili v infocentru, anebo hodinu před samotným koncertem.
0: Zve na podzimní festival duchovní hudby do Olomouce jeho mluvčí Jitka Korpasová.

0: Arcibiskup Josef Nuzík vyhlásil jubilejní rok vděčnosti u příležitosti 250. výročí povýšení olomoucké diecéze na arcidiecézi. Při této příležitosti vydal pastýřský list, kde se obrátil na lidi v arcidiecézi, podrobnosti zjišťovala redaktorka Zdislava Horníková.
1: V úvodu olomoucký arcibiskup připomíná, že papežská bula oznamující povýšení diecéze vyšla 5. prosince 1777. Proto jubilejní rok začne 5. ledna 2027 a vyvrcholí 5. prosince tohoto roku. Každý pátý den v měsíci budou věřící prožívat jako den modliteb za diecézi, ve které se spojí ve společném úmyslu. Srdcem oslav bude právě olomoucká katedrála. V ní proběhnou nejen bohoslužby k zahájení a ukončení samotného jubilea, ale také například děkanátní poutě za rodiny.
0: Příležitostí k osobní pouti může být návštěva jednoho ze 7 určených jubilejních chrámů, při které bude možné získat plnomocné odpustky. Patří mezi ně olomoucká katedrála, Velehrad, svatý Hostýn, svatý Antonínek, kostel svatého Mořice v Kroměříži, kostel na nebezetí Panny Marie ve Svitavách a Velké Karlovice.

Za pár okamžiků je 16 hodin a to znamená dvě věci, že se můžete těšit na skoro hodinový pořad, dnes to bude Slyšte lidé s Milanem Tesařem, a že se od mikrofonu loučí Lenka Pochopová. Já předávám moderátorský mikrofon i křeslo svému kolegovi Joškovi Javůrkovi.

Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař. Příjemný poslech. Dnes vás po třech letech zvu na hudební výlet na britské ostrovy, tedy na souostroví, které vedle menších ostrovů tvoří především Velká Británie a Irsko. Konkrétně se dnes vypravíme do Anglie, do Skotska, do Irska i do Walesu. Jako první se nám představí Jim Cosley, zpěvák, skladatel a hudebník, spojený především s hudební tradicí hrabství Devon na jihozápadě Anglie. Ve své tvorbě dlouhodobě propojuje tradiční písně, místní dialekt a folklor se současnou autorskou tvorbou. Hrát si budeme z jeho už 12. sólového alba The Georgic, které obsahuje především jeho vlastní písně. Název The Georgic odkazuje na stejnojmenný literární žánr, tedy na díla pojednávající o venkově, zemědělství, přírodě a životě spojeném s půdou. Právě tento širší vztah člověka ke krajině je hlavním tématem alba. Bezprostředním impulzem k jeho vzniku byl Cosleyho projekt věnovaný tradičnímu moštování. Album se ale postupně rozrostlo v hudební portrét venkovského Devonu, jeho krajiny, zvyků a lidí. Nahrávalo se v Devonu, včetně záznamů, přímo na farmě Holstou. Cosley se na albu věnuje také tomu, jak se venkovská komunita a její kultura proměňují. Poslechneme si píseň Poor Old Man.

Breecher Campbell je skotská skladatelka a hráčka na small pipes, tedy menší druh dud, jejichž zvuk je oproti známějším Highland pipes jemnější, komornější, ale zároveň velmi vytrvalý. Breecher pochází z ostrova Skye a během několika let se z mladé hráčky tradiční skotské hudby vypracovala ve výraznou osobnost experimentální hudby. V ní využívá dlouhý, téměř nepřerušovaný zvuk dud v zajímavých kontextech. Její album Sunrise pojednává především o zimě, temnotě, krajině a rituálech, ale rozhodně nepůsobí jako chladná nebo ponurá nahrávka. Campbell sama popisuje inspiraci postupným příchodem zimy, ubýváním světla a potřebou obracet se dovnitř. Zároveň však připomíná tradiční zimní zvyky, společné oslavy, vyprávění a setkávání u ohně. Název Sunrise odkazuje k pohybu po směru slunce, který měl v keltských rituálech přinášet štěstí a prosperitu. Hudebně album spojuje tradici s minimalismem a experimentálními postupy. Budeme poslouchat skladbu Squapek, The Sweeper.

písně o konkrétních místech v Anglii a Skotsku i instrumentální skladby obsahuje nové album anglického písničkáře Juda Edwina Scotta nazvané Birdsong. I když se autor ve svých textech vyjadřuje spíše nepřímo, hlavním tématem alba je odvaha čelit nepřízni osudu. Styl textu je nepřímý a obrazný a od posluchače vyžaduje určité rozkrývání významů. Písně se vyznačují civilním projevem, zpěvákův hlas podbarvuje především akustická kytara. Poslechneme si skladbu Seagull Song, která využívá obraz racka k úvahám o válce.

Představujeme si aktuální alba interpretů z britských ostrovů. Teď to byl anglický písničkář June Edwin Scott z alba Birdsong. The Fog is Lifting je album irské tradiční hudby trojice Breed Harper, Libby McCrohan a Sylvain Baru, tedy dvou Irek a jednoho Bretonce. Breed Harper patří k respektovaným irským houslistkám, Libby McCrohan hraje na irské buzuky a Francouz Sylvain Baru na flétnu a irské dudy. Právě kombinace houslí, buzuky a dechových nástrojů vytváří základ zvuku celého alba. Nahrávka byla v dubnu 2026 vybrána Irish Fest School of Music v Milwaukee jako doporučená nahrávka irské hudby. Trojice na albu střídá tradiční repertoár s novějšími skladbami, přičemž nejde pouze o obvyklé irské tance jiggy a reely, ale také o hornpipy, mazurky, slow marche a slow airy. Důraz je kladen na silné melodie a rytmickou souhru. Poslechneme si skladbu Danny O'Donnell's Barn Dances.

Posloucháte týdeník Slyšte lidé na Proglasu, dnes s výběrem aktuální hudby z britských ostrovů. Teď to byly irské hudebnice Breed Harper na housle a Libby McCrohan na buzuki a s nimi Sylvain Barou z Francie na flétnu. Jako další budeme poslouchat anglickou hráčku na violu Alison Cotton z jejího alba The God's Love. Album vznikalo v době, kdy se hudebnice vyrovnávala s nemocí a následným úmrtím svého otce, který zemřel v roce 2024. Právě její otec prý také vymyslel název alba The God's Love, Bohové se smějí. Přes temnou atmosféru album není pouze nahrávkou o smrti a smutku. Skladby pracují také s přírodou, pamětí, duchovními tématy a představou, že krajina v sobě uchovává minulost. Celé album tak lze vnímat jako hudební cestu procesem truchlení. Od šoku a prázdna přes bolest až k určitému smíření. Po hudební stránce je album zajímavé tím, jak pracuje s dlouze znějícími tóny, vrstvením a tichem. Alison Cotton většinu skladeb improvizuje a často je zachycuje v jediném záběru. Jednotlivé nástroje pak vrství kolem základní zvukové plochy. Výsledkem je hudba, která může připomínat starou lidovou nebo sakrální tradici, ale zároveň se dostává do velmi experimentálních a téměř psychedelických poloh. Vybírám skladbu Springs of Heather.

Z Anglie teď míříme opět do Skotska. Jako další nám bude hrát dudák John Dew. Jeho tvorba vychází ze skotského folklóru, jehož prvky ovšem Dew kombinuje s postupy klasické hudby. V roce 2020 absolvoval s vyznamenáním obor tradiční hudba na Royal Conservatoire of Scotland a jeho skladby už hrály mimo jiné Inverary and District Pipe Band nebo Glasgow Caledonian Fiddle Orchestra. Dew na svém novém albu pracuje s více hlasem, různými rytmickými vzorci a proměnlivou instrumentací. Album podle jeho vlastního popisu sahá od sólové dudácké hry až k pětihlasé polyfonii. John Dew složil všechny skladby na albu s jedinou výjimkou, závěrečnou 8-minutovou The Sound of the Sea, tu napsal významný skotský dudák a skladatel Donald McLeod. Album se jmenuje Na Kašmechkan, což znamená pochodové skladby. Já vybírám skladbu The Ruins of Gillen Castle.

Cosmic. To je název prvního alba skotské skupiny Ardan. Album, které obsahuje směs lidových melodií a autorských skladeb, produkovala skotská hudebnice Anna Massey. Skupina Ardan je z Edinburghu a tvoří houslista Paul Sinclair, akordeonista Cole Williamson, kytarista David Lennon a perkusionistka Eva Adamiec. Kapela vznikla v roce 2021 po období covidových omezení, kdy se její členové znovu setkali při společném muzicírování. Ardan staví především na energii živé kapely, výrazných melodiích a nápaditých aranžích. Výsledkem je hudba, která zůstává pevně ukotvena v taneční tradici, ale působí svěže a současně. Poslechneme si skladbu Dux Lux, kterou složil akordeonista Cole Williamson.

V pořadu Slyšte lidé si pouštíme nové nahrávky skupin a solistů z britských ostrovů, tedy z Velké Británie a Irska. Kozan Kasta je společné album irské houslistky Aoife Nivrin a klavíristy Cormaca McCartneyho. Přitom McCartney není doprovodným klavíristou v běžném slova smyslu. Jeho hra je plnohodnotnou součástí aranží a místy album posouvá daleko od představy.

Po irském duu Ethan Evrin a Cormac McCarthy ve složení housle a klavír budeme poslouchat další irskou formaci nazvanou Landless. Jde o čistě ženskou sestavu a také jedním z důležitých témat jejího alba Lurech je postavení žen v tradičním repertoáru. Členky Landless si všímaly toho, že ženy bývají ve starých baladách často vykresleny pouze jako pasivní milostný objekt.

subjekt mužského hrdiny a cíleně hledali písně, které tento vztah narušují. Nechtějí však tradiční repertoár ideologicky předělávat. Na albu zůstávají i klasické milostné písně. Album obsahuje irské i britské balady, umělé písně, ale také například lidovou píseň ze Slovenska. Sami zpěvačky říkají, že písně shromažďovaly řadu let a důležitější než jejich původ je pro ně melodie, text a způsob, jakým spolu fungují jednotlivé hlasy. My si poslechneme irskou lidovou píseň Blackwaterside.

To byla ženská vokální skupina Landless z Irska. I poslední dvě skladby v tomto pořadu nám nabídnou ženy. Obě budou z Walesu a obě jsou to hráčky na harfu. Catherine Finch své nejnovější album nazvala Notes to Self a koncipovala je jako sérii hudebních dopisů 13-leté Catherine. Každá ze skladeb je doprovázena krátkým textem, v němž se dnešní Finch obrací ke svému mladšímu já. Vrací se ke vzpomínkám, obavám, očekáváním i životním rozhodnutím a ohlíží se za 40 lety své hudební kariéry. Nejde tedy pouze o sbírku skladeb pro harfu, ale o promyšlený autobiografický celek. Harfa zde není pouze nástrojem pro jemné melodie. Catherine Finch pracuje s opakujícími se rytmickými figurami, hlubokými tóny, rychlými běhy i velmi úspornými plochami. Tematicky album osciluje mezi obavami, nostalgií, nadějí a smířením. Posloucháme skladbu Begun, Begin.

Poslední umělkyně, kterou budeme v tomto pořadu poslouchat, se jmenuje Keris Havana. Věnuje se hře na takzvanou trojitou harfu, přičemž experimentuje například s tlumením strun. Vedle harfy využívá také hlas, klavír a další nástroje. Na jejím albu Angel navíc jako hosté hrají Ursula Harrison na kontrabas, Amy Huckstep na altový saxofon a Liza Martin na bicí. Výraznou inspirací pro album byla současná bretonská lidová hudba, zejména její repetitivní taneční rytmy. Keris Havana tak vytváří zajímavý dialog mezi dvěma keltskými hudebními kulturami, velšskou a bretonskou, a zároveň jej propojuje s minimalistickým způsobem práce s opakováním, proměnou textury a postupným vrstvením. Výchozím motivem alba je starý velšský příběh o muži, který se vydá do lesa a uslyší anděla zpívat tak krásně, že usne na 350 let. Tento příběh je přímo spojen se skladbou Trichant pum linet 350 let a poskytuje albu jakýsi pohádkový a nadčasový rámec. A právě touto skladbou se dnes rozloučíme. Pořad připravil Milan Tesař, který se těší na vaše reakce. Dejte vědět, jak se vám toto putování za hudbou Anglie, Skotska, Irska a Walesu líbilo. Za mixážním pultem mi asistoval Šimon Vítek.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za několik okamžiků v 17 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Platy policistů a hasičů vzrostou o více než 2000 korun. Nejvyšší správní soud vyhověl Jaroslavu Brožovi ve sporu o jeho odvolání z katolické teologické fakulty. Utkáním Třince a Kladna začalo šesté kolo hokejové extraligy. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D5 z Plzně na Prahu za mýtem. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1. 1. roku 2029.
3: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. V Kyjevě odstraňují následky několika denních nepřetržitých ruských útoků. Ruské drony dnes v noci zasáhly areál železničního nádraží. Ukrajinský prezident taky informoval o útocích na datová centra, obchodní střediska a obytné domy.
5: Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zdůraznil, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit ruské balistické rakety. Poděkoval proto Spojeným státům a Norsku za dodání protiraketových systémů NASAMS a také Francii a Německu za posílení protivzdušné obrany.
6: Tragédie Babiného jaru, to je taký tragičný, absolutní příklad.
5: Odpoledne ukrajinský prezident uctil památku obětí masakru v Babím jaru, kde před 85 lety na konci září 1941 nacisti zavraždili téměř 34 tisíce židů. Dodal, že nelze zavírat oči před terorem a zvěrstvy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Jaroslava Brože z čela katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. Už dřív ho ale nejvyšší správní soud přiznáním odkladného účinku do funkce děkana dočasně vrátil. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Reaguje tak na stížnosti obyvatel hlavně Prahy 1. Policie bude hlukoměr podle krajského ředitele pražských policistů Petra Matějčka využívat i při běžných silničních kontrolách.
7: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam má plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
8: Začalo šesté kolo hokejové tip Sport Extraligy. Na ledě Třince nastoupili hokejisté Kladna. Zápas sleduje reportér David Procházka.
9: Máme za sebou 2,5 minuty a zatím Třinec hraje s Kladnem nerozhodně 0-0. Zatím brankáři na domácí straně Mazanec na té hostující Brýzgala nemuseli řešit žádnou složitou situaci. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
8: 17.30 odstartují duely Mladé Boleslavy z Plzní, Litvínova s Libercem a Pardubic s Českými Budějovicemi. Další dvě utkání se budou hrát od 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem. Čeští fotbalisté večer přivítají ve druhém utkání Ligy národů Anglii. Za ní by mohl nastoupit i obránce Lewis Hall, který hraje stejně jako český brankář Lukáš Horníček za anglický Newcastle.
10: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
8: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20:45.
11: Uzavřená D5 umítá kolony před Brnem na D1 i D2. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Rokycany z 58. kilometru 3/4 hodiny k odklonu na exitu 50. Na kilometru 49 je totiž dálnice stále uzavřená po havárii dvou kamionů. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se teď rozjíždí kolona od exitu 11 z Židlochovice. Po nehodě 3 aut na kilometru 7,5 se jede levým pruhem. Pro osobní auta zdržení teď kolem 10 minut, pro kamiony ještě delší. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se sune dlouhá fronta kamionů do zúžení u D2. První část je už na kilometru 225 za Vyškovem v pravém pruhu. Různě tam chvílemi zpomalují i v levém pruhu osobní auta. Ta potom čeká kolona hlavně u Holubic ze zhruba 211. kilometru 20 minut k Rohlence. A na D1 z Prahy na Brno před zúžením na Šmejkalce zůstává zbytek fronty ze zhruba 18. kilometru na 10 až 15 minut. Kratší kolona je pak za sjezdem z D1 na silnici 3 v Merošovicích po požáru dodávky. Další je tam kolona směrem z Benešova, začíná za 4 koly do Mirošovic, je to ještě na 15:45. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Se 17. hodinou a 10. minutou na Proglasu začíná pořad Barvínek, tentokrát s Vojtou Fischerou, mimořádně nadaným mladým hudebníkem. Pořad pro vás připravila Alena Rubášová a Natálie Fajtová. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, opět se setkáváme u dalšího Barvínku a jsme moc rádi, že jste si nás naladili, ale dnes nejsme ve studiu sami, že jo Naty?
1: No to teda nejsme, protože my už tady vítáme milého a vzácného hosta Vojtěcha Fischeru, mimořádně nadaného mladého houslistu a klavíristu a také držitele ocenění Zlatý oříšek 2025. Ahoj Vojto, vítej u nás v Barvínku.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak co se týče těch různých ocenění, tak bychom teď mohli pokračovat několik dlouhých minut výčtem těch, která si získal na nejrůznějších soutěžích. Ačkoliv je ti 12 let, říkám ano, to ano. Správně. Takže já teď jenom přečtu ta nejnovější ocenění. Získal si první cenu na mezinárodní klavírní soutěži Orbetello Piano Online Competition 2025, první cenu na klavírní soutěži Antonín Dvořák Mladým v solohře i ve čtyřruční hře 2025, druhou cenu na mezinárodní houslové soutěži doktora Josefa Micky 2026 a první cenu na mezinárodní houslové soutěži o cenu Václava Krůčka 2026.
1: Tak naši posluchači už tady vědí, proč jsme si tě dneska pozvali. Ale možná bychom mohli začít úplně od začátku. Jak to máš vlastně s hudbou od malinka? Pochází z hudební rodiny? Hrají třeba rodiče na nějaký nástroj?
2: Ne. Vlastně já jsem měl takového předka, vlastně jednoho Maďara. Byl to amatérský houslista. A také jsem měl ještě u nás od tatínka, jako z rodiny, nějakého hudebního skladatele. A má do dneška v Bydžově festival.
0: Aha, takže přece jenom pocházíš z hudební rodiny, když to vezmeme šířeji. Ale maminka s tatínkem teda nemuzicírujou.
2: Ne.
1: A byl jsi nějak třeba už jakoby vedený k hudbě od malinka, byť třeba rodiče nehráli na nějaký nástroj, tak brali tě na nějaké koncerty, pouštili ti hudbu podobně?
2: Ano, chodil jsem na koncerty Radka Ryška u nás nahoře v Kostelíku, to je Varhaník. A vlastně mě to hrozně jako nadchlo.
0: Mm-hmm. Ty Varhany. Mm-hmm. A jak se stalo, že jsi teda usedl ke klavíru nebo třeba ke klávesám? Nevím, jak jste to doma měli.
2: Mamka měla takový malej keyboard a tak říkala, ať zkusím něco, tak jsem něco zkusil. Teda mamce se to zdálo, že to mělo hlavu a patu, ale mně se to moc nezdá.
0: A stejně si teda pokračoval.
2: Ano.
0: No a někde jsem se dočetla, že si snad moc nehrál dětské skladbičky, nebo nějaké třeba lidovky, ale rovnou spíš nějaké klasičtější kusy. Tak je to pravda?
2: No, snažil jsem se o to.
1: Aha, můžeš třeba nějaký zmínit?
2: No, snažil jsem se takovou lehčí verzi humoresky Dvořákovi.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi začínal rovnou humoreskou.
2: No, takovou lehčí verzi.
1: Mm-hmm.
0: Tak a pak jsi teda sám dohledával nějaké další skladby, které bys chtěl, anebo třeba tím maminka něco doporučila, anebo už tě rovnou odvedla na základní uměleckou školu?
2: No já jsem potom jako dostal ještě další klavír, Yamahu jsem dostal, takový to byla klavinova. A právě, že k tomu jsem dostal takový sešit zajímavý a tam byly různý skladby, různě těžký. A mě strašně to fascinovalo a já jsem si to vždycky pouštěl na té klavinově. Skoro všecko snad jsem to slyšel.
1: Takže ty jsi vlastně zkoušel hrát podle sluchu? Ještě jsi neuměl noty a zkoušel jsi prostě podle melodie?
2: No, když jsem slyšel nějakou melodii, tak mě třeba zaujala a snažil jsem se i nějak si to zahrát.
0: A pak jste se teda s maminkou domluvili, že bys třeba rád nastoupil na základní uměleckou školu?
2: No, ona zavolala jedna paní učitelka na klavír, ať prej přijedu, tak jsme přijeli a říkala, ať ti zaspívám Skákal pes přes oves. Ale to já jsem neuměl. Já jsem ty lidové písničky, já jsem na to byl jako levej, no.
1: Takže jsi zahrál humoresku rovnou.
2: No, to nechtěla, to je zajímavý.
0: Dobře, takže začínal jsi tedy klavírem na základní umělecké škole v Jičíně. A v současnosti si žákem paní učitelky Zuzany Pelcové ve hře na klavír a pana učitele Mikuláše Ješka ze základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Tam hraješ na housle. A jak se stalo, že si postupně k tomu klavíru přidal i housle?
2: No, my jsme chodili hodně na koncerty různých filharmonií, na ty dětský, a potom už mě to přestalo bavit, tak jsem řekl mamce, ať chodíme na ty velký, a strašně mě to zaujalo, jak to prostě ten zvuk těch houslí. Uh-huh.
0: A takže si potom požádal mamku, jestli by teda to šlo, aby si měl dva nástroje. Jak na to třeba mamka reagovala?
2: No, já si myslím, že mamka tomu moc nevěřila, že by z toho něco vyšlo, ale já jsem strašně chtěl. Nebo jsem chtěl hrát ještě na čelo, ale to už bych na to neměl čas.
0: To se tě určitě ještě budeme potom doptávat. No a v té době, kdy jsi začínal na housle, tak už na klavír ti to šlo pěkně? Už jsi věděl, že to bude ta tvoje cesta? Že hudba je to, co tě baví?
2: Jo.
1: No a důležitým datem byl 9. prosinec roku 2023, protože to se zúčastnil své první soutěže v životě, soutěžní přehlídky Antonín Dvořák mladým na Pražské konzervatoři. No a ve své kategorii dětí do 10 let si získal první místo. Tak jak tady na ten den vzpomínáš, jaké to pro tebe bylo?
2: Já jsem tomu vůbec nevěřil. Já jsem se tam jako, měl jsem velikou trému, protože jsem nikdy předtím, že jo, nebyl na soutěži. Takže jsem v sobě měl takový nehezký pocit, ale najednou prostě, nevím, nějak jsem to tam prostě zahrál.
0: Takže dá se říct, že jsi měl trému?
2: Měl velkou.
1: A jak ta soutěž probíhala? Kolik tam bylo hodnotitelů?
2: No, celkem hodně zrovna teďko na té soutěži, no. Asi tak 10. 80.
0: A velká konkurence, předpokládám, stejně starých dětí, jako jsi byl ty. Jo. Od té doby ses tedy zúčastnil mnoha dalších soutěží. Je některá, na kterou zvlášť vzpomínáš?
2: Je jich celkem dost těch vzpomínek, ale já bych si asi teďka úplně nespomněl na nějakou, ale je jich fakt hodně.
0: Tak my myslím, že bychom si měli poslechnout konečně nějaké tvoje vystoupení, protože mluvíme, ale nedali jsme ještě prostor tvé hře, takže co třeba první z romantických kusů Antonína Dvořáka z tvého profilu na YouTube?

0: Vracíme se k našemu rozhovoru s mladým houslistou a klavíristou Vojtěchem Fischerou. V jehož podání jsme slyšeli první z romantických kusů Antonína Dvořáka. Vojto, jak si vlastně vybíráš repertoár?
1: Mě ho vybírá buď pan profesor Grafe z Brněnské konzervatoře, nebo můj pan učitel na housle, nás už Střezina právě.
0: A jak došlo k té spolupráci s panem profesorem Grafem?
1: No, mě moje bývalá paní učitelka, která mě dříve učila na housle, říkala, že v Brně učí pan profesor Grafe. A tak nás to zaujalo, mě i paní učitelku. Uh-huh. A tak potom bylo ještě krajské kolo, právě na Zuštřezina se konalo v Hradci Králové. A tam byl v porotě. Uh-huh. Předseda poroty.
0: Takže od té doby se znáte a od té doby k němu jezdíš na konzultace. To znamená, že ty skladby, které ty interpretuješ, si tedy nevybíráš z velké části sám, ale necháváš to teda na úsudku těch starších, těch dospělých. Hmm. Aha.
2: A máš třeba nějakého oblíbeného skladatele nebo třeba i nějaké období vývoje hudby, které ti tak jakoby sedí, které se ti nejvíc líbí?
1: Já mám rád hodně modernu. Třeba Bohuslava Martinu, uh-huh, nebo no jejich skutku hodně, ale nebo třeba Bélu Bartóka mám rád. Uh-huh.
0: Slyšela jsem tě hrát i něco, co se podobalo, myslím, jazzu. Je to možné, že něco takového na tvém YouTubeovém kanálu?
1: No, tak to úplně nevím, ale vím, že jsem hrál Martinu, právě něco od Martinu. Buď jsem tam hrál sonatinu, nebo ještě arabesku číslo 1 od Martinu. No, tam je to náročný. A on byl takovej, že jo, do jazzu.
0: Tak jo, takže vlastně ta hudba 20. století je ti blízká, nebo přelomu 19. 20. století, je to možné takhle říct? Aha. A zabrousil si někdy už třeba i do skladeb, dejme tomu, barokních, Johanna Sebastiana Bacha.
1: Ano, ano. Třeba v klavíru. Tam mm-hmm jsem třeba hrál trojhlasé symfonie nebo dvojhlasé mm-hmm invence. Mm-hmm.
0: Ale není ti to tak blízké jako ta současnější hudba? Mm-hmm.
2: A je třeba něco, co tě vyloženě nebaví nebo co se ti nelíbí na poslech?
1: No, některé takové ty zvláštní skladby, jako hodně takový ty už hodně moderní, z toho 21. století. To už je takový na mě moc. A nelíbí se mně to, že to tak jako divně to, že to prostě je takový nic.
0: Jo, že to třeba nemá pořádnou strukturu, které by ses mohl držet.
1: No.
0: Existují skladby, které jsou pro tebe stále oříškem a nejdou třeba jen tak lehce nacvičit, i když se ti třeba líbí?
1: No, těch je celkem dost a ona taky bych potřebovala, aby mě víc vyrostla ruka vlastně. Uh-huh,
0: uh-huh. Ano, připomeneme, že je ti tedy 12 let, stále ještě nemáš ten rozsah té dospělácké ruky. Samozřejmě je to problém, že u některých klavírních skladeb.
1: A mě to trošku mrzí, no právě, že jako mám strašně moc skladeb, který bych chtěl hrát.
2: A ty máš teďka půlové housle nebo tričtvrťové?
1: Já mám 7/8 vlastně, nebo takový trošku větší 3/4.
2: Jo, tak na to si počkáš, ta ruka ti doroste.
0: Nebo určitě. Tak ještě jsem se chtěla zeptat na etidy, protože sama jsem hrávala na hudební nástroj, hrála jsem na příčnou flétnu a vím, že je potřeba trénovat i techniku hry. Jaký vztah máš třeba k etidám? Trénuješ rád, anebo to spíš bereš jako nutné zlo?
1: No, já je mám celkem rád. A hlavně mám rád Černýho a Kramra na klavír, to jsou takový moje oblíbený. A na housle teďko mám Kreutzera, no.
2: A Ševčíka taky?
1: Jo, Ševčíka jsem taky dělala, teďko zrovna žádnýho nemám.
2: Já jsem totiž hrávala v dětství dlouho na housle, takže trošičku se dovedu představit.
1: To je můj tatínek, ten taky hrál na housle vlastně chvilku, ale od 9 do 11, protože on byl spíš takový fotbalista než houslista. A vlastně skončil na tom Ševčíkovi, no, protože ho to naštvalo, že je to prostě strašný.
2: Takže jsi zdědil po tatínkovi třeba nějaké noty?
1: Ne, to bohužel ne.
2: Jenom toho Ševčíka.
1: No. Ale já ho mám celkem rád právě, na rozdíl od tačky.
0: Takže cítíš, že tě třeba to trénování posouvá dál, když teda trénuješ na etidách?
2: No tak to by mě zajímalo právě, jak vypadá takový tvůj obyčejný den. Kolik času věnuješ tomu cvičení a jak vlastně jakoby rozděluješ ten čas mezi ty dva nástroje, protože se dovedu představit, že to musí být strašně náročné se tomu věnovat na nějaké vyšší úrovni na jeden nástroj a ty máš hned dva. Tak jak to děláš, jak to stíháš se školou a s nějakým ještě volným časem, s odpočinkem a podobně?
1: Já vlastně do školy teďko nechodím, já mám individuální plán. A takže mě mamka třeba připraví ráno různé cvičení do školy, předměty a mám se to teda jako učit přes ten den.
2: A ten hudební nástroj?
1: No, dohromady cvičím průměrně tak 3 hodiny denně na oba nástroje dohromady, protože já jako ne, že bych u toho seděl nebo stál nějak extra dlouho, prostě mně to přijde zbytečný někdy.
2: Takže ty vlastně moc nehraješ na čas, ale spíš na kvalitu toho, abys trénoval co nejvíc efektivně v ten čas.
0: Protože člověka to určitě vyčerpá, že? Třeba hrát hodinu v kuse na klavír a pak ještě najít sílu hrát třeba další hodinu na housle?
1: To jo. No musím si mezi tím dávat velký pauzy. No.
2: A jakrát odpočíváš?
1: Já nikdy moc jako neodpočívám.
0: Takže já, v těch pauzách?
1: No, v těch pauzách buď si skládám svůj klavírní cyklus, který jsem nazval Jejinek, ještě ho nemám úplně dokončený, ale ten bych potom chtěl někdy od někoho zrevidovat hrozně, protože, no a teďkom tím jako hodně žiju, takže já vlastně si nikdy neodpočinu.
0: Takže buď to trénuješ, anebo skládáš hudbu.
1: No, nebo přemýšlím.
0: Přemýšlíš o hudbě.
2: A nebo posloucháš hudbu.
1: No.
0: A posloucháš ve volných chvílích spíš klasickou hudbu a nebo tě lákají nějaké úplně jiné žánry, třeba pop nebo rap?
1: Ne, to vůbec. Jenom klasická hudba. To. Nic jiného.
2: Takže to máš na relax, ale taky na čerpání inspirace?
1: Nebo také staré filmy mě baví hodně.
2: Víš tam třeba nějaký název prozradit?
1: Třeba Pudr a benzín, Voskovec a Verka. Prostě.
2: Pěkný.
0: Zajdete občas třeba s mamkou do kina?
1: No tak zřídka kdy, ale tak jednou za rok jo, no.
0: Tak jo, no ty už jsi sám zmínil, že ke klavíru a houslím jsi chtěl přidat ještě nějaký další nástroj. My tedy víme, že jsi přidal i varhany a že už jsi hrál i na historický nástroj v katedrále svaté Barbory v Kutné Hoře. Jak často za varhany usedáš?
1: Málo za ně celkem usedám. Já vlastně chodím k nám do toho kostelíka nahoru. Tam jsou takový menší varhany, ale kvalitní.
0: Možná bychom mohli říct, že hovoříš o vesničce u Jičína, Brada Rybníček.
1: Ano, ano. A nebo chodím, znám se s takovým panem varhaníkem u nás v Jičíně a ten má klíče ke dvou kostelům, takže chodíme buď do kostela svatého Ignáce nebo do kostela svatého Jakuba.
0: No a varhany bereš jako ještě něco, co by tě lákalo dělat víc, anebo víš, že na to nebudeš mít třeba až tolik času? Je to spíš jenom takový doplněk?
1: Já se nemůžu vůbec rozhodnout, protože já mám rád všechny tři ty nástroje, strašně moc. A ty varhany, to je tak něco barevného, krásného. těch rejstříků třeba jsem si zahrál ještě v chrámu svatého Mořice v Olomouci na Varhany. A to bylo něco tak neskutečného, tak malebného.
0: To je síla, že? Mm. A ta krásná akustika v kostelech tomu přidává určitě.
2: Mm-hmm. Jak to máš s jinými nástroji? Láká tě ještě nějaký další třeba do budoucna? Řekněme z jiného soudku, třeba dechové nástroje nebo bicí, nebo to spíš ne?
1: Dechové mě lákají. Ne, ty mě vlastně nelákají. Ale... Ne, já bych chtěl být potom dirigent ještě v dospělosti. Třeba londýnských filharmoniků.
0: Wow, no tak to nejsou malé cíle. No, to ne. Dobře, a ty už jsi zdirigování i zkusil. Bylo to na jedné z těch soutěží. Mohl bys jenom popsat třeba, jaký je to pocit stát před tím orchestrem?
1: No, já ani nevím, že jsem si zkoušel dirigovat někdy.
0: Oh.
1: Já si pamatuju, že náš orchestr jsem si zkoušel dirigovat v Osicích. Tam se narodil, že jo, František Škroup. Takže můj pan učitel právě založil festival Škroupovy Osice. A tak jsem to tam v tom kostelíku dirigoval na závěr. Kde domov můj?
0: Ano, toto jsem právě měla na mysli, no. Že to jsem se dočetla na internetu. Tak nějaký ten tvůj pocit z toho dirigování, naplňovalo tě to?
1: No, čekala jsem, že to bude jednodušší.
0: Aha.
1: Že ten začátek začíná ještě tak jako nejistě mně přijde občas. Mm-hmm. Že jsem nevěděl, jak na začátku jim dát ten nástup úplně. A nejvíc jsem se vychutnal vlastně chvíli, když jsem mohl ukázat panovi učitelovi, který teda tam tak nenápadně stál a potom třísknul tím činelem v tom vrcholném akordu, tak jsem se těšil, až mu na to ukážu, že to může udělat. Byla to rána, že celý kostelík se teda lek.
2: Že to byl krásný zážitek. A jak to máš s hudebními vzory? Kdo je tvůj vzor, ať už třeba v houslích, v klavíru, ve varhanách nebo úplně jakýkoliv jiný?
1: V klavíru mám vzor Děridě Cifru, to je maďarský klavirista, můj oblíbený. On byl neuvěřitelný, on měl tak zajímavý improvizace. On se třeba rozehrával před natáčením, když ho někdo měl natáčet, tak on měl takový improvizace, jak on měl toho repertoáru v sobě, tak on dokázal tolik možných technických věcí, že já si říkám, to je druhý Franz Liszt.
0: A co se týče houslí třeba, máš takový vzor také?
1: No, no Heifetze mám vzor, nebo Ruggiero Ricci je taky můj vzor, a nebo páni profesoři právě. To je taky můj vzor velký.
2: A někdo z nějakých českých jmén?
1: No, tak asi Václav Hudeček.
0: Taky se setkal s Pavlem Šporclem, musíme připomenout. Na soutěžích mimo jiné. A prý ti také něco věnoval?
1: Jo, Smyčec. No jo, to je pravda. Smyčec,
0: Jak k tomu vlastně došlo?
1: No, na soutěži ZUŠ v houslích v celostátním kole právě já jsem to moc nechápal. Já jsem z toho byl úplně vykulený, že mě někdo dává Smyčec.
0: Takže všichni ostatní dostali nějaký diplom, ocenění a ty jsi ještě speciálně byl takhle odměněn? Dá se to tak říct?
1: No, ano.
0: Aha. A mám dojem, že jsem se dočetla, že jsi i vlastně s Pavlem Šporclem potom koncertoval, jakoby měl si vystoupení před jeho koncertem, před jeho vystoupením. Tak to musí být taky ohromná odměna pro tebe a skvělý pocit.
1: To jo, bylo to moc pěkný.
0: Je třeba nějaké hudební těleso, s kterým by si přál někdy koncertovat, anebo třeba nějaká hudební skladba, kterou by si chtěl zahrát s orchestrem? Máš nějaký sen vyloženě?
1: Chtěl bych si zahrát Bartolku v klavírní koncert číslo 2 s nějakým orchestrem, třeba s berlínskou filharmonií nebo s londýnskou.
0: Mm-hmm. Ještě by to mohl dirigovat Jakub Hruša.
1: No.
0: Tak a uvažoval jsi už o tom, kam jednou zamíříš hudbu studovat? Nebo je to ještě daleko?
1: No, na konzervatoř to bych chtěl asi sem do Brna. Za panem profesorem Grafem bych asi chtěl.
0: Ano.
1: A potom, kdybych chtěl jít na nějakou vysokou školu nebo na něco, tak buď Jo, do Vídně bych chtěl.
0: Do Vídně, na nějakou akademii muzických umění. Uhum. Takže jsi slyšel, že tam je to skvělé, je tam dobrá úroveň. No a je pro tebe hraní hlavně radost, anebo třeba občas i stres a nepohodlí?
1: No pro mě je to radost, když jsem na nějakém koncertě a když už tam stojím. Ale jinak je to pro mě před tím koncertem strašný stres.
0: A máš někdy pocit, že bys třeba měl i malinko zvolnit, anebo pořád cítíš, že máš volnou kapacitu učit se další nové věci?
1: Já mám furt pocit, že mám vlastně neomezenou tu kapacitu.
0: To je úžasné, když člověk mluví s někým mladým, který takhle to může říct, že na ty, my už přece jenom občas narážíme na svoje limity. A to se Vojty netýká.
2: Tak se pojďme na závěr dnešního Barvínku ještě poslechnout jeden koncert. Bude to koncert číslo 11 D-dur Josefa Haydna, který si hrál za doprovodu Filharmonie Hradec Králové letos o prázdninách
0: 2026. A jinak my moc děkujeme, že jsi na nás, Vojto, udělal čas a přejeme ti spoustu skvělých vystoupení, radost z koncertování a z hudby jako takové. Ať se ti daří.
1: Děkuju moc.
2: Náš další Barvínek je u konce. Holky a kluci, milí posluchači, budeme se těšit zase příště a děkujeme, že jste si naladili Proglas. Loučí se na ty
0: a Alča.
2: Ahoj.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Nese téma Barvy podzimu. Jejím autorem je Marek Puvák, farář Dětmarovicích u Opavy. Přeji vám příjemný poslech.

0: Už je to tady. Myslím ten krásný podzimní čas, úžasně zbarvená příroda, zejména listy na stromech. Každý rok se na to těším, ale opravdu. Nejvíce na červenou, ale i na různé odstíny, žluté, hnědé, zelené. Tento týden jsem si takhle uvědomil obzvláště jeden odstín. Byl jsem se projít v lese, bylo tam hodně dubů, akorát se začínají barvit velmi jemně. Jakoby listí teprve vybledlo. Místo sytě zelené byly světlé, tak jako na jaře, jen listí bylo pochopitelně větší. A tak mě napadlo, že podzim se vlastně neskutečně podobá jaru. A nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Jak moc se stáří podobá dospívání. Nejprve v lásce. Když děti odejdou z domu a manžele zůstanou sami, najednou zjistí, jak jsou jeden pro druhého důležití. Nejdůležitější. Pak v obdivování přírody. V důchodu je znovu čas se do ní vrátit, spírat houby, anebo se jen tak procházet a dýchat čerstvý vzduch. Ale v prvé řadě se těšit z barev listí, ze zpěvu ptáků, z výhledu do krajiny a podobně. No a nakonec se stáří podobá dospívání v ještě jedné věci. Ve snižování nároků. Už dobře víme, že ke štěstí nepotřebujeme ani vysokou pozici, ani velké peníze, ani perfektní bydlení, ani mnoho dalších věcí. Stačí, že nás má někdo rád. Že nás vyslechne, navštíví, potěší. Všimne si a pochválí naši práci, pomůže, když nemůžeme. A ještě něco? Ať mladý nebo starý, ať na jaře nebo na podzim, očekává něco většího, něco krásnějšího, co zatím teprve tušíme. Lásku a nový domov. Ten nebeský, věčný, který bude zářit nejen žlutou nebo červenou, ale všemi barvami. Barvami podzimu, jara i štěstí.
1: S 18. hodinou vám na Proglasu nabízíme přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Tentokrát za ukončení válek celebruje pater Martin Holík, na varhany hraje Radek Šipka. Čísla písní a jejich názvy 512, Bože před tvou velebností, 512, Bože před tvou velebností a na závěr 870c, Anděle Boží, strážce můj. 870c, Anděle Boží, strážce můj.

0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: Vítejte,
0: milí, zde v kapli v Brně a vítejte vy u rozhlasových přijímačů. Dnes chceme na přímluvu našich svatých archandělů prosit o mír a pokoj na celém světě, protože všichni rozumem víme, že válka není řešení. A přece my dospělí dopouštíme nějakým způsobem, aby stále přetrvávali. Teď se zamysleme a řekněme, Pane, odpusť mi. A možná nejenom ten můj soukromý hřích, ale také ten systémový, kdy nejsme schopni jako lidé se domluvit na společné věci, totiž neválčit, ale provozovat diplomacii. Smiluj se nad námi, Pane.
2: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Modleme se. Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí. Dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z knihy proroka Daniela. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlas jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho. Tisíce tisíců mu sloužili, deseti tisíců stáli před ním. Usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění a hle, s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka. Došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu, byla mu dána moc, sláva a království a sloužili mu všechny národy, kmeny i jazyky. Jeho moc je moc věčná, ta nepřestane. Jeho království nebude zničeno. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: to je pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael se ho zeptal: odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl: mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal: amen, amen, pravím vám, uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Tento týden je napěchován krásnými osobnostmi, ať už to byl svatý Václav včera, dnes naši milí archandělé Michael, Gabriel a Rafael, zítra potom svatý Jeroným, který se přestěhoval do Betléma, aby byl na těch místech, o kterých psal, totiž překládal do té hdy doby známé svitky papyrusu a vytvořil první pořádný základ, latinský překlad, zvaný Vulgáta, písmo starého i nového zákonu. A potom bude svatá Terezie od dítěte Ježíše a hned ještě další den svatých andělů strážných. Jsou bytosti tělesné a bytosti duchové. Bytosti tělesné jsme my a bytosti duchové, když mají nějaký úkol, nazývají se anděle. Když mají speciální úkol, tak se nazývají archanděle. Takže když bychom řekli, že v té věčné nádheře a radosti andělů je některý vyňat, aby si zapsal do zápisníku něco, co je v čase, tak to byl jeden z těchto tří, Gabriel, kterého nejvíc vnímáme, protože byl u zvěstování paní Marii, to byla důležitá otázka, kde záleželo na tom také, jakým hlasem ji položí, aby dal Marii také čas na rozmyšlení, ale ne zas tak dlouhý, aby mohla říct přijď pozítří. Já si to rozmyslím. Rafael z nádherné a trošku řekl bych podceňované knihy Tobiáš, ve které byl vztah lásky těch, kteří se měli rádi a došlo tam k těm neštěstím, špatný zrak a oslepnutí a to řešení a potom to krásné zázračné uzdravení a obnova vztahu všech. No a Michael, to je ten bojovník Boží, kdo jako Bůh byl boj na nebi. A tak máme každého z nich za výjimečného a také za prostředníka mezi mnoha lidmi. Vlastně andělé jako obecně, já jsem se dřív zlobíval, když jsem byl mladší, když se to užívalo jako substituce hodného člověka. To je takový andílek, se ještě dalo říct o dítěti. A to je anděl, se řeklo o dospělém. A já jsem si říkal, no tak ale anděl to je prostě někdo jiný. A pak jsem už zestárnul a zmoudřel a už vím, že když dneska spousta textařů a zpěváků a hudebních skladatelů vytvoří nádherné písně o andělích, tak se tím přibližují na dotek té nebeské krásy, kterou Bůh zařídil nejenom spásu člověka, ale úžasnou spásu člověka, kde člověka potřebuje ne jako zprostředkovatele, ale jako spoluautora vykoupení. To je Maria, to je přitakání Josefovo, to je dobrá vůle všech, kteří byli kolem Ježíšova narození a také potom kolem něho, když působil ve veřejném působení. A proto jsme rádi, že tato paralela vlastně funguje. A anděli máme jako bytosti, které jsou svým založením, původem, principem dobří. Jsou nám na blízku, aby se naše noha neporanila o kámen. že a přitom je jejich svobodná vůle stále stejně svobodná jako naše. Mohli se rozhodnout pro boží věc anebo proti, protože někteří to udělali a je to zahaleno tajemstvím. A s nimi máme právě toto společné, svobodnou vůli a také jméno a také, troufám si říct, srdce. Oni nám prostě fandí a nikdy v tom nepřestanou. Takže vzývat a prosit anděle veliké, arch s tím přídomkem, anebo anděle strážné, což bude za pár dnů, je naprosto v pořádku a byl by divný křesťan, který by běžně nepočítal s andělem jako entitou nebo jako s existencí, která je tak přirozená jako cokoliv jiného na této zemi. Mnoho věcí neumíme nahmatat, ani nikdy neuvidíme, to je třeba ten náš mikrosvět, kvarky a další, ale víme a stále znovu a znovu proniká do krásy božího stvoření. A tak těmto našim milým ochráncům už bylo umožněno spatřit hloubku a krásu božího stvoření a už se z ní radují a dělají všechno proto, aby cesty lidí šly podle cest božích. A tak jim jsme za to neskonale vděční. Bůh stvořil anděli ke své slávě a ke službě nám lidem. Dokonce čteme v písmu, že jsou věci pro nás, do kterých i andělé touží hlouběji nahlédnout. Čili člověk je vyvýšen nad anděli k podobě Božího syna. Úžasná věc. Tak dnes zvláště ve spojení se svatými archanděli prosme.
2: Posiluj církev na přímluvu svatého Michaela v boji proti zlu.
3: Prosíme tě, slyš nás.
2: Dopřej zdraví těla i duše všem lidem.
3: Prosíme tě, slyš nás.
2: Posílej nemocným obětavé lékaře, sestry a ošetřovatele.
3: Prosíme tě, slyš nás.
2: Posiluj nás, abychom na přímluvu svatých archandělů chránili svěřenou víru, upevňovali ji a předávali druhým.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: S papežem Lvem prosíme za odzbrojený a odzbrojující mír pro celý svět.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Také prosíme za všechny postižené tím hrůzným činem, kdy zemřela učitelka na Slovensku, včetně toho provinilce, a myslíme i na celou jejich rodinu. Pána prosme.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: A tak prosme zejména za politiky a státníky, aby dokázali vycházet ze svých ublížeností a populismů a opravdu brát svoji roli jako roli služebnou. Pána prosme.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože, tebe chválí na nebi všichni andělé. Vyslyš naše prosby, abychom se i my mohli k ním připojovat. Skrze Krista, našeho Pána.
3: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.
0: Prosíme tě, Bože, přijmi tuto oběť chvály, přenesenou tvými svatými anděli před tvou tvář a dej, ať nám prospěje ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Z hůru srdce.
1: Máme je u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom tě skrze Krista vždycky chválili a oslavovali a abychom ti také děkovali, že nám posíláš své anděly. Neboť v nich se nám ukazuje tvá velikost a sláva a v nich oslavujeme tebe a jejich skvělost a krása nám dávají tušit, jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ. A proto se připojujeme ke zpěvu andělů, spolu s nimi tě chválíme a radostně volíme.

0: Opravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, s našimi svatými archanděli, s našimi francouzskými, tolika francouzskými svědci a světicemi, svatou Janou z Arku a mnoha dalšími. A se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Spojíme se v modlitbě, kterou nám odkázal náš bratr a pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš je zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
3: Pokoj tobě.

0: hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiní si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil. Amen.

0: Modleme se. Nasytil jsi nás, Bože, chlebem života, dej, ať v síle tohoto pokrmu, doprovázení mocnou ochranou tvých andělů, vytrvale kráčíme po cestě spásy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: A tak, milí posluchači, i vy, milí zde v kapli Ducha Svatého, děkuji za tento čas strávený ve chvále Pána skrze jeho anděli. Mám jednu praktickou radu na závěr, když se často nemůžeme domluvit se svými třeba blízkými, jsme nějak pohádaní a nevíme, jak na to, tak je dobré zkusit také tu metodu, že poprosím svého anděla strážného, aby se domluvil s jeho andělem strážným a už nám to potom možná půjde daleko lépe. Takže zaspíváme potom modlitbu a ať nám tato modlitba anděle Boží nikdy nechybí, když se dáme za volant. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Tentokrát za ukončení válek celebroval pater Martin Holík. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Kantáta Není nic zdravého na mém těle. Autorem je Johann Sebastian Bach. Zpívá soubor Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovází Bach Collegium Stuttgart. Soprán Arlène Auger, tenor Adalbert Kraus a bas Philipp Huntlocher. Diriguje Helmut Rieling. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla kantáta Není nic zdravého na mém těle. Slyšeli jsme soubor Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovázel Bach Collegium Stuttgart, soprán Arlen Ožlé, tenor Adalbert Kraus, bas Filip Huttenlocher. Skladbu složil Johann Sebastian Bach a dirigoval Helmut Rieling. Poslední skladbou bude tokáta číslo 8a G-dur pro varhany. Autorem je Georg Miffa. Na varhany hraje Jaroslav Tůma.

0: Na Proglasu dozněla tokáta číslo 8a G-dur pro varhany. Autorem této skladby je Georg Miffa. Na varhany hrál Jaroslav Tůma.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Odbyla 19. hodina, od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a už vítám všechny kluky a holky, kteří se jistě těší na večerní zíváček, který právě začíná. Slíbit vám můžu pohádku, modlitbu a samozřejmě i písničku.

Lucinka stonala doma a pořád se nemohla uzdravit. Jak ji asi budou léčit dál a nebude jí to bolet? Však poslouchejte.

0: Okno vede do dvora. Je tmavé a zamřížované. A nejsou jim vidět březnové stromy a pupeny s nedočkavými ptáky ve větvích, ale jenom oprýskané zdi protější staré budovy. Ani na stěnách není nic vidět, obrázky na nich nevisí. A když se Lucie podívá na podlahu, je to stejné. Hladké zelené linoleum, žádné koberce s pestrými květy, obdélníčky a spirálami, měkounké na dotek. Tady je všechno hladké a přísné, bílé a studené. A tak se Lucie dívá na protější vysokou železnou postel, kde leží nakrátko ostříhaná o rok starší Helenka. Má oči černé jako boreček, jenomže větší s dlouhými řasami, protože je to holka a ne pes. Další dvě postýlky s tyčkami jsou pro malé děti, které ještě potřebují plínečky a s kterými není žádná řeč. Lucie má za sebou nedělní návštěvu. Rodiče s Barborkou stáli dole na dvoře, povzbudivě se usmívali a mávali, ale ona ani dobře nerozuměla, co na ní volají, protože její pokoj je ve druhém patře a okno muselo zůstat zavřené. Sotva rodiče odešli a Lucie si zase lehla. Přinesla sestřička balíček s ovocem a knížkou a s malým plyšovým koťátkem, docela novým, aby nebylo Lucince smutno. Ale jí z toho bylo smutno ještě víc. Co na tom, že je tu sama a cizí mezi cizími lidmi, které nezajímá, co na tom změní takové koťátko. A stejně si je nebude moci vzít domů, protože leží na spálovém oddělení, odkud se nesmí nic vynášet. Kdy vůbec půjde domů? Ráno se odvážila zeptat sestřičky a ta jí jen odbyla.
1: To víš, holka, že si tě tu na ozdobu nenecháme.
0: A každý den je tak dlouhý, jako by ani neměl skončit. Ráno a po odpolední svačině Lucie netrpělivě čeká, kolik ukáže teploměr, protože si myslí, že všechno závisí jen na tom. V měření teploty se vyzná, probírali to ve škole hned na podzim. Nad 37 stupňů Celsia je už člověk nemocný. Lucie se tajně podívá na teploměr ještě dřív, než pro něj přijde sestřička. Jenže pokaždé znovu vyleze rtuť kousek přes těch 37 stupňů. I když menší kousek, než jak tomu bylo doma, dokud jí paní doktorka neposlala do dětské nemocnice. Lucie tenkrát plakala, jako by měla umřít, až se sestřička, co jí přijímala, zlobila. Povídala, že takhle jí stoupne teplota a bude tu o to díl. A teď zase brečí. Ale jen potichu. Jenom pro sebe. Hrozně moc by chtěla sedět vedle Barborky a vést se jejich rozhrkaným trabantem domů. Za bubákem, za sandálkem s lotkou, za mrkvou sem a fazulkou a za babičkou. Proč brečíš? Vždyť si dostala balíček. Kdybych se já měla jako ty, skoro každý den ti sem někdo přijde. Všimla si Helenka horkých slz. Helenčina maminka tu ještě nebyla. Za celý týden nepřinesli z vrátnice pro Helu jediný balíček. A přece nepláče. Říká, že její maminka má moc práce, protože je na všechno sama a do nemocnice je daleko. A že si však pro ní přijede, až se uzdraví. Chudák Helenka. I když to tak říká, stejně jí musí být líto, že za ní nepřišli ani v neděli. Lucie se za své slzy zastyděla. Jistě rozdělí se s Helenkou o banány i o jablíčka jako pokaždé, však jí maminka s tátou kvůli tomu přinesli všechno aspoň dvakrát. Ale co to je platné? Od vlastní maminky nedostala Hela ještě nic. Jak se jmenuje ta knížka, co ti vaši přinesli? Teprve teď se Lucie podívala pořádně. Nad vlčí hlavou přečetla nadpis Bílý tesák. Ale knížky ti také domů nedají, víš to?
1: Když tak mi tatínek koupí druhou.
0: Věděla si Lucie hned rady. A kdyby už nebyla k dostání, co na tom? Stejně je dobře, že její knížky mohou číst i jiné nemocné děti, ty, co sem přijdou po ní. Aspoň chvíli zapomenou, kde jsou, a bude jim dobře. Ty se máš, to náš táta od nás utekl. Nemám ho vůbec ráda, posteskla si Helenka. Lucie by měla Helence bílého tesáka půjčit, ale nechce se jí. Podle obrázku je to knížka o zvířatech, o vlcích a o psech. Určitě jí bude bavit víc než všechny ostatní.
2: Víš co, mám nápad. Budeme si číst nahlas. Chvilku já a chvilku ty, jestli chceš.
0: Ale ještě než začali, přišla sestřička s léky.
2: Tak honem, slečný, a obraťte to do sebe, ať se spála utopí.
0: Do dvou velkých hrnků čaje vysypala z papírových pytlíčků prášek a museli to před jejíma očima vypít až do dna. Lucii se vždycky obrátil žaludek, ale přece jí to připadalo lepší, než kdyby je každodenně píchali jako ta nerozumná mrňata za mřížkami, která by do sebe čtyřikrát denně tolik čaje nenalila.

Ještě, že Lucinka není v nemocnici úplně sama a má taky štěstí, že ji mají doma taky rádi. To kamarádka Helenka takové štěstí nemá. Ale Lucinka dostane báječný nápad, však zítra uslyšíte jaký. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A po pohádce je čas na společnou modlitbu. Začneme znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, než půjdu spát, chci ti poděkovat za to, že i tento den jsem mohl prožít s tebou. Díky, že mi odpouštíš moje provinění a že mi umožňuješ začínat znovu. Nauč prosím i mě odpouštět těm, kteří mi nevědomně, ale třeba i vědomně nějak ublížili. Amen. A to už je z dnešního večerního zíváčku téměř vše. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, hezké sny, užijte si babí léto, které zítřkem zase pokračuje, no a mám pro vás hezkou písničku. Skupina Pískomil se vrací, písnička se jmenuje Pískejťák.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Zdravím všechny, kteří teď poslouchají pořad Jak se vám líbí na Proglasu. Příjemný poslech vám přeje Janis Moras a v našem koncertním studiu vítám trio hudebníků. Sofii Lukáč, vítej.
3: Děkuju.
2: Noela Piazu, vítej.
4: Děkuju.
2: A je tady také László Kós, vítám i tebe. Teď jste na turné a při té příležitosti jste se zastavili v Brně.
3: Ano, jsme rádi, že jsme tady, i když jen na chvilku. Měli jsme koncert v Paříži a potom v Budapešti. Včera večer jsme hráli ve Vídni a teď jsme tady.
4: Very nice.
2: A my už se těšíme, až vás uslyšíme hrát právě u nás ve studiu. Pojďme si poslechnout první skladbu a potom si popovídáme o tom, co hrajete, jak jste se poznali, kdy a kde to bylo, proč jste se dali dohromady a tak dále. Takže jaká bude první skladba?
4: So please, what will be the first song?
5: So the song is called.
3: Jmenuje se Csillagom. V maďarštině to znamená moje hvězda. Je to píseň inspirovaná příběhem mojí babičky. Byla přeživší holokaustu, přežila Osvětim a vrátila se domů do prázdného domu. Celá její rodina byla pryč, všichni byli zavražděni. A přesto dokázala dalších 80 let svého života budovat něco nádherného. Takže je to písnička o tom, jak vytvářet krásu, kterou chceme v tomhle světě vidět.
5: Life for the next 80 years, and so it's a song about creating the beauty that you want to see in this world. Csillagom.

0: We are on Radio Proglas in our life.
1: Posloucháte Radio Proglas a v našem koncertním studiu dnes hraje maďarsko-kanadská hráčka na nástroj zvaný Kora Sophie Lukáč. Spolu s ní hraje konžský perkusionista Noel Mpiaza a basista László Kós, který má stejně jako Sophie kořeny v Maďarsku. V současné době však všichni tři žijete v kanadském Montrealu. Pokud vím, tak jste se potkali až tam. Jaký se zatím vším skrývá příběh?
2: You moved from Hungary to Canada, and also you, of course, Noel.
3: Yeah.
4: We all have our own immigration stories. Každý z nás má svůj vlastní příběh spojený s emigrací. Já byla hodně malá, byly mi 2 roky, takže to vlastně ani nebylo moje rozhodnutí. Vyrůstala jsem v Torontu a později jsem se přestěhovala do Montrealu. A jak to bylo s naším seznámením? Znáte to, my muzikanti se většinou potkáváme právě v hudebním prostředí. Nejdřív jsem poznala Lásla a začali jsme spolu hrát. Potom jsme našli Noela a fungovalo to. Takže spolu hrajeme už asi 4 roky.
0: About 4 years, okay. Láslo, Noel.
1: Láslo a Noeli, jste v Kanadě podobně dlouho jako Sophie?
2: As long as Sophie's?
3: I can say almost, not.
5: Skoro. I když, jak nad tím teď přemýšlím, tak vlastně ne tak dlouho. Každopádně v Kanadě jsem už 25 let. Z Konga jsem odešel v roce 2001 a od té doby žiju v Montrealu.
0: Laslo?
5: Poprvé jsem tam byl asi v roce 2008, když jsem jel navštívit sestru, která žije v Ontáriu. Potom jsem se zastavil v Montrealu u kamaráda, který pracoval jako zvukař a studiový technik. A nakonec jsem začal pracovat pro Discovery Channel. Potřebovali živou basu. Tak jsem pak pendloval tam a zpátky.
1: A když říkáš, Sophie, že ses nejdřív potkala s Láslem a začali jste spolu hrát, bylo to tehdy podobné tomu, co děláte dnes, nebo to bylo něco úplně jiného? Ať už nástrojově, nebo repertoárově.
2: Cora and so on, the repertoire you play today.
4: László byl nejprve čelista a je opravdu skvělý čelista. Takže když jsme začínali, byla to vlastně kombinace perkusí a violončela. Dnes už máme samozřejmě nový repertoár. Brzy nám vyjde nové album, takže písničky se postupně proměňují. Ale ten základní koncept je stejný. Tenhle projekt nás zavedl na spoustu míst po celém světě. Takže ho zatím nechceme nějak zásadně měnit. Možná časem přidáme další nástroje a další muzikanty. Ale když najdete něco, co funguje, měli byste se toho držet.
6: Add in some more instrumentation and more musicians, but when you find something that works, you gotta keep it.
3: And it's way easier.
5: A taky je mnohem jednodušší cestovat s baskytarou než s violončelem.
2: It's not so heavy.
1: Vždyť baskytara není tak těžká jako violončelo, ne?
5: Vlastně je těžší, ale zase není tak křehká a je odolnější.
1: Pojďme si teď poslechnout druhou skladbu dnešního pořadu. A potom mě moc zajímá, kdy a jak do tvého života vstoupila Kora, Sophie. Takže jaká bude druhá skladba?
4: Druhou skladbu nechám představit Noela, protože ji zpívá.
2: OK.
6: Nisanga.
5: Je to písnička, kterou jsme napsali společně se Sophie. Většinou, když přijdu na koncert, tak mám připravený nějaký velký příběh, kterým tu písničku představím a vysvětlím, o čem je. Ale tady to zkrátím. Je prostě o jednotě. Rádi říkáme, že jsme všichni lidé a měli bychom držet při sobě. V písničce je třeba verš, když krvácíš ty, krvácím i já. Je to vlastně takové poselství pro všechny, abychom drželi pohromadě. Chceme prostě být jako jeden člověk. Kdybych to měl říct úplně jednoduše, představte si, že sem přiletí mimozemšťané. Neuvidí různé skupiny lidí, uvidí prostě lidstvo. Takže bychom měli držet při sobě.
1: To je hezké poselství. Tak si to pojďme poslechnout.

0: You are listening to the live session, you know, on Radio Progress.
1: Jsem tady se Sofí Lukáč, Noelem Piazou a Láslem Košem. Teď přijde jedna z nejzásadnějších otázek, Sofí. Jak se do tvého života dostal nástroj zvaný Kora, na kterou hraješ?
2: Kolik máme času?
1: Nějak ve zkratce, řekněme třeba na 5 minut.
0: About 5 minutes.
3: You know what? I should say something.
4: Ač to jsem se snažil udělat já, když jsem vyprávěl příběh písně, kterou jsme právě zahráli. A zapomněl jsem kvůli tomu zmínit jazyky, ve kterých zpíváme. Jsou jimi Lingala a francouzština. To je dáno tím, že se Sophie máme společných několik jazyků. Je jich, myslím, 8 nebo 9, takže jsme měli opravdu z čeho vybírat. Nakonec jsme zvolili Lingalu a francouzštinu, ale jak jsem říkal, když přijdete na náš koncert, uslyšíte ten příběh určitě celý.
2: Výborně, takže teď si mi ukrojil z mého času a já mám tím pádem prostoru ještě méně, takže ve zkratce. Během studií na univerzitě jsem cestovala po západní Africe. Proč přesně, to vám budu muset někdy poslat e-mailem, anebo přijďte na můj koncert. A právě v Africe jsem poprvé viděla Koru. Slyšela jsem ji na koncertě muzikanta jménem Toumani Djabaté a zůstala jsem paf. Ta hudba a ten zvuk mě úplně dostali.
5: C'était un coup de foudre and the music and the sound really blew me away.
2: Tak jsem začala poslouchat jeho repertoár. Asi o 5 let později, když jsem v New Yorku studovala medicínu, jsem jednoho dne vyšla z metra a uslyšela Koru. Šla jsem za tím zvukem a zjistila, že to hraje mistr Toumani Djabaté. Řekla jsem si, že je to znamení. Domluvila jsem si lekci a od té chvíle už se všechno začalo odvíjet samo. Pak jsem odjela do Paříže a absolvovala u něj mistrovský kurz. Toumani mě pak pozval do Bamaka, kde jsem strávila 7 let studiem. Jsem nesmírně vděčná všem učitelům hry na koru, kteří mě do této tradice zasvětili. Je ale pravda, že ještě před Korou jsem se většinu života věnovala hudbě, takže jsem s ní nezačínala až ve 20. To mi samozřejmě hodně pomohlo při rozvoji sluchu, ale i tak to byl úplně jiný způsob, jak se hudbu učit. Je to ústní tradice.
1: Pokud vím, tak dřív si hrála na klasické housle.
2: Ano, ke Koře už to byl jen maják.
1: Opravdu, jak těžké reálně je naučit se hrát na koru?
2: Snadné, velmi snadné. To se dá naučit za 2 hodiny. Ne, dělám si legraci. Myslím, že naučit se jakoukoliv hudební kulturu je práce na celý život.
5: Musical culture takes a lifetime.
2: Čím déle jsem v Mali zůstávala, tím víc jsem si to uvědomovala. Je to trochu jako když se vydáte na nějakou dlouhou cestu, nebo když začnete meditovat. Čím déle se tomu věnujete, tím víc si říkáte, do čeho jsem se to vlastně pustila. Je to velmi pokořující zkušenost, ale v dobrém slova smyslu. Je to totiž neuvěřitelně bohatý svět. A já jsem se zatím dotkla jen jeho povrchu. Ale vlastně je to dobře, protože máte pořád co objevovat na celý život. A ještě na životy, které přijdou potom.
1: Kolik má Kora strun?
2: 21.
1: 21? Je tohle na tom nástroji to nejzajímavější, nebo je na něm ještě něco dalšího, nějaká zajímavá skutečnost?
5: It's made of calabas.
2: Je vyrobená z kalabasy, takže v podstatě hraju na stejný nástroj jako Noel. Ten můj je akorát trochu lepší. Noel totiž nemá struny. Jinak je to ale stejné rezonanční tělo, akorát moje kora má kozí kůži a krk. Tradičně se k ladění používají kožené kroužky. Ladit koru tímhle způsobem je docela náročné. V 60. letech se ale nástroj modernizoval a začaly se používat mechaniky jako u kytary, takže ladění je o něco jednodušší. Tradičně se na ní hraje palci a ukazováčky.
5: And yeah. Mm-hmm. It's also, I don't know if you like...
2: Kora pochází ze 13. století, z oblasti, která zahrnuje území dnešního Mali, Senegalu, Gambie, Burkiny Faso, Gvineji a Gvineji-Bissau. S tím souvisí to, že hudba zde byla tradičně doménou společenské skupiny zvané Djali, francouzsky též griot. Byla to vlastně určitá hudební kasta.
5: And music, not just the kora, was traditionally played by the djali.
2: Dnes už samozřejmě společnost není organizovaná podle kastovního systému, ale tradice griotů je zde pořád velmi živá. Byli to hudebníci, ale zároveň plnili roli vypravěčů, historiků a genealogů. Prostřednictvím písní uchovávali příběhy celých generací a ve společenském životě hráli velmi důležitou roli. Byli při jakékoliv události. Dodnes, když přijedete do Mali na svatbu nebo třeba na křtiny, uvidíte tam hráče na koru a grioty, kteří
5: zpívají. Any social gathering, you would have the griots there, the core players, the singers. And still today, if you go to Mali, any wedding or baptism, you will see there will be core players and the griots singing. Yeah.
1: Vaše hudba na mě působí velmi meditativně. Když vás slyším hrát, má to na mě velmi pozitivní účinek. Ten zvuk je nádherný, opravdu nádherný.
2: Máme ale i nějaké heavy metalové písničky.
1: Vážně, můžete jednu zahrát?
5: Ne,
2: na to budeš muset přijít na náš koncert.
5: To Montreal.
1: Dobře, přijedu do Budapešti, teda vlastně do Montrealu. Pojďme si vás ale teď znovu poslechnout tady ve studiu. Jaká bude další skladba?
2: Další skladba, kterou zahrajeme, je vlastně maďarská lidová píseň. Jmenuje se Tavasi Szél.

0: Sofie Lukáč, Noel Mpiaza a László Kós hrají živě v koncertním studiu Proglasu. Už jsme tu jednotlivě komentovali vaše nástroje, ale bylo snadné tyto tři nástroje spojit dohromady? Ukory a kalabasy bych řekl, že to asi šlo snadno, ale jak do toho zapadla basa?
1: How did it come with the bass?
2: Podle mě by hudba měla fungovat v podstatě v jakékoliv podobě. V reálném světě to tak samozřejmě úplně není, ale basa se v africké hudbě používá. Vyskytuje se v ní už od 50. let. A u kalabasy a kory je to samozřejmě jasné. Ty nástroje vlastně vznikly tak nějak společně, ale myslím, že jsme zvolili nástroje, které k sobě přirozeně pasují. Není na tom vlastně nic, co by bylo nějak mimo běžné zvyklosti, jestli se to tak dá říct. Nevím, co si o tom myslíš ty, Sophie.
3: Jo, myslím, že u kalabasy to bylo úplně jasné. Takhle jsem se ostatně v Mali učila hrát na koru. Hrála jsem s kytaristy a hráči na kalabasu. A myslím, že basa pak byla přirozená volba. Dodává tomu pevný základ. A přestože jsme začínali s violončelem, tak na něj László nehrál smyčcem, spíš na něj brnkal prsty. Takže to bylo podobné stylu hry na basu, jen trochu jemnější.
2: Violončelo je vlastně takový malý kontrabas a je to akustický nástroj, takže zní v kombinaci s těmi zbylými dvěma krásně.
0: Píšete si vlastní skladby, že ano? Sophie, píšeš hudbu i texty, nebo je to pokaždé jinak?
1: Sophie, you write both music and lyrics, or it's a different?
3: Na prvním albu jsem napsala úplně všechno, hudbu i texty. Vlastně jsem udělala celé album sama, protože to bylo jenom moje album. Na dalším albu, na kterém už jsme spolupracovali s Noelem, jsme spoustu skladeb psali společně a některé jsme vytvořili s jedním hudebním spolupracovníkem ze Senegalu. Takže tentokrát je to mnohem více kolektivní proces, což je opravdu příjemné, protože tvořit hudbu s dalšími lidmi je přece jen mnohem větší zábava, než když všechno děláte sami.
1: And you said something about eight languages.
0: Říkali jste, že v textech používáte zejména dva jazyky. Francouzštinu a...
3: Používáme více jazyků. Francouzštinu, angličtinu, bambarštinu. Nebojte, jednu písničku v bambarštině si taky poslechneme. Dále lingalu a maďarštinu, tak to je celkem pět. Nepoužíváme všechny jazyky, kterými mluvíme, ale
2: Zatím je nepoužíváme. Zatím. Jde o to, že já mluvím čtyřmi jazyky a Sophie mluví čtyřmi nebo pěti jazyky. Máme z čeho vybírat, ale zatím jsme na albu použili jen pět jazyků.
0: Jen pět. Kolik z nich jsou africké dialekty?
3: Nejsou to dialekty, ale plnohodnotné jazyky. Třeba Bambara je nejrozšířenější jazyk v Mali a mluví se jim i mimo zemi. Na našem posledním albu máme z afrických jazyků zmíněnou lingalu a bambaru a vlastně ještě trochu volovštiny. Ta je z jedné z našich písní ze Senegalu, na to jsem zapomněla. Promiňte, kamarádi ze Senegalu.
4: Sorry guys from Senegal.
1: Okay, so the

0: Takže další písnička bude v jazyce, kterému se říká Bambara. Ten pochází z jaké země?
1: It's more spoken in Mali.
2: Nejvíc se jim mluví v Mali, ale existují další podobné jazyky, třeba Jula, kterým se mluví na pobřeží Slonoviny a také v Burkině Faso. A nebo jazyk zvaný Malinké, kterým se mluví v Gambii.
0: Sophie, ty těmito jazyky mluvíš plynně? Umíš se jimi normálně dorozumět?
2: Nemluvím úplně plynně, ale celkem se domluvím.
3: So like my English.
1: No, your English is very good.
0: Rozumím. Taková základní znalost, řekněme. Ale rozhovor do malijského rádia bys asi dát dokázala, ne?
1: Hello, how are you?
3: Okay.
2: Nějaký základní asi ano, něco jako ahoj, jak se máš, odkud jsi, venku je horko.
3: The most useful phrase.
0: To je tam asi ta nejúžitečnější fráze, ne? Dobře, pojďme si poslechnout další písničku, která to bude.
2: Jmenuje se Sambu Yaya. Je to tradiční píseň, do které jsem se zamilovala. Znám ji ve verzi od už zmíněného mistra na koru Tumaniho Džabatého. Tumani mě ji naučil, ale my teď zahrajeme naši vlastní variaci. Tato píseň bude určitě i na našem příštím albu. Normálně při ní vyzýváme publikum, aby zpívalo s námi. To dnes bohužel nejde, ale možná do toho zapojíme tebe.
0: Samozřejmě, pokusím se.
3: Of course, I will try.

0: Stále posloucháte Rádio Proglas, v jehož koncertním studiu dnes živě hraje mezinárodní trio Sophie Lukáč na koru, Noelem Piazza na kalabasu a László Kós na baskytaru. Teď jsem se během písničky zaměřil zejména na Noela, který, jak vidím, je velmi mnohostranný muzikant. Nejenže hraje na kalabasu, ale zároveň drží v ruce shaker a k noze má připevněno něco velmi specifického, co vypadá na zakázkovou výrobu.
1: Yeah, and you have fixed something very special and custom on your...
2: Tohle je bezesporu ten nejdražší nástroj na světě. Je to shaker vyrobený z rýže. Vlastně je to jen láhev s vodou. V Anglii by řekli, je to prostě láhev s vodou, ve které je rýže. Výhodou je, že je to nástroj, který můžu kdekoliv na světě snadno nahradit. Je to taková moje poznávací značka. Vychází to z toho, jak jsme jako perkusionisté hráli v Kongu. Na nohy jsme si dávali nástroje, kterým říkáme nsakara. Když pak při hraní podupáváte nohou nebo dokonce tancujete, ozývá se ten charakteristický zvuk shakeru. Takže jsem tenhle princip jednoduše převzal, použil ho po svém a vytvořil si vlastní verzi.
3: In our feet. Mm-hmm. So when we dance or we play percussion, when you tapping your feet, mm-hmm. and that you have that shaker sound. Mm-hmm. So I just took the same concept, yeah. but I applied it on my own, you know, like my own way, mm-hmm. my own version of it. Yeah, that's it.
0: Říkali jste, že jste společně vydali album, že?
4: Ještě ne, jen single. Moje první album vzniklo ještě před Noelem. A to další, které právě připravujeme, už je tedy společná spolupráce.
0: Takže album, za které si získala cenu, nebylo s Noelem?
2: Ne. Myslím ale, že možná mluvíš o zmíněném singlu, který jsme vydali v lednu. Jmenuje se Lisanga.
4: Ano, to je pravda. Album, za které jsem získala cenu, se jmenovalo Bamako. Noel na něm přímo nehrál, ale duchem tam určitě byl.
0: Co teď s triem plánujete?
4: Máme nabité léto a podzim v Kanadě. Zatím ještě nemůžu oznámit všechno, ale začátkem příštího roku vydáme album a čeká nás spousta zajímavých koncertů v Evropě i jinde. Plán je vlastně jednoduchý. Pokračovat v tom, co děláme, ale zároveň dál hledat nové cesty a tvořit. A na příští rok chystáme i nové způsoby, jak naše koncerty prezentovat. Takže to bude trochu jiné.
5: We have also some new ways of presenting the show that will be different for next year.
0: Mhm. Okay. To zní zajímavě. Máte nějaký web?
4: Ano, máme web, Instagram, TikTok, prostě všechno. Najdete tam veškeré informace. Stačí zadat moje jméno.
1: So, we are at the end. And that was the show as you like.
0: Jsme na konci pořadu. To bylo dnešní, jak se vám líbí, živě z koncertního studia Proglasu. Děkuji Sophie Lukáč, Noelu Piazzovi a Lászlu Kósovi, že byli mými dnešními hosty. Díky, ať se vám daří. No a než nám zahrajete závěrečnou skladbu, tak bych chtěl poděkovat také našemu technickému týmu, zvukaři Šimonu Kupkovi a za přenos videa Veronice Němečkové. U mikrofonu byl Janis Moras, děkuji vám za pozornost, těším se opět někdy příště a teď si užijte poslední písničku. Jaká to bude?
4: Dance Hall.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Za několik okamžiků ve 20 hodin Radio Proglas přebere zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory, chtějí další jednání. Slovenští poslanci odvolali ministra životního prostředí. Třinec porazil v šestém kole hokejové Tip Sport Extraligy Kladno 6-4. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to nevyjde, a tak žádají alespoň, aby celé navýšení šlo do tarifů.
3: Myslíme si, že to převedení toho 1300 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té sedmé platové třídy, jakože 5% navýšení.
2: Jednat o tom chtějí s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO dnes řekl, že další změny už nečeká. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá ve středu. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odolany vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Radiožurnálu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď podle Soukupa snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
4: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu tak jsou už čisté, takže je otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
2: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovaly, proto zavedl nový systém.
5: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
6: Čeští fotbalisté už za necelou 15 minut nastoupí do druhého utkání Ligy národů. V pražském Edenu přivítají Anglii. Celý zápas uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Hokejisté Třince vyhráli v šestém kole Tip Sport Extraligy nad Kladnem 6-4 a naplno tak bodovali zatím ve všech utkáních sezóny. Dařilo se i Plzni, ta vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Zápas Litvínova s Libercem sleduje David Kalvas.
7: Třetí minuta prodloužení, Litvínov Liberec nerozhodně 4-4. Utkání Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth.
8: Tady se hraje 48. minuta a Pardubice vedou nad Budějovicemi poměrem 3-2. Hradec Králové, Sparta, Krištof Kousal.
9: Po dvou třetinách Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 4-2. Utkání Olomouc Vítkovice a Adam Kodet.
10: 9 minut a 20 vteřin před koncem třetí třetiny vedou Vítkovice v Olomouci 3-2. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Zavřená D5 za mýtem i silnice 46 za Šternberkem. Následky nehody kamionů stále blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Provoz odklánějí na 50. kilometru. Objížďka po silnici 605 je ucpaná. Kolona začíná za mýtem, pokračuje prakticky až k nájezdu u Cerhovic. Je to asi na 20 minut. A kratší kolonu čekejte i před samotným odklonem z dálnice. Jde hlavně o kamiony v pravém pruhu. Silnice 46 z Olomouce na Opavu je uzavřená za Lipinou. Vyšetřují tam vážnou dopravnou nehodu a srážku auta s motorkou. V Praze se zdržíte ve Kbelské ulici ve směru do Letňan. U nájezdu z Novopatské je po nehodě uzavřený pravý pruh. Okolona od Poděbradské je asi na 20 minut. A silnější provoz čekejte v Praze také ještě ve Vršovicích na příjezdech k hale Eden. Ucpaná je Vršovická ulice v obou směrech i ulice u Vršovického hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravském vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se dnes celá výjimečně bude modlit
1: Kateřina Vitouchová, dobrý večer.

0: A my si na úvod připomeneme stránky, které dnes nalistujeme. Bude to jednoduché, máme svátek svatého Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Všechny texty ze svátku na stránce 1732 v novějším vydání, 1732 nebo 1537 ve starším vydání, nebo 1537. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vám, o svatí andělové, o předůstojní tvorové, chválu vzdávejme, vaši slávu s důstojností, vaši k nám lásku s vděčností připomínáme.
1: Před trůnem Božím stojíte, na tváři jeho vždy patříte s sladkým kocháním. Vám lze v Bohu se kochati, svatý, svatý, vždy zpívati s věčným plesáním.
0: Vy nás vždy opatrujete a laskavě zbavujete od všech neštěstí. Vy k dobrému vzbuzujete, cestu nám ukazujete k věčnému štěstí.
1: O svatí Boží andělé, naši laskaví přátelé, vší chvály hodní, až budem umírati a před trůnem Páně státi, buďte přítomní. Svou velebností převýšil z nebesa králi andělů.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, svou velebností převýšil z nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
0: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které si stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčil s hodstí a slávou.
1: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou, položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata,
1: ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Svou velebností převýšil z nebesa králi andělů. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, že jsi vyslyšel slova mých úst.
1: Budu ti hrát před anděly. Vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu a slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
0: Neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
1: Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. V mé duši si rozhojnil sílu.
0: Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst.
1: Budou opěvovat Hospodinovi cesty, věru veliká je Hospodinova sláva.
0: Jistě, vznešený je Hospodin a přece zhlíží na pokorného, pyšného však zdaleka pozná.
1: Když procházím soužením, zachováváš mi život, proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku, zachraňuje mě tvá pravice.
0: Hospodin pro mě dokončí, co začal, Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Spatřil jsem beránka, který vypadal jako zabitý, a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů zhromážděných kolem trůnu.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve, on je počátek prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
0: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
1: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi. Tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Spatřil jsem beránka, který vypadal jako zabitý, a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů zhromážděných kolem trůnu. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými krály. On nás miluje a svou krví nás zbavil hříchů.

0: Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář s modlitbami věřících.
1: Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář s modlitbami věřících.
0: Z kadidelnice v jeho ruce vystoupil před Boha voný kouř.
1: S modlitbami věřících.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář s modlitbami věřících. Anděl Gabriel řekl Marii, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
0: Velebí, má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
1: hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Anděl Gabriel řekl Marii, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Vyprošujeme si pomoc od Boha, jemuž slouží andělé, a volejme. Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Bože, přijmi naše modlitby s rukou andělů.
0: Ať naše modlitby vystupují k tobě jako vůně kadidla.
1: Zhlédni se zalíbením na naši oběť chvály.
0: A ti andělé přinesou na tvůj nebeský oltář.
1: Dovol, abychom se připojili k zástupům andělů.
0: Ať spolu s nimi zvěstujeme tvou slávu a pokoj.
1: Přikaž svým svatým andělům, aby se na nás na konci naší pozemské pouti ujali.
0: Ať nás dovedou do rajské vlasti.
1: Pošli svatého Michaela, ochránce tvého lidu.
0: Ať uvede naše zemřelé do světla věčné slávy. A také se modlíme za zemřelou učitelku při útoku na Slovensku a všechny zraněné. Prosíme tě, vyslyš nás. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí. Dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc Tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u Tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 12 minut a já už vás nyní zvu do společenství Růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Připomínám, že přednostně zveme ty, kteří ještě dosud nevolali, a samozřejmě telefonní číslo 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se ráda pomodlila za svou tetu, která v sobotu zemřela, bylo jí 94 let a před 4 lety přesně na tento den zemřel její manžel, tak bych se za oba ráda pomodlila. Pak za celý svět, za všechny nemocné, nešťastné a za rodiny. Můžu?
0: Ano.
1: Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já moc krát děkuji, že jsem se mohla pomodlit, že to vyšlo na tu tetu a že na anděli strážné a ještě jsem myslela i na své sousedy, přátelé, kterým v neděli zemřel tatínek. Děkuju moc krát.
0: Také vám děkuji.
1: A přeji vám všem dobro a požehnání s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas. A já bych vás chtěla všechny moc poprosit, dneska je svátek svatého Michala Archanděla, tak bych se chtěla pomodlit za všechny naše vnoučata, aby je Pán Bůh ochraňoval, Pana Maria nad nimi rozprostřela svůj plášť a za Boží pomoc a ochranu pro všechny rodiny a pro všechny děti. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrába Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeji vám pěkný večer, požehnanou noc a vám, pane hlasateli, taky pěkný večer a ještě pokojnou službu.
0: Vám také pěkný večer a dobrou noc.
1: Dobrou noc s Pánem Bohem a děkuji moc, Pánem.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila všichni, kdo se s námi modlí, aby se se mnou pomodlili za mýho manžela zemřelýho, za oboje rodiče, za zetě které, a bratra, kteří zemřeli předčasně a za celou zemřelo i živo moju rodinu a poděkovat Pánu Bohu za dary a za milosti, které nám dává a aby nebyly války ve světě a aby se obrátili hříšníci všichni a za obrácení mých dětí, kteří teda berou víru tak jako nějak vlažně. No. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Dávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dávat Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství zvláště potřebují. Děkuju všem, kteří se se mnou modlili. A s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: čtvrtý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Iva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěla bych poprosit vás, abyste se se mnou pomodlili o zemřelého manžela, o rodiče z obou stran a i živou, i zemřelou rodinu a hlavně za mír ve světě a za všechny duše, kterých se nikdo za ně nemodlí a jsou očišci. Můžu začít?
0: Ano.
1: Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: No. Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí pan Zdeněk. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Je Zdeněk ze severních Čech. Já bych tento desátek chtěl věnovat Michalovi, kamarádovi, který má dneska svátek. Krásný, že jsem se mohl dovolat. Potom za mého bratra a za bratrou a moji rodinu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi

0: ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme okajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
1: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. Já děkuji za to společenství v tomto desátku i celého dnešního růžence. Všem děkuji, přeju příjemnou dobrou noc s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Byla to paní Eva, paní Věra, paní Eva, paní Iva a pan Zdeněk. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

pátku a boje hoří jako tehdy o Velkém pátku.

0: Bylo 22 hodin a ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Na Proglasu skončila repríza pořadu čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám...
1: Přestává pršet. Už jako bouřce. V Osiku bylo nejvíce Salesiána. Potom Dominikáni, Remonstráti, Petríni, několik Benediktínů, jezuité, milosrdní bratři a nevím už kdo všechno. Také tam byli redemptoristé. I nás tam byli otec Izidor, Václav, Bonaventura a klerici Emil a já. Nejoblíbenějším bratrem laikem v Poseku byl bratr Trochta, Salesián, rodný bratem pana kardinála Trochty, Štěpána. Ten bratr byl vtělená Romanta. Měl na starosti malé hospodářství, slepice, králíky a dvě kravičky. Bylo zážitkem poslouchat jeho průpovídky, když svolával například slepice ke krmení, nebo když s nimi rozmlouval. Pí, pí, pí, kuřátka, mohla byste přijít na zrničko a mohla byste přijít všechna. Krabičkám říkal rybulátka. A měl ještě jiná pojmenování, na která se už nemohu vzpomenout. Jednou ale přišla na rybulátka bratra Trochty pohroma. Bylo totiž potřeba zorat pole, které bylo vedle hospodářství. Ten úkol připadl na bratra Hanusku, redemptoristu, se kterým jsme také trhali pařezy, a na mě. Našli jsme tedy postroje, vyvedli jsme kravičky ven a zapřáhli je do pluhu. A to bylo to neštěstí. Asi jak živě netahali, a když jsem nasadil brázdu, kravičky běhaly po poli křížem, krážem, takže orba připomínala spíše následky bombardování než orbu. Juška Hanuska na ně vymyslel, ale lapálí. Vzal vařené brambory, asi byly vařené se šrotem, protože pěkně voněly. Napíchl si je na špičku biče a držel je rybulátkam před nosem a pomalu postupoval pěkně rovně po poli. Rybulátka natahovala za nimi krk a dala se do pohybu a orba byla vyřešena. Rázdy byly rovné, jako když bičem mrskneš. Za odměnu měli večer ty brambory s otrubami v nápoli. Jednou nám také přikázali uklidit hudební skříň. Otec Bonaventura stěhoval basu. Byl na něho kouzelný pop. Někdy nás vozili na výpomoc při žňových pracích. Také jsme odklízeli suchou trávu z přistávací plochy civilního letiště, které bylo blízko. Odvezli nás tam otevřeným nákladním autem, jenže při práci se strhla bouře, blesk řádil a my jsme se běželi schovat do jednoho z hangárů, kde byla létadla. Všichni jsme však byli nevybíravým způsobem vyhnáni. Museli jsme v bouřce odejet. Někteří bratři neměli ani tolik fyzikálního cítění, že stáli v otevřené korbě nákladního auta s k nebi vztyčenými hroty vídlí. Vytvořili tak vlastně mohutný lapač blesků. Tak si ho totiž představoval vynálezce hromosvodu kněz Diviš. Bylo s podivem, že jsme žádný blesk nechytili. Asi po měsíci k nám došla zpráva, že hangár, ze kterého nás vyhnali, při další bouřce vyhořel. Nebylo ale všechno v Oseku veselé, přišly také vážné věci. V takových chvílích jsem se zašel do kvadratury a přemýšlel o možnostech, co bude dál. i o těch nejhorších. Tenkrát mi bylo 28 let, všechno jsme brali tak trochu sportovně, ačkoliv jsme věděli, že jsme bez páry vyhořujícího lva. Otec Izidor Jankech, náš vychovatel juvenistů a profesor na učilišti, pracoval s některými na pile. Jednou se na něho sesul štos fošan. Vyvázl s těžkým zraněním nohy. Jiný bratr, Františkán ze slovenské provincie, si při práci přesekl tepnu na ruce. Sešívali mu to v nemocnici bez narkózy. Lékař po ošetření prohlásil, vy jste internace, jste přeci jenom chlapi, vy něco vydržíte. Nejsmutněji nám bylo, když přijal zelený Anton, naložili do něho vyvolené bratry a už jsme je neviděli. Některé už vůbec ne. Jiné až po létech. Tušili to a chystali se na tvrdé zacházení. Mladý redemptorista Olga Kubina se připravoval tím, že si zvykal jít spát bez večeře. Zelený Anton ho neminul, ale až později. Mně to minulo. Nebyl jsem hrdina. V internaci se žilo nejen dopisy, ale také šuškandou. Mistrem šuškaných zpráv byl náš otec Václav Hlavatý. Uměl vymýšlet nejnesmyslnější zprávy. Samozřejmě, že jsme jim nevěřili. Když otci Václavovi ale došla fantazie, když už žádnou šuškandu do společenství nedodával, bylo to znamení, že se doopravdy bude něco dít. A dělo se. Buď se uskutečnil nějaký přísun nebo odsun, školení v České Kamenici, nebo příště s něčím, aby se to podepisovalo. Nosným bodem našeho života byla Eucharistie. Ministroval jsem s Emilem otci Bonaventurovi, který celebroval v kapitulní síni u mariánského oltáře. V síni byl krásný románský pulpit, který stál uprostřed a opravdu krásná socha Matky Boží na oltáři a také ostatky tchébských mučeníků ve velkém relikviáři vytvářely dohromady kouzelnou atmosféru. Dodnes na tu kapitulní síň a na ty mše svaté opravdu s radostí vzpomínám. Byly to kouzelné chvíle. Pošta chodila nejen ta normální, ne příliš bohatá, ale i ta tajná, jejíž mechanismus jsem neznal ani znát nechtěl. Bylo dobré, když člověk mnohé věci nevěděl. Při výslechu se to hodilo. Otec Bonaventura mi diktoval dopisy a já mu byl písařen. A konec připsal svůj podpis a bylo to jako za dob Pavlových. Touto cestou jsme korespondovali s otcem provinciálem Kapistránem, který byl v Želivě, a tak jsme od něho dostali se Salézem dimisoriálky ke slavným slimům. Měli jsme z toho velkou radost. Potají, aby nikdo nic nepoznal, jsem se chystal na složení slavných slimů. Přijímal je ode mne otec Izidor. Svědky byli otec Bonaventura a otec Serafín, který přibyl s jedním přísunem. Slavné sliby jsem složil 17. června 1951 v Oseku u Duchcova. Jako upomínku na ten den jsem dostal od otce magistra Bonaventury malou stříbrnou kapsuli s ostatkem svatého kříže, kterou dostal od hračanských karmelitek, u nich slavil svou primici. Od toho dne nosím darovaný ostatek na krku spolu s medailkou neposkvrněné. Kolikrát se mi řetízek přetrhl, ale ku podivu ostatek se nestratil. Měl jsem v něm velkou útěchu. Odpoledne po složení slavných slibů mě pozval otec Izidor k sobě na čaj, dal na hrneček sítko s čajem a vybídl mě: podrž hrneček, já ti naleju vodu. Ve své pověstné profesorské roztržitosti lil horkou vodu nejenom do hrnečku, ale také na moji ruku. Namaloval jsem o tom karikaturu, ale ta se ztratila. Prostě život to tak někdy dělá. Něco příjemného za něco, co bolí. Mezitím jsem pokračoval ve zkouškách z písma svatého od doktora Škrabala, dominikána a biblisty, s nímž jsme se setkali předtím v Králíkách. Často jsem ho obtěžoval svými četnými dotazy a nápady, ale on mě nikdy neodvil. Ty nápady mu musely být někdy k smíchu, ale on je s takovou bratrskou pokorou bral. Jednou mi řekl: člověče, ty mě přivedeš ještě na nějaké nové myšlenky. O Velikonocích byl otec Krabal hlavním celebrantem. O příjezdu z Králíků jsme byli s Emilem v poseku pouze dva františkáni. Otec Bonaventura byl na školení v Kamenici. K obřadu mytí nohou byl vybrán z každého řádu jeden. Já jsem zastupoval františkány. Byl jsem starší než Emil, řádově starší. Při obřadu mytí nohou otec Škrabal nalil každému vodu na bosou nohu, sehnul se, Bohu nohu pečlivě utřel, pak ji pošil. Byl to pro mě zážitek vidět jeho víru a jeho pokoru. Když jsem mu potom někdy ministroval, viděl jsem, jak byl vždy úžasně usebraný a plný živé víry. Říkal jsem si, takhle bych chtěl jednou mši svatou sloužit. Ti, kdo při spaní chrápali, tvořili samostatnou svědnici, říkalo se tam na pile. Jestliže si předtím, dokud byli na svědnicích s ostatními, ti druzí stěžovali, že chrápou, tak v této světnici, kde byli sami ti chrápači, si stěžoval každý na každého. Dobře se asi nevyspali. V noci jsme spali po práci celkem dobře. Dokonce jsme dobře spali i při školení ve české Kamenici. Zachytil jsem jednou Emila při školení. To jsou střípky vzpomínek z internace v Oseku. Ale ještě jedna vzpomínka. Otec Bonaventura, který měl opravdu hluboké vědomosti z kunsthistorie, když zahlédl něco historicky celého na oseckých chodbách, nebo v těch pokojích, které samozřejmě všechny dobře zvizitoval, tak nám o tom vyprávěl, co to je, z které asi doby, kdo to je ten umělec. No, měli jsme přitom opravdu takový hezký pohled do historie toho všeho, co tenkrát v Oseku na chodbách a v těch celách bylo. V tom pokoji, kde jsem bydl s bratry jezuity, měli takový menší obrázek, no tak asi 30x30. A když mě přišel otec magister navštívit a podíval se na ten obrázek, mlčel, kývl na mě, abych vyšel na chodbu, a tam mi pošeptal: to je Granach, to je Granach. Se nějaký den přišel zase mě navštívit a říká těm bratřím jezuitům: je, bratři, vy to tady máte hezké. A tady ten obrázek, hezký obrázek, lpíte na něm, lpíte na něm. Oni řekli: ne, nelpíme, tak já si ho beru, prohlásil. A hned ho měl ve svém pokoji. Ale pečlivě ho opatroval. To by byl takový poslední střípek z té internace v Oseku. Srpna 1951 přijel do Oseka autobus. Začali vyvolávat jména bratří, kteří se měli připravit k odjezdu. Byl jsem mezi nimi také já. Dozorce stál vedle mě, když jsem si balil kufr v pokoji. Viděl mi na tváři, že jsem rozmrzelý, že se mi z Oseka nechce. Měli jsme totiž opustit internaci a jít do pracovních táborů, kde to bylo už volnější. Tam nás hlídali už jen zpovzdálí. Esenbach mi řekl, buďte rád, že jste nakročil. Zavřel mi kufr bez kontroly a odešel. V autobuse seděli sami mladí bratři nekněží. Vezli nás na přehradu Uzbečna na Klíčavu. Přehrada měla zásobovat Kladno pitnou vodou. Stavěla se uprostřed lánských lesů. Mezi odvezenými bratry byl také Olda Kubina, redemptorista, Jaroš Kopecký, salesián, Karel Dománek, jezuita, někteří premonstráti, slovenští bratři Ferko a Efrem, verbisté, baziliáni, těšitelé, augustiniáni. Přijeli jsme tam, bylo odpoledne. Ubytovali nás v dřevěných barácích v údolí mezi přehradou a Zbečnem u potoka. Spal jsem na palandě nad urostlým redemptoristou Ježkou Hanuskou. Říkali jsme mu Hunsut. Ve vedlejší místnosti bydlel další redemptorista, Miško, bratr slabší postavy, který přijel na návštěvu na Slovensko z Argentíny, kde byl ministrem školství a když odjížděl, vyprovázela ho k lodi celá vláda i s prezidentem. Byl velmi oblíbeným vychovatelem v prezidentské rodině. Ale stala se mu v životě zvláštní příhoda. Onemocněl a umřel. Lékař mu vystavil úmrtní list, položili ho do rakve a čekali na den pohřbu. V noci ale jeden z bratří redemptoristů začal trpět nepřirozeným neklidem, že není mrtvý. Pod tlakem té nejistoty vstal a šel se k takzvaně mrtvému podívat. Chodil bezradně kolem rakve, sem a tam, co by měl dělat. Až ho napadlo přiložit k nosním dírkám zrcátko, ale byl zděšený, když se mírně zamlžilo. Vzbudil konvent, zavolali lékaře, bratra Miško vytáhli z rakve doslova hrubaři z lopaty. Miško pak nesl u sebe vlastní lékařem potvrzený úmrtní list, že je mrtvý. Když už jsem se rozpovídal o této dvojici bratři redemptoristů, musím dodat, že oba pracovali v siláži cementu. Nosili 50-kilové pytle cementu ze skládky, museli je rozříznout a vysypat do sila. Byla to velká dřina. Jožka Hanuska byl ale opravdu hunsut. Když přišla svačina, sedl si na provizorní lavičku a povídal, Myško, jsem taky ustatý, že už nebyla tento vrecko cementu zvednou, zvedni to vrecko. A Myško pokorně zvedl ještě několik pytů cementu, než zahoukali na svačinu. Když se bratři posilnili a mělo se pokračovat v práci, povídá Jožko Honcůd, Myško, tak jsem se napapkal, že nevládzem to vrecko zvednout. Zvedni to vrecko. A pokorný Miško šel a zvedal vrecka. První večer po mém příjezdu na Klíčovu jsme šli do kantýny s bratrem Augustiniánem Vincencem. Spali jsme v jedné světnici. Bylo nás tam 8. Měli jsme jeden plechový hrneček a každý svou lžíci. Jídelna byla asi 0,5 kilometru od ubikací, ve kterých jsme bydleli směrem k hrázi. Bydleli jsme totiž dole v dřevěných barácích u potoka. 8 bratří v jedné světnici, postele nad sebou. Spal jsem na horní posteli. Když jsem se na ní posadil, málem jsem se dotýkal hlavou stropu. Ten byl poněkud uvolněný, takže v zimě jsem měl na posteli poprašek sněhu. Zpočátku byli vedle baráků jen záchody v tom nejprostším provedení, bez kabín, jen trám a malá mezistěna. Ověsili jsme tam rozříznutý pytel, aby bylo alespoň nějaké soukromí. Za latrinami tekl potok Klíčava. Ten se stal naší umývárnou. Na podzim, kdy se už brzy šeřilo a odpolední směna přicházela za tmy, museli jsme nejdříve nohou nahmatat břeh potoka a pak se umýt. Později nám dali, vlastně bratři sami zavedli nad potok světlo, jednu žárovku. V zimě jsme nejdříve prorazili led botou a pak jsme se umývali. Bylo to ale báječné. Později nám postavili vedle potoka umývárnu s kotlíkem na ohřátou vodu a několika škopky. To nám připadalo jako luxus. Do horních baráků, které byly blízko přehrady a byly zděné, jsme se chodili v sobotu sprchovat. Bydleli tam bratři většinou ze Slovenska, které přivezli před námi. Blízko hráze byla jídelna, ošetřovna, dílny údržby, depo pro mašinky, sílo pro cement, betonárka, vzorkovna betonu, kde pracoval bratr Efrem, pokud si pamatuji. Takhle také sklad materiálu kanceláře stavby vedoucího pana Baxi i depo pro mašinky, které dopravovaly vozy s betonem pod kabelový jeřáb, který trůnil nad celým údolím a jezdil s ním tuším salesián Toník Krutílek. A jezdil s ním mistrně. Ovládal ho perfektně. Když bloky hráze povyrostly a Toník už neviděl do betonáže z horní kabiny, dávali mu znamení bratři praporky, kam má korbu s betonem usadit. Posadit těžkou korbu plnou rozdělaného betonu na dřevěné kozy vyžadovalo velkou bdělost. Jakmile korba vlastní vahou dosedla, otevřela se a beton se vylil a bratři těžkými vibrátory rozložili beton do bednění. Byla to velmi namáhavá práce. Jednou se stalo, že jeden z bratří se zamotal a upadl tak nešťastně, že ležel hlavou na trámu, na který měla dosednout korba s betonem. Bratři dali i hned znamení, aby jeřábník zastavil spouštění. Jenže průhybem lám se korba ještě zhoupla, rozmačkala bratrovi rámeček brýlí, ale hlavy se nedotkla. Takových podivuhodných vyváznutí z krajně nebezpečných situací bylo na Klíčově víc. Bratrům betonářům jsem potom udělal malé album.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Mravenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

Minulý týden se Brno na několik hodin proměnilo v literární mapu. Lidé se za knihami a jejich autory vydávali na různá místa v centru města. Konala se Noc literatury, která se letos v moravské metropoli uskutečnila v takovém rozsahu poprvé. Projekt ovšem letos oslavil 20. ročník a zapojilo se do něj více než 100 měst a obcí po celém Česku. V Brně se od 18 do 23 hodin četlo na desítkách míst, a to v podání profesionálních herců. Návštěvníci si mohli vybrat z ukázek současné evropské literatury a během večera putovat z jednoho čtení na druhé. Dobrý poslech dnešního pořadu přeje Zdislava Horníková.

0: Jak celý literární večer vznikal a co všechno obnášela jeho organizace, jsem se zeptala tiskového mluvčího městské části Brno-Střed Michala Šťastného.
1: Co je hlavním cílem Noci literatury právě letos, když je v takové rozšířené podobě?
2: Hlavním cílem je představit současnou literaturu lidem a současně jim nabídnout architektonický zážitek, protože Noc literatury se koná v objektech, které jsou mnohdy běžně nepřístupné nebo jsou velmi památkově cenné.
1: Jakou roli tam hrajou právě tyto prostory?
2: Velkou, je to kombinace právě literárního architektonického zážitku, což je hlavní to, co chceme návštěvníkům zprostředkovat.
1: A podle čeho jste vybírali ta místa a potom i ty knihy?
2: A knihy už byly dopředu vybrané organizátory z Prahy, takže my jsme ten koncept vlastně převzali, plus jsme ještě doplnili jeho vlastním programem a architektonické prostory jsme řešili průběžně ve spolupráci s různými provozovateli podniků nebo hotelů nebo právě institucí, takže mnohé organizace a instituce nám poskytly jejich prostory zdarma a tím pádem a taky jsme řešili hodně, aby byly dostupné, aby zkrátka a dobře návštěvníci, kteří na Noc literatury vyrazí, mohli stihnout co nejvíce.
1: A co bylo na té organizaci takové nejnáročnější?
2: Věcí bylo samozřejmě více, co se muselo sjednotit, protože je to první ročník, tak spousta věcí je nových. Každopádně nejvíce náročný bylo právě sladit třeba ten časový harmonogram, potom na místě, aby ti spisovatelé byli, aby skutečně ty hodiny, ve kterých tam budou, mohli je obsadit, mohli mluvit a mít besedu s návštěvníky. Takže když odpovím jednoduše, nejtěžší bylo především sladit ten časový harmonogram všech, tak aby to do sebe co nejlépe zapadlo.
0: To byl tiskový mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný. Jedním z míst, kam jsem se během Noci literatury vydala, byl dvůr divadla Husa na provázku. Zazněly tam básně ukrajinské autorky Oksany Stjominy. Tato básnířka a občanská aktivistka pochází z Mariupolu. Po začátku ruské invaze zůstala jako dobrovolnice v obklíčeném městě a své zkušenosti zaznamenávala do deníku. Později začala psát také veršované dopisy svému manželovi, obránci Mariupolu, který se po obraně Azovstalu dostal do ruského zajetí. Ještě před samotným čtením Oksana Stjomina vysvětlila, za jakých okolností tato báseň vznikla.
3: Popri Ženevské konvenci, jaký hartují vyskovopoloneným
4: a navzdory těm Ženevským konvencím, které garantují válečným zajatcům možnost dopisovat si se svými blízkými. Představte si, že tam je dokonce i uvedeno, kolik dopisů a pohlednic může odeslat a obdržet ten válečný zajatec. Navzdory tady tomuto jsem celé ty 4 roky neměla žádné spojení se svým mužem. Až vlastně potom, co ho propustili, mi řekl, že jednou se ho snažili vydírat tím dopisem, že mu ho ukázali, ale nedali mu ho. Takže jsem ty dopisy psala jako básně, dávala jsem si je prostě do přihrádky, do skřínky a s tím, že až ho pustí, tak si je přečte. Na jaře ho tedy propustili, takže mu je postupně dávám číst. Nedávám mu je všechny najednou, ale mu je postupně proto, ne proto, že bych byla taková lakoma, nechtěla bych mu je dát, ale protože vidím, jak je to pro něj těžké, vždycky, když je čte, tak mu tečou slzy. I když jsem ty dopisy, i ty, které jsou skutečně dopisy, i tady tyto básní, psala maximálně pozitivní, tak jak nakolik jsem toho byla schopná, snažila jsem se prostě, aby měli pozitivní konec, nějak pozitivní náladu. A to, co vám teď přečtu, to je skutečný dopis a je to dost intimní, to, co s vámi teď tady podělí. Tady ta básně byla napsána 17. května 2024, což bylo 732. den toho zajetí. Od vás jsme ty dny zajetí počítali, já zvnějšku a on uvnitř.
5: Dlouho se líbáme v předtuše noci, dokud noc nezavře oči. A na světě nezůstaneme jen my. A pak létáme, učíme se pohyby a pak se držíme za ruce, dokud nevykoukneme s tmy. A pak slavíme dobré ráno, ubíjíš Moršinskou rovnou z kohoutku. A tahle láska hojí rány a polévá nás jako déšť a objímáš mu vlhkou, až peřina sklouzává na podlahu. Znovu ve mně razíš cestu a chce se mi ještě a ještě. Znovu jsme se naučili radovat. Znovu jsme upřímní a prudcí jako děti. Znovu jsme prorostli do tohohle kouzelného světa a dotýkáme se věčných témat. A bude to trvat tam vždy, protože z našich oken je vidět moře. Protože z našich oken je vidět nebe, protože slunce svítí a roste chléb. Ještě chvíli, chlapče, a všechno to bude. Nes ten budoucí úsvit v srdci. Drž se ho, protože v něm je smysl i skrytá podstata věcí. Překlad Lucie Řehoříková.
6: A za teplo moje pleče.
0: O její tvorbě a životní zkušenosti jsme pak s Oksanou mluvili podrobněji.
7: Před válkou jste psala poezii a prozu i knížky pro děti. Tak co se vlastně změnilo od invaze na Ukrajinu?
8: Já vzahali pro vínu píšu z 14. roku.
9: O válce píšu už od roku 2014. Samozřejmě, že bych chtěla psát i o něčem veselejším, ale co se týče těch básní, tak ty se vlastně sami rodí a já je jenom zapisuji. Vlastně je to tak, že já jakoby pláču ty verše, vyplakávám se těmi verši, těmi básněmi.
8: Často pláču, navíc v holoskovi.
7: Co pro vás znamenalo psát veršované dopisy svému manželovi?
8: No, poprvé, nevtračáte naději.
9: To pro mě bylo vlastně ten pocit nestratit naději a jako druhé být s ním, protože vím, že on je velmi intuitivní člověk a často mě vnímá a to se mi i potvrdilo. Chtěla jsem, aby byl prostě se mnou, aby mě cítil a to se mi potvrdilo, protože teď, když si o to zpětně vyprávíme, tak je vidět, že opravdu byly nějaké okamžiky, kdy jsme mysleli na to stejné, potkali jsme se v těch myšlenkách prostě, takže myslím, že to tak opravdu je.
8: Tomu možná vidíme tak jistě.
7: A co jste během obléhání v Mariupolu zažívala jako dobrovolnice?
8: Zpráva v tom, že já jako volontérka.
9: Tak já jsem jako dobrovolnice viděla víc než někteří jiní, protože já jsem z toho sklepa vycházela, zatímco někteří jiní prostě vůbec nevycházeli, protože že to bylo velmi nebezpečné, bylo tam neustále ostřelování, takže lidé prostě vyšli a zemřeli vlastně na prahu svého vlastního domu. Takže já jsem toho viděla hodně, ale tady v tom krátkém rozhovoru to není možné všechno popsat. Já jsem si vedla deník, vždycky v noci jsem si zapisovala a už ten deník je přeložený několika jazyky, ale pořád ještě váhám, jak to udělat, jak ho vydat, nechci nikomu uškodit, protože mnozí z těch, mám hodně opravdu informací a mnozí z těch, kteří tam jsou zmíněni, jsou buď v zajetí, nebo jsou na frontě, takže nechci, aby se dostali, nebo ta informace, aby se dostala do rukou tedy Rusů, takže ještě pořád váhám, jak to udělat, nechci zase to úplně cenzurovat a pořád prostě váhám, jak to udělat.
8: Pravilně se zrobit, ještě
0: Od ukrajinské poezie se teď přesuneme k rodinnému příběhu spojeného s jednou z nejznámějších brněnských staveb. Michal Lambek je vnuk Grety Tugendhatové a také antropolog působící na univerzitě v Torontu. Ve své knize Za sklem Vila Tugendhat a její rodina nepíše jen o vile samotné, ale taktéž o lidech, kteří v ní žili. Pátrá v ní po kořenech svého rodu, jeho podnikání a životě v Brně i po útěku rodiny před nacisty.
10: Diok se zjistil, že Schweigerovo tělo bylo objeveno 11. dubna na kolejích kousek za Mísovým městem, Stříbrem v Čechách, na železniční trati mezi Prahou a Norimberkem. 23. června 1939 se Diokovi podařilo nechat mrtvolu exhumovat z místního hřbitova a díky oblečení se mu podařilo identifikovat Alfreda. Tělo bylo přejeto vlakem, otázkou však zůstává, jestli Alfreda nejprve zastřelilo gestapo, nebo ho tajně zabili lidé, kteří mu obstarali falešné doklady, aby zakryli vlastní aktivity, nebo zda spáchal sebevraždu. Podle Dukesovy rekonstrukce byla smrt pravděpodobně nešťastnou náhodou. Alfreda zastavili na hranicích 10. dubna. Pás byl dobrý padělek, ale výjezdní vízum ne. Bylo mu nařízeno zůstat na hranici přes noc, než se místní gestapo spojí s Prahou a vše se vyšetří. V noci vyklouzl ven, a chtěl se do vlaku vrátit znovu za hranicemi. Vyčerpaný a zděšený pravděpodobně upadl na koleje, skončil bezvědomý a přejel ho následující vlak. Gestapo nemělo o jeho pravé totožnosti sebemenší tušení.
0: O tom, jak kniha postupně vznikala, vyprávěl Michal Lambek.
11: Trvalo to docela dlouho, protože než se vlastně rozhodl to na to, protože tam šlo o vztahy v rodině. A poprvé jsem přijal v roce 87, to znamená ještě v době komunismu, a nějací sousedé ho pustili sem. A mě se podíval do domu a tady už začal uvažovat o tom, že by napsal tu knížku. Ale co ho ještě více ponouklo, v kterém roce vyšla kniha Simona Moera, Skleněný pokoj, která byla velice populární a odehrávala se v této vile. A vlastně on, autor Simon Moer, říkal, že to ty postavy nejsou skutečné postavy, čili prarodiče pana Lambeka, ale lidé to tak chápali. Autor úplně vyfabuloval teda ten život plný sexu a různých takových eskapá. A takže není divu, že členové rodiny se tím cítili dotčení, takže proto si pan Lambek řekl, teď je ten čas napsat, jak to doopravdy bylo. A druhá věc, která k tomu přispěla, je, že

0: ty tragické osudy, ale zabývá se osudem hlavně té rodiny Lemberových a jejich úspěšného podnikání a potom v Brně a jak se vlastně ta celá ta rodina vybudovala.
1: V Červeném kostele jsem pak poslouchala ukázku argentinského spisovatele Jorgeho Emília Nedíče, Duše vyvrhelů. Hlavním hrdinou románu je Steve, uznávaný spisovatel a hrdý Rom. Román má podobu intimního dopisu otce synovi, ve kterém se vrací ke svému životu a především ke svému nevydařelému rodičovství. Snaží se pochopit, proč jako otec selhal a hledá odpovědi jak ve způsobu života argentinských Romů, tak ve své vlastní snaze vymanit se z něj.
2: Tahle nepříjemnost byla další položkou na početném seznamu dětských opuštění, na němž nechyběly potřeby a předměny, přeražené nosy a jejich fraktury. Musím říct, že po té nehodě následovaly další, které způsobily, že pod tlakem naši starostci hledali ještě opuštěnější výstup naší výchovy, i když důvod byl ještě jeden. O něm naši úspěchy nechtěli mluvit. Byl jim strach. Dědeček varoval své syny, aby si dávali pozor na lidi, kteří milují okruh, protože většinou nemají rádi Romy. Stělesňujeme pro ně zaostalost. Zvláštní vlím, který je třeba vyrazit, protože brzdíme toho světa a ohrožujeme okolí.
1: Jorge Emílio Nedíč pak vysvětluje, proč se rozhodl svůj příběh vydat.
2: Já jsem

Přiblížili jsme vám několik příběhů a míst letošní noci literatury v Brně. Četlo se ale také například v Arnoldově vile, v památníku Leoše Janáčka nebo na terase tržiště na Zelném trhu. Své texty představili také například spisovatelka Dora Kaprálová, bulharský autor Jordan Slavejkov nebo architekt a pedagog Marek Jan Štěpán. Během jednoho večera tak Brno nabídlo desítky míst příběhů a hlasů současné literatury. Noc literatury skončila. Jednotlivé příběhy ale mohou pokračovat dál. Tentokrát už na stranách knih. Z Brna se pro Radio Proglas loučí Zdislava Horníková.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochopky,

Mé milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece slidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spí a jak bezútěšně.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu.

za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeše dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám...
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: čemu jsou mi siluety na pruhatým plátně. Prach mizerný biograf.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

starší paní v červený košile za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky.

0: Dnešní část nese název Hřích je jediným opravdovým zlem. Hodnotu věci, píše svatý Jan Zlatoustý, nemůžeme pozorovat dřív, než vidíme její konec, ke kterému vede. Proto mluví cařihradský biskup s jakýmsi lehkomyslným mávnutím ruky o všem, co lidé považují za velká neštěstí, smrt v rodině, schudnutí, nemoc, zemětřesení, války. To všechno nás má nakonec vést k dobrému, k tomu, abychom hledali útočiště u Boha. Zlé v pravém slova smyslu je jen to, co od Boha odvádí, to je hřích. Proto máme být ochotni ztratit raději všecko, jen abychom zachránili duši od zla. Nehody, bolesti, smrt nazývají řečtí otcové fyzickým zlem, protože se vyskytuje ve viditelném světě, v přírodě. Příroda se řekne řecky physis. Hřích je však zlo morální, ve sféře mravnosti, v duchovním světě. Je to ztráta života věčného, to je posvěcující milosti, přítomnosti Ducha Svatého, jedná-li se o smrtelný hřích, nebo je to aspoň duchovní nemoc, oslabení, takový hřích je všední. Boží obraz v duši se jakoby pošpinil blátem, nebo, jak říká Origenes, přikryl obrazem zvířete nebo ďábla. Z toho plyne, že jsou jakoby udušeny nebo umlčeny naše duchovní schopnosti. Ztrácíme smysl pro Boha a jeho věci, nevidíme ho v bližním, v církvi, ve světě. Rozum se zatemnil, jak říká katechismus. Citově nás přitahuje to, co nejvíc vnímáme. Nejsou to už věci duchovní, ale tělesné, smyslové, smyslné. Tím se i chtění, vůle nakloní ke zlu. Odejde-li duše, tělo se rozkládá, hníje. Duch svatý je jakoby duší člověka v životě věčném. Jeho odchod znamená rozklad lidských schopností. Ztrácíme vnitřní jednotu poznání, vůle, citů. Podle pseudo Makaria kvočna zhánějící kuřátka, o které mluví Ježíš, když pláče nad Jeruzalémem, znamená Krista, kterému se zželelo našich rozptýlených, nesouvislých myšlenek a citů a přišel, aby z nás zase udělal jednotného člověka. Boží tresty zde na zemi nás mají vést k dobrému. Jsou, jak říkají teologové, medicinální, léčivé. Není však radno žádný trest na sebe svolávat. To se pak děje hříchem. I v písmu, i v životě svědců se dočteme mnoha příkladů, jak přísně a tvrdě Bůh trestá hříchy i ty, které bychom považovali za maličký přestupek. Na světě je dobro, zlo a věci indiferentní, píše Kasián. Ale jediné opravdové zlo je hřích, protože nás odlučuje od Boha a spojuje s ďáblem.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma, který pro vás připravujeme z Centra dialogu v Arnoldově vile, spravovaného muzeem města Brna. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Smyslová
1: a Markéta Brhlíková.
0: V každém díle otevíráme téma, které propojuje minulost s přítomností. Dnes budeme mluvit o rodinné paměti, o věcech, o kterých se v rodinách někdy nemluví desítky let. O tom, co se stane, když se člověk rozhodne do takového ticha vstoupit. A také o otázce, jestli příběhy našich předků končí jejich smrtí, nebo nějakým způsobem pokračují v nás. Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle, protože v projektu, o kterém budeme mluvit, totiž nestojíme jen jako moderátorky zvenčí, protože obě i s Markétou jsme do jeho vzniku a průběhu výrazně zapojené a celý ten příběh jsme v uplynulém roce sledovali z bezprostřední blízkosti.
1: Naším dnešním hostem je výtvarnice Andrea Buchtová, autorka projektu Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Vanko je projektem festivalu Meeting Brno a výstava tohoto projektu právě míří do Centra dialogu v Arnoldově vile. Andrejko, vítej.
0: Ahoj, Andrejko.
2: Já vás zdravím a zdravím i všechny posluchače a mám radost, že jsem tady.
1: To mi taky. Celý ten projekt vychází z historie tvé vlastní česko-německé rodiny a z otázky, nakolik naši osobnost a prožívání utvářejí zkušenosti našich předků. Z původně osobního pátrání postupně vznikl velmi rozsáhlý a košatý projekt, který propojuje nejen historický výzkum a osobní paměť, ale také výtvarnou tvorbu a dokonce terapii a veřejný dialog. Jeho dílčími výstupy jsou zmiňovaná výstava, také doprovodná publikace, dokumentární film, edukační programy a workshopy. Dnes nás pořadem budou doprovázet úryvky právě ze zmiňované publikace. Budeme se tedy pohybovat mezi dvěmi okamžiky. Mezi Andreou, která svůj příběh postupně prožívala a zapisovala, a Andreou, která na něj nahlíží dnes.
0: Začneme přesně tam, kde začal celý projekt. Jedním zářijovým odpolednem v kafe Podnebí pod Špilberkem. Andrejko, přečti nám, jak to celé začalo.
2: S Markétou se znám z vily Levber. Pracovali jsme spolu. To bylo ještě předtím, než mi Brno na dvakrát zlomilo srdce a sama sebe jsem odsunula za jeho hranice. Poslední dobu Markétu nešlo nevidět. Její profesní dráha byla tak skvělá. Měla pořad v rádiu. Zatoužila jsem potkat se s ní a dotknout se jejího hvězdného prachu. Třeba mě to nějak nakopne, říkala jsem si. Dala mi knihu o Sudetech, na které se zachytil její vlas. Vložila jsem ho mezi stránky jako magickou záložku a pod Špilberkem u kafe a cigára poslouchala, co všechno dělá. Třeba v Centru dialogu v Arnoldově vile, které mimo jiné otevírá téma česko-německých vztahů. Vysypala jsem ze sebe nečekaně příběh mojí rodiny. Ani se to k tomu zářijovému odpoledni nehodilo. Pár dní na to mi napsala, že Meeting Brno zrovna hledá Brňáka s německými kořeny, který by byl ochoten sdílet rodinnou historii. A protože jsem chtěla jezdit do Arnoldky a pít dobrý kafe a potkávat se s mladýma lidma, co dělají sami inspirativní a smysluplný projekty, řekla jsem ano. Jediný drobný problém byl v tom, že pravda o mé německé části rodiny pro mě byla dlouhých 46 let totální tabu.
0: Totální tabu. Proč tabu, Andrejko?
2: Já si myslím, že jsem to od jak živa, od malička vnímala jako něco velmi složitýho a komplikovaného, co mi ten život spíš stěžuje, než usnadňuje. Takže jsem se od toho tématu trošku distancovala, od těch česko-německých vztahů.
1: A co jsi vlastně do té doby věděla o německé části své rodiny?
2: Nějaký střípky samozřejmě jsem věděla, protože občas se u nás doma o těch věcech mluvilo. Ale nikdy ne nějak komplexně, abych tomu úplně porozuměla. Takže jsem zachytávala jenom takový kousíčky. A navíc jsem taky vnímala, že o některých věcech se nemluví vůbec. Že tam byly takový momenty, kdy jsem cítila, že se o tom lidem jako popravdě mluvit nechce.
0: Ty jsi velmi podrobně pátrala po historii tvojí rodiny v archivech v archivu města Brna, v archivu bezpečnostních složek. Bylo něco, o čem se zbála, že zjistíš?
2: No, to bylo asi takový právě moje celoživotní trauma, že jsem se děsila toho, že jsem nějak jako tušila nebo částečně věděla, že můj děda vlastně byl zaměstnancem gestapa a že byl nacista a bála jsem se, že zjistím některé podrobnosti tady o tom, což se teda potvrdilo a taky jsem to nakonec zjistila.
0: Jak ses u toho cítila?
2: No, asi to byla úplně ta nejtěžší část celého toho projektu.
0: Ty jsi začala hledat, nezůstalo samozřejmě jen u dokumentů, jmen a rodokmenů. Velmi rychle ti ten příběh vstoupil do každodenního života. Myslím, že už to můžeme cítit z toho, jak teď mluvíš. Přečti nám jeden ze záznamů z té doby.
2: Nejraději bych teď byla úplně sama a všechno si to odžila. Je docela šílené dělat jakoby nic a normálně doma fungovat. Chci uvařit brambory k obědu, ale neudělám to. Myšlenky jsou nutkavé a všechno pohlcují jako tma. V noci mám noční můry. Jsem sama v domě a za oknem pozoruji obrovská zvířata, která všechno ničí. To jsou v dědině cirkusáci a nechávají zvířata všechno demolovat. Moje zahrada, můj dům. Snažím se s nimi mluvit, ale jsou hrozně chladní a bezcitní. Moje prosby je nezajímají. Vymýšlím rychle účinnou strategii. Nakonec jim řeknu, že jsem jedna z nich. Říkám, že vím, že nejsou zlí. Naslouchají mi a principál se nakonec rozpláče. Brečím s ním a po probuzení utírám slzy do rukávu pyžama.
1: Andrejko, děkujeme za přečtení a sdílení tady toho velmi silného a autentického záznamu, který odráží tu dobu, ve které jsi zpracovávala to, čím procházíš. Co se s tebou v té době dělo? Bylo možné to téma sdílet se svými blízkými, třeba s manželem, přáteli, rodinou?
2: No, popravdě jsem do toho neměla moc chuť to s někým takhle blízkým sdílet. Trošku jsem si to téma šetřila sama pro sebe. A v tom úplném počátku jsem měla potřebu se tím zabývat jakoby o samotě. A musím říct, že mě vlastně překvapilo, s jakou intenzitou mě to zasáhlo, protože jednu dobu jsem upadla až do takového, řekla bych, těžkého depresivního stavu, který nešel ani ovládat vůlí. Jak moc mě to vlastně pohlcovalo a jak mě to rozkládalo. Vlastně mi to trošku přišlo tak, že se člověk, když se snaží integrovat nějakou takovou dosud nepoznanou jakoby rodinnou historii, že se musí nejdřív jakoby rozložit, aby se později znovu nějak líp složil. A ta fáze toho rozkladu, se přiznám, že nebyla moc příjemná.
1: Bylo něco, co tě přesto všechno, jak to bylo intenzivní a jak popisuješ, že ti to rozkládalo, drželo nad vodou, nějaké záchytné body?
2: No, já jsem se spíš snažila zachovat klid. A musím teda říct, že jsem si vlastně poprvé v životě uvědomila, co cítí lidi s depresí, že se s tím stavem jako fakt nedá nic dělat. Že je to tak hluboký stav, který fakt jako neovlivníte tím, že si řeknete tak a už dost a už něco jako půjdu dělat a už se z toho dostanu. Takže vůli to ovládat nešlo. A já jsem se snažila ale zachovat klid a nějak jsem věřila tomu, že jak to přišlo, že to zase odezní, že to bude jak vlny a že když prostě nebudu panikařit, zachovám klid, takže zase časem přijde nějaký jiný lepší období a že se to nějak vykrystalizuje a promění se to do něčeho jako hezkýho a smysluplného. Což naštěstí v mém případě se potom stalo.
1: K tomu se určitě dostaneme. Já jenom podotknu, že my se známe už dlouhá léta a já tě znám jako velmi pragmatickou a racionální ženu. Takže mohu potvrdit, že tady ta zkušenost pro tebe musela být mimořádně intenzivní.
2: No, přiznám se, že byla. A hlavně mě to opravdu zaskočilo, protože když se řekne, že někdo bude jako pátrat po svých kořenech nebo se bude teda zabývat historií, Tak to zní jako velká zábava, že jako budeme chodit do archivu a budeme odhalovat nějaké tajemství a že se budeme zabývat třeba historií Brna, která mě jako ohromně zajímá, tak jsem myslela, že to bude zábava. Ale v žádném případě by mě na začátku nenapadlo, že tam budou nějaké emoce, že tam budou tady takovýhle stavy nějakého psychického propadu a že to bude jako hrozně osobní. Neuměla jsem si to představit. Bylo to překvapení pro mě.
0: Já možná poodstoupím od toho příběhu, protože pátrání po příbězích historie není něco, co je ti neznámé. Ty se tomu věnuješ už poměrně dlouho. Můžeš posluchače trošku zasvětit do toho, čemu se věnuješ?
2: No, já jsem se vlastně stala úplně neplánovaně nějakým řízením osudu amatérským historikem, amatérskou archeoložkou, trošku jako objevitelkou a badatelkou. Začalo to všechno orální historií, kdy jsem dělala nějaké rozhovory s pamětníkama. A potom jsem se začala soustředit celkově na historii regionu, ve kterém žiju. A já jsem si svůj život dokonce zařídila tak, že jsem úplně svobodná, mám volné ruce a vlastně se věnuju skoro výhradně jenom tady tomuhle. Takže se vlastně ze mě stal takový amatérský badatel na plný úvazek.
1: Do toho já musím vstoupit a podotknout, že velmi úspěšný.
2: No tak nějaký úspěchy bychom tam našli, nějaký objev nebo třeba vydání nějaké regionální literatury, takže jako nebo třeba i založení malého soukromého muzea, takže nějaký výsledky to má. A právě proto jsem se na to těšila a říkala jsem si, tak skvělý, tak teď uděláme jako to Brno prostě a ty česko-německé vztahy a válku a co bylo po válce, takže mě to přišlo jako hrozně cool téma.
0: Ty tam v tom snu si zmiňovala Jsem přece jejich, což se nakonec stalo vlastně i názvem doprovodné publikace a následně názvem dokumentárního filmu, který budeme uvádět 15. října v kině Lucerna v Brně. Co to pro tebe znamená? Co to v tom snu ti řeklo? Jsem přece jejich.
2: No, v tom snu, mimochodem to byly tak živý noční můry, který si docela dobře pamatuju, včetně těch emocí. A člověk má úplně chuť se potom jít podívat, jestli třeba se nějak fyzicky nezměnil, protože si říká, že taková hrůza se musela nějak projevit i na tom vzhledu. A v tom snu to byla asi taková rychlá volba nějaké strategie, jak se zachránit. Takže v tom snu to bylo asi tohle. Ale celkově tady to heslo Jsem přece jejich se ukázalo jako nějakým řešením nebo klíčem, jak vlastně z toho celého nakonec ven. Protože jedna věc je do toho tématu se ponořit a začít tu rodinnou historii zkoumat. Ale pak je potřeba s tím taky něco udělat. A ono dlouhou dobu to vypadalo, že jediná možná cesta, jak se s tím vyrovnat, je se od těch činů, těch mých předků nějak úplně distancovat. Jako bych chtěla říct, no dobře, tak tohle se teda stalo, tohle oni udělali, ale já jsem přece lepší. Já bych jako nikdy nic takového neudělala. To jako musíme oddělovat, že já bych se rozhodovala mnohem líp. Ale když jsem potom k sobě byla upřímná a chtěla jsem ty věci dotáhnout fakt do konce, tak jsem si říkala, Andro, a jako opravdu bys byla lepší, jako fakt by ses rozhodovala o tolik líp nebo jinak v takové jako nenormální době a v nějakých extrémních situacích. A nakonec to Jsem přece jejich se stalo vlastně opravdu takovým klíčem k tomu, jak se s tím vyrovnat. Prostě tu komplikovanou rodinnou historii integrovat se vším všudy. A přiznat si, že přece jenom k té rodině patřím, že ti předci jsou moji předci. A nějaké nesoudit, nehodnotit, ale celý to jakoby přijmout. Že jsou to členové mojí rodiny a ať se stalo, co se stalo, tak že se k té rodině budu hlásit a že k ním vlastně budu patřit. Protože bych tím vlastně popírala sama sebe nebo to, kdo jsem.

0: way.
1: Milí posluchači, vítejte po písničce v pořadu Na stole je téma. Dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Vždycky jsme byli Brňáci Andreou Buchtovou.
2: Andrejko, my už jsme naznačili, že výchozím příběhem pro celý tento projekt Vanko je příběh tvé rodiny, česko-německých vztahů v Brně. A já musím říct, že během toho projektu, na kterém jsem se s tebou podílela, se moje soukromá mapa města Brna, tak jak jsem ho dosud vnímala, hodně silně proměnila. A předpokládám, že něco podobného se přihodilo i tobě s tím, jak vnímáš jednotlivá místa a ulice, po kterých se pohybovali tví předci. Jedním z míst, která se vynoří z toho rodinného příběhu, je také Panenská ulice. Stával tam dům tvého pradědečka Eduarda Bendy společně s rodinným hostincem. A já bych tě opět ráda poprosila, jestli by si nám přečetla ukázku z publikace a z tvých zápisků, které tuto situaci dokumentují.
3: A pak myslím na to, že pradědův dům s hospodou byl na Panenské ulici, velmi blízko radnice. Na jejím balkóně měl v roce 1945 po válce Beneš slavný projev, kdy žádal lid o pomoc s definitivním vyřešením německé otázky v Brně. A lid tleskal a skandoval a chtěl pomoct a praděda to musel slyšet a vidět z okna a věděl, že jeho dcera si vzala Němce a má s ním 3 děti. Možná ani není tak děsivé, že se popisované události týkaly mojí rodiny. Možná je prostě děsivé to, že se udály, že to bylo v Brně a ne zas tak dávno. Protože je snadné představit si, že je dělali lidé, kteří tu žili a že se to dělo v ulicích a budovách, kolem kterých denně chodíme. A že by se to klidně mohlo stát zase. Zase by stál člověk proti člověku, Brňák proti Brňákovi, a jeden by měl navrch a trýznil toho druhého.
1: Díky, Andrejko. Markéta upozorňovala na to, že ona začala vidět Brno jinak. Jak to bylo s tebou? Začala si Brno vidět jinak?
3: No, Brno se mi hodně proměnilo. Tady je zrovna jmenovaná Panenská ulice, kde teda naše rodina měla dům, o který později přišla. A nedávno jsme tam zrovna byli s Ester a s Kájou, s filmařkama, a byli jsme se podívat na to místo, kde ten dům stál, protože už nestojí. A bylo fakt fascinující, jak blízko té radnice byl vlastně, že to bylo v podstatě jenom pár metrů. Takže když jsme tam stáli, tak si člověk jakoby snadněji ty věci uměl představit. A tak jako stejně vnímám i ty ostatní místa, které se v tom příběhu objevují, ať je to ulice Kubližná, kde vlastně sebrali zbrojováci mýho pradědu, když ráno hledal psa. Prostě už tam vidím ty příběhy v těch ulicích. A jedna i z důležitých věcí tady v tom projektu byla právě návštěva místa paměti. A byly to takový kouzelný momenty, kdy se člověk jako opravdu dokázal snadněji přenést v tom čase tím, když tam stál na tom místě, tak jak stáli ti předci kdysi, takže Brno určitě vidím jinak.
2: Možná v souvislosti s tím ještě podotázka, bylo zmíněno, že výstava nese titul Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Proč vždycky jsme byli Brňáci v souvislosti s mapou Brna, jeho historií a tvým rodinným příběhem? Co to pro tebe znamená?
3: No, to je taková samozřejmá věc. Prostě my jsme byli vždycky Brňáci a nějaká národnost, ať už česká nebo německá, v tom nehrála žádnou roli. Dokonce teďka, když jsem postupovala už v tom rodokmenu, jak se mi daří ho nějak dávat dohromady, jak jsem postupovala dál a dál do minulosti, tak jsem zjistila, že jméno Vanko, psáno s dvojitým V, a mně se vlastně nepodařilo dopátrat se ani toho, že by tam někteří předci Vanko byli Němci. Vlastně tam jsou pořád Češi, ať byli v Telči nebo na Přimdě, nebo já nevím, kde všude. Tak vlastně to byli Češi. A byli to prostě všechno Brňáci. Byl tam prapraděda, který byl kočí v Brně. Bylo tam spousta různých jako číšníků, restauratérů a různých jako zajímavých lidí se zajímavýma povoláníma. Babička byla třeba učitelka ve Vesně v Brně. Takže a i z druhé strany vlastně to vnímám tak, že jako všichni moji předci víceméně byli Brňáci.
1: Jsme o tom už částečně mluvili, ale ten obraz při tom pátrání té tvojí rodiny se začal komplikovat a narážím na tvého dědečka Ernsta Vanka, který byl členem NSDAP, působil u bezpečnostní policie, vyloučili ho následně ze strany, odsoudili ho za podvody. Vedle z toho samozřejmě stojí rodinné vzpomínky, které nějak uchovávají další části jeho příběhu. My jsme se bavili o tom, že zjišťuješ něco, nebo bála se zjistit něco o své rodině. A jaké to tedy bylo, když to zjistila, to, co jsi nechtěla zjistit?
3: No, zaprvé musím říct, že se mi podařilo zjistit věci nějakou zvláštní náhodou, který ani skoro nebylo, to já skoro ani nebylo možný, co všechno se vlastně podařilo zjistit. Protože třeba spisy gestapa, který dohledal archiv bezpečnostních složek, to byl jako malý zázrak, že se to vlastně stalo, protože většinou takový materiály jsou dávno zlikvidovány. Takže jsem se dostala k opravdu zajímavým informacím. A pak byla otázka, co s tím teda jako budu dělat. No, tak kromě toho, že jsem z toho neměla úplně radost, toho, co jsem tam nacházela, tak ještě docházelo vlastně k takovým konfrontacím v rodině, protože každý měl, tam ho vlastně jako nikdo neznal, tady toho dědu, protože jako ty děti, který měl, tak ho nepoznali nikdy, protože vznikly za války, v podstatě z jeho nějakých pár opušťáků vznikly jeho tři děti, který ho ale vlastně jako tatínka nezažili. Takže každý v té rodině měl o něm nějakou svou ideální představu. A nebo třeba i trošku děsivou představu o některých věcech a museli jsme si to trošku jako vyříkat, kdo to vlastně byl a co se mi to vlastně o něm podařilo zjistit. No a potom další fáze byla nějak se jako skutečně srovnat s tím, co dělal a jaký dopad vlastně ta jeho práce nebo ty jeho činy měly na ostatní lidi. A to byly teda docela těžký okamžiky, protože já jsem celou dobu měla k ruce terapeutku Šárku Vébrovou, která se teda zabývá i mezigeneračním traumatem přímo a tam mi dělala takového jednoho z průvodců, tady takového odbornějšího a nějak mě provázela terapeuticky tím příběhem. Ale pamatuju si i na moment, kdy už mi ani ten terapeut nemohl pomoct. Že jsem zahlídla už takový zlo a tak jsem se ho jako dotkla, nebo viděla jsem, že ti mi předci se ho dotkli. Že, a to si budete obě určitě dobře pamatovat, že pak jsem říkala, že už mi nemůže jako terapeutka pomoct a v podstatě žádný člověk a vyžádala jsem si setkání s duchovním, protože to nešlo už jako vlastně nějak jinak zvládnout a ustát.
1: Nemůžu nereagovat na to. Popiš nám tu situaci, co se stalo, když se setkala s duchovním Honzou Hanákem.
3: To byl jeden ze tří úplně stěžejních momentů tady v tom celém projektu. A mimochodem, vždycky to byly setkání s lidma, který ty věci vyřešili. A tady v tomhle případě to bylo setkání teda s ním jako s duchovním. A hezky na tom bylo i to, že jsme se předtím neznali a já jsem o něm vůbec nic nevěděla. Ty jsi to jenom vlastně nějak rychle zprostředkovala, když jsem měla tady ten požadavek a rychle došlo k tomu, že jsme se potkali, ale potkali jsme se jako dva úplně obyčejní cizí lidi na kafi. A já jsem na něho prostě vybalila celý tady ten příběh a ten můj problém, že už jako nevím, že už si s tím prostě dál nevím rady, že už to jako nevím, co s tím mám dělat. A on mi navrhl, kromě toho, že mi řekl pár moudrých věcí, tak mi navrhl, že vlastně bude sloužit mši a že ji bude sloužit i za ty moje předky. A tam to byl jeden z takových fakt jako transformačních zážitků, který to vlastně celý nějak jako usmířil, uhladil, vyléčil a nějak se s tím potom dalo jít dál.
1: Děkuju. Já bych se nyní chtěla zeptat na dalšího člena tvé rodiny, který hodně prostupuje i tím celým projektem, a to je tvoje babička Berta. A jedno zvláštní setkání proběhlo v bývalé káznici na Cejlu, kde mimochodem proběhla i ta mše, o které si teďka mluvila. Mohla bys nám to přečíst, prosím?
3: Setkávám se s Markétou před káznicí na Bratislavské ulici, kde je vchod. Napadlo nás přinést projektor a promítnout fotku mojí babičky na stěnu, aby tu byla s námi. Jiný plán nemáme, jen chceme strávit nějaký čas v celé. Tuším, že ho nakonec naplníme povídáním a jsem přesvědčena, že tak trávili většinu času i vězenkyně. Necháváme naší performanci úplně volný průběh. Nakonec nás cela sama nasměruje k oknu blízko velkého černobílého portrétu babičky a vyprávíme si celou dobu o ní. Ze střípků vzpomínek, které jsem pozbírala po rodině, skládáme její obraz a zbytek si domýšlíme. Jakou měla povahu? Jak snášela svůj osud? Jaké bylo její postavení v rodině i životě? Nakonec to opravdu vnímám jako setkání s ní a zároveň se sebou, protože objevují podobnosti mezi námi.
2: Díky, Andrejko. V káznici jsme byli spolu a pro mě to bylo velmi intenzivní. A ty už jsi zmiňovala i to, že členy své rodiny a své předky si poznávala mimo jiné díky tomu, že jsme se vraceli společně na ta místa, kde oni se pohybovali, ať už v dobrém, anebo v tomto případě s velmi špatnou zkušeností. Co si v prostorách káznice a v té celé, kde babička byla zavřená, o Bertě pochopila? Jak se ti podařilo se k ní přiblížit?
3: V té celé v káznici to bylo celkem snadný. Ještě bych k tomu podotkla, že vlastně já jsem neměla moc možností, jak se třeba s babičkou poznat. S babičkou, která nežije a jako nikdo vlastně o ní už není moc schopen mi něco říct. Měla jsem tetu, která mi o ní vyprávila. Potom jsme měli vlastně nějaký výslechový protokoly z archivu a pak jsme měli vlastně ty místa, kde jsme věděli, že se babička někdy vyskytovala. Takže to byly takový záchytný body. A v té káznici, to je tak strašně autentické místo, kde se od té doby, co tam babička byla vězněná v roce 1949 až 1950, tak tam se vůbec nic nezměnilo. My jsme to vlastně viděli úplně v té podobě, tak jak to vydala tam ona.
2: Já si ještě vzpomínám, promiň, že ti to, do toho vstupuju, že jeden z našich původních plánů byl, že bychom strašně rádi v té celé přespali. Jsme měli takové odvážné vize, že jsme si to opravdu chtěli prožít na vlastní kůži, aspoň na tu jednu jedinou noc a dostat se blíž tomu, co tam nejen babička, ale i ty ostatní ženy museli zažívat. Z toho nakonec sešlo, ale přesto všechno, ten pobyt a ten čas strávený tam byly velmi, velmi silné.
3: No silné byly a mimochodem a taková drobnost, nám tam celou dobu byla úplně strašná zima.
2: Je to tak.
3: A když jsme si představili, moje babička tam byla těhotná dokonce a byla tam i přes zimu, takže to ještě jako nám přidávalo, aby jsme si uměli představit úplně ty podmínky životní tam a jaký to asi teda vlastně bylo. Byla tam strašná zima. Jsem i ráda, že jsme tam potom nepřespali, protože bychom to asi odnesli nějakým nachlazením.
1: My jsme na začátku říkali, že jsi výtvarnice a v průběhu celého toho projektu vznikaly velmi autentické a silné kresby. Jsem si jistá, že i po návštěvě káznice si tvořila. Mě by zajímalo, jestli ty kresby, které jsou i součástí výstavy, prolínají se i do dokumentárního filmu. Jestli vznikaly jako reakce na konkrétní situace, nebo někdy ten obraz předběhl, řekněme, samotné, nevím, porozumění té situaci.
3: No tak bylo jasný, že se ty kresby nějakým způsobem tam objeví, protože já když zpracovávám nějaký zážitky nebo přemýšlím, tak většinou píšu a kreslím a je to pro mě úplně stejně přirozený jako dýchání, takže to bylo jasný, že to tam bude. A často vznikaly jako reakce na to, co jsme zrovna prožívali i s celým tím týmem. A třeba v Káznici to bylo vlastně, jak když na to teďka vzpomínám, to byly tak hezký zážitky, když jsem to pak kreslila, protože já jsem překreslovala a z té Káznice ty vzkazy a obrázky, které tam byly vyrytý do zdi vlastně. A to propojení vlastně s tím tématem, s těma vězenkyněma i s tou mojí babičkou, to bylo jako velmi intenzivní tady u tohoto. Takže většinou ty kresby byly fakt nějaká reakce nebo takový i reakce na to moje přemítání o nějakém historickém Brně, jak to tam asi bylo za války po válce. Byl to takový můj jako příjemný ventil a mimochodem mě to strašně bavilo, protože z pohledu třeba kreslíře je strašně fajn moc se třeba rok držet jednoho tématu a proniknout v něm nějak jako víc do hloubky. Takže to byly pro mě krásný časy. Já si to úplně vybavuji, jak jsem jako měla stůl venku pod třešní a tam jsem psala a nebo jsem kreslila a vlastně to byla hezká část tady toho, tady té tvorby.
2: Vedle tvé výtvarné tvorby a usilovného bádání v archivech má projekt Vanko ještě jednu důležitou rovinu, kterou už jsi zmiňovala, a to rovinu terapeutickou. Co pro tebe tahle linka v tom projektu znamenala a co vlastně pro tebe otevřela a ošetřila jinak?
3: No ta role terapeuta tam byla hodně důležitá i proto, že terapeut je vždycky na vaší straně. Já jsem tak nějak pořád bojovala s tím, že jsem cítila nějaký tlak třeba i z rodiny nebo i od kamarádů, že vlastně mě v tom moc lidi nechtělo podpořit tady v tomhle pátrání, protože to téma se je vyložuje nějaký jako problematický a ošklivý a bolavý a všichni mě o to pořád zrazovali, že se v tom jako nemám vrtat tady v tomhle. A terapeutka tam byla vždycky pro mě, vždycky byla na mé straně, byla tam prostě pro moje aktuální potřeby. Ničemu se nedivila, protože já jsem tam procházela různýma fázema, když už jsme se pak dostávali i k mým nějakým traumatům a k tomu, jak funguji v normálním životě, tak jsem, já si úplně pamatuju, jak jsem procházela takovým dětským obdobím vzdoru tady v tom projektu. A ona se nikdy ničemu nedivila. Jí vlastně všechno, co jsem vyváděla, přišlo úplně normální a naopak mě v tom podpořila. A uměla mi to hlavně perfektně vysvětlit, protože některé věci, co jsem cítila pod Prahově, nebo jsem si teprve osahávala, tak ona tím, jak se traumatem zabývá dlouhodobě, je uměla moc dobře pojmenovat. Takže mi to pak jakoby dávalo smysl a mohla jsem se s tím nějak líp vypořádat. Hmm.
2: Tímto zdravíme srdečně Šárku Webrovou, jejíž jméno už tady padlo a která je právě onou terapeutkou, která Andrejku doprovázela. Ještě taková malinká otázka, která souvisí jednak s tím terapeutickým procesem doprovázení, ale zároveň s celým tím projektem. Nastal okamžik, kdy jsi řekla dost, kašlu na to, já se tímhle prostě nechci zabývat, je to pro mě zatěžující, končím.
3: No, spíš ne. Byly tam těžký momenty, ale byla jsem tak odhodlaná a motivovaná a vlastně jsem to brala jako takovou zodpovědnost, že když už jsem se do toho pustila a to břímě jednou nesu, že ho musím donést až do konce a že tady ten rodinný příběh pro všechny ostatní musím jako dokončit, uzdravit, uzavřít. A to byl tak zodpovědný úkol vlastně, že bych si ani asi nedovolila nějak s tím seknout třeba v půlce, protože to bylo nepříjemné. Takže jsem vždycky zatla zuby a pokračovali jsme.
2: A my ti za to moc děkujeme.
0: A my se dostáváme do situace, že jsme mnoho měsíců procházeli vlastně sami v té šestici žen, která v tom projektu byla a pak v jednu chvíli jsme s tím museli ven. Vznikla výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, která byla uvedena na festivalu Meeting Brno. A pro posluchače informace, že od 30. září tato výstava bude znovu k vidění v Arnoldově vile. V té výstavě jsou tvoje kresby, osobní reflexe, archivní fotografie, dokumenty, také druhý hlas, hlas tety Gerdy, která část toho příběhu sama prožila. Jenže ve chvíli, kdy se připravuje ten příběh k zveřejnění, se kolem nás dělo něco hodně velikého a pro nás v tu chvíli děsivého. A v Brně se připravoval historicky první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky a téma sudetských Němců znovu vyvolalo velmi silné emoce ve veřejnosti, protesty, ostré reakce. A ty se v této atmosféře chystáš zveřejnit svůj česko-německý příběh. Cítila jsi strach? Bála se ten příběh zveřejnit?
3: No, nejenom, že jsem se ho bála zveřejnit, ale hlavně jsem se bála k němu přihlásit svým skutečným jménem, proto jsem taky měla pseudonym na začátku a to bylo moje rodné příjmení. Asi nikdy v životě jsem neměla možnost se podívat tak zblízka na svoje strachy a obavy, jako se to stalo vlastně na jaře v Brně. A byla to pro mě velká zkušenost a velká zátěž. Pamatuju si chvíle, kdy jsem tím strachem byla totálně paralyzovaná. Vůbec jsem to ani nebyla já, úplně mě to jako znehybňovalo a zapravňovalo mi to cokoliv dělat. Nedalo se předtím utíct, zkoušela jsem takové věci, jako že zvolím nějaký adrenalin a přírodu a výlety a podobně. A pak to dopadlo většinou tak, že jsem se někde sama strašně bála v lese. Nedalo se předtím nikam utíct. A i si pamatuju takový moment, že jsme měli jednou nějaké setkání a já jsem tam nedokázala zavřít oči. Byla Šárka a říká, zavřete oči. A jsem zjistila, že před lidma, když nejsem jako zamčená někde úplně doma a jsou tam lidi a jsem někde jako v nějakém veřejném prostoru, že nedokážu zavřít oči. Takže tam jsem se s takovou hrůzou vlastně u sebe setkala poprvé. Zaprvé jsem byla teda překvapená. Já nevím proč, já jsem si vždycky myslela, že jsem docela hrdina. A já jsem zjistila, že jsem, že prostě nejsem tak úplně hrdina. To bylo pro mě velký překvapení. A na druhou stranu jsem celkem vděčná za to, že jsem to v téhle děsivé atmosféře mohla prožít, protože neexistoval asi jiný lepší okamžik pro to, abych si představila, co ti moji předci zažívali. To bylo tak autentický a tak se člověk do nich mohl vcítit. Do toho, když jako ten DAF něco skanduje a lid si něco myslí a je ta situace nějaká jako vyhrocená a nebezpečná a nepříjemná. Tak to byl jako velký kus poznání v tom vlastně, jak se mohla moje rodina vlastně po válce cítit.
0: Děkuju.

a to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi

0: Vítám vás, milí posluchači, zpátky v pořadu Na stole je téma, dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Andreou Buchtovou.
1: My už jsme se dotkli mnoha dílčích výstupů tohoto košatého projektu a já bych se ráda vrátila k tomu, že po celou dobu procesu vzniku projektu tě doprovázela kamera. Vznikl dokumentární film Vanko, jsme přece jejich, který bude mít premiéru 15. října v kině Lucerna v Brně, takže všechny posluchače srdečně zveme. Změnila přítomnost kamery něco na tom, jak si ten proces prožívala? Bylo to těžké si ji připustit takto k tělu?
2: No, připustit si kameru k tělu bylo velmi těžké a taky jsem ze začátku byla proti. Byl to vlastně nápad Veroniky, když sledovala, co s Markétou všechno podnikáme a na jaký zajímavý místa chodíme. Taky přišlo, že by se to mohlo i vizuálně nějak vlastně celý zachytit. A nic proti tomu, filmy mám ráda, ale ne, když v nich sama hraju, takže já jsem to vnímala jako hodně rušivý element. Ale musím říct, že asi jenom do chvíle, než jsme se i s tím filmařským týmem a v podstatě s celým týmem nějak víc zblížili a ty vztahy se prohloubily, tak potom už to bylo snadnější. A ještě, co tam musím jenom aspoň krátce zmínit, mě jako osobnost filmařek, režisérky i kameramanky vlastně mě přesvědčila, protože ty holky byly tak upřímný a autentický, na nic si nehrály a byly tak jako opravdový, že jsem jim uvěřila a byla jsem potom ochotná to zkousnout, že teda budeme dělat film.
0: Já jenom potřebuju pro posluchače zmínit, že režii filmu dokumentárního Vanko jsem přece jejich dělá Ester LC a za kamerou stojí Karolína Poláčková.
1: Tak jedna z věcí, která zůstávala ve vaší rodině neuzavřená po několik generací, je to, že babička Berta ani nikdo jiný z rodiny nevěděl, co se stalo s Ernstem. Nevěděl to vlastně ani tvůj tatínek. A potom si přišla ty a začala si pátrat. A jak už jsi zmiňovala,

0: Ale měla si v pátrání mimořádné štěstí, že se děly takové velmi až zázračné situace. Poprosím tě, aby si zase četbou úryvku zdokumentovala situaci, které se to týká.
1: Babička se nikdy nedozvěděla, kdy a jak její manžel zemřel. Odešla ze světa, aniž by věděla, co se s ním stalo, proč se nevrátil nebo kde je pohřben. Nemohla přijít zapálit svíčku, ani se rozloučit. Pak jsme do rodinného hrobu ukládali mého otce, další generaci. I on prožil celý život, aniž by mohl tohle tajemství uzavřít. Byla jen malá naděje, že se to podaří zjistit mně. Po neúspěšném pátrání úřadu u nás i v zahraničí po tak dlouhé době. Zkusila jsem to. A podařilo se mi to hned na první pokus. Když umřel, bylo mu 31 let. Teď už vím, kde jste. Ležíte jen několik metrů od sebe.
2: Andrejko, pamatuješ si tu emoci, kdy jsi to poprvé dozvěděla? Kdy jsi na to přišla?
1: To se stalo tak rychle, že si ani tu emoci nevybavuji. Já jsem byla fakt velmi překvapená. Protože s tímhle mi pomáhal nejdřív Michal Doležel a později pan doktor Břečka z Moravského zemského muzea. A ta možnost, že by se to zjistilo po tolika letech, po 81 letech, že by to někdo jako vypátral, to, co se nepodařilo nikomu přede mnou, to byla úplně mizivá šance. A já jsem to zkusila na základě nějakého teda postupu, jak to mám udělat, tak jsem to provedla a hned opravdu na první pokus se to podařilo. A dlouho jsem si pak šetřila ten okamžik, když se tam poprvé půjdu podívat a mám tenhle okamžik taky spojený asi s úplně jako nejsilnějšíma emocema tady v tom celém projektu, protože jako najít to tělo, najít ten hrob a vlastně po 81 letech, co ten člověk někde ležel sám a celá rodina o něm nevěděla, ani neznali ten jeho konec, tak jí tam poprvé zapálit svíčku na Vánoce na hřbitov jako první za rodinu, tak to byl prostě silný okamžik.
0: Děkujem za sdílení. Já si myslím, že už je zcela jasné, že tento projekt byl doprovázen sérií mimořádných zázraků. Nebojím se to takto pojmenovat, ať už v rámci bádání, v rámci mimořádných setkání. A jedno z těch setkání skutečně bylo naprosto unikátní. Nedošlo k němu prostřednictvím archivů, fotografií nebo navazování kontaktu s předky na základě bádání, ale došlo vlastně k setkání mezi dvěma živými lidmi. Na workshop k výstavě Vanko přišel Petr Koenig, vnuk Augusta a Alice Lefbérových, tedy muž z židovské rodiny, která před nacisty uprchla z Brna. Peter, tehdy tvůj příběh, Andrejko, vůbec neznal, nevěděl, čím ses vlastně rok zabývala. Ani to, co jsi zjistila o svém dědečkovi a zbytku rodiny. Co se mezi vámi odehrávalo? Co se stalo, když jste se potkali na workshopu?
1: No a to jsme právě u toho druhého nejzásadnějšího momentu, kde nějakou roli hrálo jako obyčejný lidský setkání vlastně. Když se Peter dostavil tady na tu naši akci, tak na mě ze začátku působil jako totálně rušivý element. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, nemluvil česky a působil tam tak jako nepatřičně, ale během chvilky se ukázalo, že tam určitě měl být. I to, že si sedl vedle mě a Veroniku přímo. A jak jsi říkala, že to je vlastně potomek židovské rodiny Lefbér, tak já jsem tu rodinu velmi dobře znala. Ale bylo to poprvé, když jsem se setkala s nějakým naživo takhle, s nějakým potomkem rodiny Lefbér a ve chvíli, kdy jsem i já znala svůj rodinný příběh. Takže příběh rodiny Lefbérů jsem znala dávno, ale tentokrát se jako potkali už oba ty příběhy. A když on říkal, že tam přišel, protože jeho předci před válkou žili v Brně a máme tedy hodně společného, tak jsem mu musela jsem najít odvahu a vysvětlit mu, že moji předci taky žili před válkou v Brně nebo za války a že by ale kamarádi úplně nebyli. A byl to takovej zvláštní moment a mně to bylo všechno tak hrozně líto vlastně. Nedalo se s tím nic dělat, hrozně mě to mrzelo, co se stalo. Ne, že bych si kladla za vinu to, co se stalo, nebo co mi přeci dělali, ale prostě mě mrzel ten příběh té rodiny. A došlo tam právě k takovému okamžiku, kdy ten Pítr s tou svou vřelostí a moudrostí, která je jemu vlastní, mě vlastně podal ruku a později mě objal. A to bylo něco tak důležitýho, takovej důležitý moment, kdy bylo jasný, že jako my dva, jak jsme se tam setkali, 81 let po válce proti sobě už vlastně nemůžeme nic mít, ať se stalo, co se stalo. Že se tam potkáváme jako dva lidi. A to gesto, to jeho podání ruky, to byl tak spontánní lidský akt v tu chvíli, že to mělo neuvěřitelnou sílu vlastně. Nebylo v tom vůbec nic vyumělkovaného, že bychom to jako nějak plánovali, nebo že on by si chtěl hrát na nějakého jako dobrýho člověka, který je jako velkorysý a nad věcí, ale tak nějak to přišlo samo a bylo vlastně zajímavý pozorovat, jak podání, co může změnit podání ruky v určitou chvíli vlastně.
2: Mě vždycky vlhnou oči u tohohle příběhu, to se nedá nic dělat, tak to tady popadám dech. My se chýlíme ke konci našeho pořadu dnešního a já bych chtěla poslední slovo nechat textu, který celý projekt doprovází. Andrejko, přečti nám závěrečný text.
1: Některé příběhy chtějí být dovyprávěny. Dobré je, že se zesnulí mohou setkat i dnes, v nás. Ať už naši předkové dělali cokoliv, nejde o to, abychom se s jejich rozhodnutími ztotožňovali nebo je odsuzovali. Stačí je přijmout. Proto jsme dnes tady a tím, kým jsme.
2: Andrea Buchtová, výtvarnice a autorka projektu Vanko. Děkujeme za rozhovor, Andrejko.
0: Děkujeme za rozhovor a připomeňme si ještě dvě důležitá data. Od 30. září bude výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, znovu k vidění v Arnoldově vile.
2: A 15. října proběhne v brněnském kině Lucerna premiéra dokumentárního filmu Vanko, jsem přeci jejich. Děkujeme vám za poslech, milí posluchači. V pořadu Na stole je téma z Centra dialogu v Arnoldově vile.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Brehlíková,
2: Veronika Smyslová a děkujeme za rozhovor Andreje Buchtové.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Nálady opus 47. Autorem je Zdeněk Fibich. Na klavír hraje Marián Lapšanský. Druhou skladbou je mazurka číslo 34 C-dur opus 56 číslo 2. Autorem je Frédéric Chopin. Na klavír hraje Idil Biret. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Nálady opus 47. Autorem Zdeněk Fibich, na klavír hrál Marián Lapšanský. Druhou skladbou byla mazurka číslo 34 C-dur opus 56 číslo 2. Autorem Frédéric Chopin a na klavír Idyl Biret. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu 3D Talk. Dnes tu sedím s Pavlem Kolem a společně tak přemýšlíme o tom, co vedoucí potřebuje. Říkali jsme si, že bychom mohli tak společně brainstormovat i z našich zkušeností, i z toho, co nám někdo jiný řekl, společně dát nějak dohromady takovou vizi nebo takový obrázek toho, co by vedoucí v církvi nebo nejen v církvi mohlo potřebovat. Ahoj Pavle, vítám tě v 3D Talku.
3: Ahoj Vojto. Říkal jsem si, protože někteří mají rádi manuály, tak jako nesestrojí takový jako manuál toho vedoucího, co by vezmu si do kapsy, A, B, C, D, myslíš, že něco takového jde?
2: Úplně nevím, jestli je to nějak možné pro všechny vedoucí, ale nějaké základní předpoklady asi tam jsou. Co z tvé zkušenosti potřebují vedoucí?
3: Pokud vedu druhé lidi, tak asi zájem o ně, jako být tam my, být pro ně k dispozici, být tím pomocnou rukou, mít ten prostor možná. To je to slovo, kdy dnes jsme zahlcení vším možným sítěmi a úkoly a vším, ale nemáme ten čas a prostor to strávit, vstřebat, přemýšlet o věcech, tak možná to může být jako základní předpoklad vůbec do něčeho jako vstupovat. Těch věcí bude spoustu.
2: Že takové ty znalosti a skilly nebo takové ty soft skills, to se všechno člověk může naučit, ale charakter, ten se člověk nenaučí. Tak přijde mi, že zájem je vlastně jedno z toho, že když má člověk opravdový zájem o druhé, tak je to něco jiného, než když jenom jako kdyby finguje, nebo když,
3: položka na seznamu, když mám očkrtnuto.
2: Přesně tak, jako projevil jsem zájem, očkrtnuto. A ten skutečný zájem o druhé je součástí toho charakteru člověka. A na tom myslím, že je potřeba pracovat.
3: Charakter se mění mnohem hůře než nějaký skill, kdy neumím mluvit, tak můžu mít nějaká školení, cvičit a učit se mluvit. Ale charakter je to, co dělám, jak o věcech přemýšlím, z čeho čerpám, s kým se stýkám, kamarádím, s kým komunikuji, že to jsou věci, které ten charakter jako utváří, naše minulost, naše zranění, jako tam je vlastně těch věcí spoustu. Je to ta těžší disciplína možná
2: ano,
3: v tom.
2: Ano, těžší a delší utvářet. Vlastně i hodnoty do toho patří, že, které zastáváme a v našem prostředí křesťanském pak i Bůh. Ten myslím, že jako jestli dáváme Bohu dost prostoru nás měnit, nás utvářet ke svému obrazu.
3: Jak nám promlouvá, nebo jestli nasloucháme, můžeme ho tam mít jako nějakého toho dirigenta, ale i v tom orchestru nemusíme poslouchat tu taktovku a hrát si podle svého a pak to podle toho vypadá.
2: Někdy můžeme mít hluboké teoretické znalosti o spoustu věcí. Já mám spoustu teoretických znalostí o urbanistickém zahrádkáření, o kutilství, o sváření.
3: Kolik si toho vyrobil?
2: No právě. A to je ta potíž, že pak se nám to nedaří uvést do praxe. Ano, v některých případech nemáme na to k tomu příležitost nebo místo, ale v některých případech nám chybí odvaha nebo takové.
3: Nebo máme možná nějakou představu, jak by to mělo vypadat. Vybavuju si, stalo se mi, šel jsem na procházku, modlím se a říkám, pane Bože, chtěl bych někomu říct o Bohu a na mysli mě tak jako vytanul nějaký pán s hůlkou a já jsem si dosadil tu představu toho staříka, co se opírá o hůlku a tak se tak vleče někde postupně po cestě. No a během chvilky potkám pána, co si vykračuje a hůlku měl přes ruku a nebyl to ten stařík, ale byl to takový jako mladší pán. A já prošel dál, protože jsem minul tu svoji představu, že? Tak to není přece on, jak by měl vypadat. A pak mi to došlo, ale mezi tím už pán samozřejmě odešel někam za roh a už jsem za ním neběžel. Tak mi to přijde jako, někdy máme to, jak by to mělo vypadat, ale nevkročíme do toho, protože to nezapadne do těch našich představ, ale ty boží můžou být vlastně trochu jiné. Tak mít tam i tu otevřenost, to hledět na ty příležitosti jinýma očima, dívat se na to trošku ze široka.
2: Možná i nebát se aktivně vyhledávat.
3: A možná se vytvářet, ano. Mm-hmm.
2: Co jsou pak takové ty znalosti nebo ty dovednosti, které se vedoucí potřebuje naučit? Co je to, co potřebuje znát, umět?
3: Přijde mi důležitá komunikace. Ono to souvisí s tím zájmem, ale možná jako umět vyjádřit to, co prožívám, to, co chci, kam chci vést ty druhé nebo kam je chci nějak směřovat, tak umět popsat ty svoje myšlenky, myšlenkové pochody, prožívání a možná dát do toho nahlédnout právě skrz nějakou komunikaci. Ježíš to měl v něčem jako zmáknuté dobře, že vzal ty učedníky a chodili s ním denodenně, krok za krokem, tamhle uzdravili, tamhle někomu pomohli, tamhle Ježíš něco prožíval, šel se modlit, oni viděli, jak se modlí, ptali se ho na to, doptávali se a byli v tom blízkém kontaktu a komunikovali o těch věcech. Měli spoustu času spolu, protože se líbí v Biblii slůvko Ježíš.